than a szakal. Ten szakal smutně plakal. To bylo vidí, to byl pláč a nevěděl si proč a zač.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč mám?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá Vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

0: kouzelník má hůlku, lezou oči z důlku.
1: Provádí s ní kouzla čaro.

Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.

0: se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Veď jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlí kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej.
1: Peklo bránu.
0: Ve svém kotli

这是龙爸脾气。Radio Junior

náma. Posloucháš Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že jsme se ztratili.
2: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

0: sekera.
1: Klitle sa ruší.
0: A nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátová rada nám po cestě dodá sil,
2: když slyší sekeru.

Zimmer.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Čau, ahoj a krásné dobré ráno. 6. hodina je tady, ranní restart sní a já doufám, že jste naladěni na zoologické zahrady, protože to je naše dnešní společné téma. Totiž právě dneska, 6. června, ale v roce 1956, byla slavnostně otevřena zoologická zahrada v Olomouci. Pokud správně a rychle počítám, tak je to dneska 70 let právě od toho slavnostního otevření. Takže probereme nejrůznější aktuality z českých zoo, zjistíme různá třeba najdeme největší, nejstarší, nebo i tu nejlepší zoo na světě a samozřejmě mě nebudou chybět zajímavosti o zvířatech, tak rozhodně poslouchejte. Máme pro vás dneska i síťovku, protože máme středu, taky zvídavce, ostatně jako každé ráno. Chybět nebude taky bezva muzika, mám tady před sebou třeba Adama Mišíka, Vojtu D, nebo třeba Victory Larishin a tak dále. No a začneme zprávami, jako vždycky.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: V Litoměřicích překonali rekord v počtu lidí se zvířecími příjmeními. Snažili se o to už minulý rok, tehdy se ale sešlo jen zhruba 50 lidí se zvířecími příjmeními a k překonání rekordu jim chybilo 15 účastníků. Letos už to vyšlo a s velkou rezervou. Akce se zúčastnilo 235 lidí, mezi nimi Jezevcovi, Vlkovi, Vránovi nebo Žížalovi. Rekord již potvrdila také pilhřimovská agentura Dobrý den, která shromažďuje všechny české rekordy. Biatlonistou roku se stala Tereza Voborníková. Pomyslný trůn se vrátila po vítězství v roce 2024. V uplynulé zimě neměla konkurenci. Získala bronz z hromadného závodu v olympijské Anterselvě, také bronz v hromadném závodě na světovém poháru v Oslu a k tomu přidala dalších 5 umístění v první desítce. I díky tomu získala nejlepší umístění v celkovém pořadí světového poháru v kariéře, tedy 12. místo. Druhé místo obsadil v anketě Michal Krčmář, na třetím skončil Vítězslav Hornych. A ještě k počasí. Dneska nás čeká zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.

Ale kluci, já jsem se tady během písničky snažil spočítat, v kolika zoologických zahradách už jsem v životě byl. A počítejte se mnou. Byl jsem v Praze, Brně, v Lešné, v Olomouci na Svatém Kopečku, v Chomutově, v Děčíně a v Hluboké. Tak pokud jste počítali se mnou, a já jsem počítal správně, doufám, tak jsem navštívil celkem za svůj život 7 zoologických zahrad, což si myslím, že je docela slušné číslo. A kdybych to měl zhodnotit, tak každá ta zoologická zahrada nabízí něco docela jiného. Třeba ty menší zoologické zahrady jsou většinou takové opravdu roztomilé, je to krásná procházka. Třeba z Hluboké nad Vltavou, tak tam jsem měl jako obrovský zážitek, doteďka si to pamatuju, tam mají expozici mravenců, nebo nevím přesně, jak tomu říkají, zkrátka, mají tam jedno celé oddělení věnované mravencům a to je opravdu jako úžasná podívaná, oni se tam různými trubičkami prolézají a nosí tam ty svoje větvičky, staví tam ty svoje hnízdečka, prostě jako je to fakt zajímavý a mají tam různé druhy, takže jsou tam třeba jako fakt obří mravenci, na které kdybyste na trefili v české přírodě omylem, tak to si myslím, že byste se jako fakt vyděsili. Pak jsou to ale ty velké zoologické zahrady typu Brno-Praha a třeba v pražské zoologické zahradě jsem byl docela nedávno, jsou to 3 týdny zpátky a to bylo asi, abych neplácel, myslím, že po čtvrté jsem tam byl, přátelé. No, ono totiž pražská zoologická zahrada je strašně velká, jo. Má to vlastně, je to vlastně trošku nevýhoda v tom, že když jste zdaleka a přijedete třeba na jedno dopoledne a řeknete si, tak projdu si pražskou zoo a pak stihnu ještě já nevím, Pražský hrad a 5 dalších památek, tak pravděpodobně nestihnete. Jako fakt v pražské zoo můžete strávit celý den a já to tak vždycky mám, i když tentokrát jsem tam šel až odpoledne, ale strávil jsem tam 4,5 hodiny, což vlastně, když 4,5 hoďky pomalinku chodíte, tak je to samozřejmě náročný, ale užijete si to pořádně. Tahle nevýhoda může být ale zároveň výhoda v tom smyslu, že do pražské zoo třeba můžete přijet několikrát a pořád budete překvapení, kolik toho tam ještě je, co jste neobjevili. Já doporučuji jít po každé nějakou jinou trasu, protože je dost možné, že během té trasy, co jste šli minule, jste prostě nějakou tu expozici minuli. Jo, tam jsou jako různé odbočky, různé cestičky, které byste neměli minout, takže to rozhodně doporučuju. Můžete mi napsat, ve které zoo jste byli vy a kde se vám úplně nejvíc líbilo, to by mě fakt zajímalo. Napište mi na radiojunior@rozhlas.cz. Teď už David Guetta, píseň Dangerous.

Olka, jako se teď už jedna aktualita, jako vždycky ve vysílání ranního restartu v tuhle chvíli. Tentokrát zůstaneme u tématu přírody. Řeč bude o jednom neuvěřitelném rekordu, který má na svědomí Kanaďan Antoine Moses. On zasadil na pobřeží Keni během 24 hodin neuvěřitelných 47 460 mangrovových stromků a vytvořil tak nový světový rekord. Chtěl tak pomoci obnově pobřežních ekosystémů ohrožených klimatickými změnami. Právě mangrovy mají v těchto ekosystémech zásadní význam, pomáhají stabilizovat pobřeží, chrání biodiverzitu, tedy rozmanitost přírody a přispívají k ukládání uhlíku. Tenhle Kanaďan se během celého výkonu pohyboval v těžkém bahnitém terénu, často po kolena ve vodě. Když jsem viděl video, tak mi to přišlo jako neuvěřitelný výkon, že on byl jako neustále jako hodně předkloněný a sázal tam jeden ten stromek za druhým. Měl ty sazeničky v každé ruce, prostě jich držel, já nevím, 10-15 a sázal jednu za druhou. Podle pravidel Guinnessovy knihy rekordu měl povolené jenom krátké přestávky přibližně každé 4 hodiny, jinak pracoval nepřetržitě. No a mimochodem zdolal téměř 28 kilometrů v tom náročném terénu, jen si to představte, 28 kilometrů v bahně, to je fakt jako nepředstavitelný výkon. A když to zaokrouhlím, 47,5 tisíce mangrovových stromků, to je fakt neuvěřitelný. Mimochodem, tenhle člověk se sázení stromů věnuje už 10 let a podle svých slov během této doby vysadil asi 1,5 milionu stromků. Však ho taky na sociálních sítích sleduje asi 1,5 milionu lidí. Mimochodem, pokud jste neslyšeli nikdy o mangrovových stromech, tak to jsou zcela výjimečné stromky, které vynikají schopností přežít v extrémních podmínkách, a to na rozhraní pevniny a slaného moře. Kdyby většina ostatních rostlin okamžitě zahynula, tak tyhle lesy tam vlastně prospívají. Vůbec největším souvislým mangrovovým lesem na světě je takzvaný Sundarbans, který je z 60% na území Bangladéše a dalších 40% patří Indii. Celá ta oblast je pochopitelně chráněna jako světové dědictví UNESCO. Tak tolik jedna zajímavost. Teď už Vojta D., chci se rvát.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Dneska zůstaneme u tématu zvířátek, jo. Potká takhle medvěd zajíce a zajíc mu říká: čau medvěde, pozdravuje tě Hroutil.
2: Jaký Hroutil?
1: Ten, co ti zadkem kroutil. Zasmě se zajíc a okamžitě uteče. Za nějakou dobu se opět potkají a zajíc říká: čau medvěde, co dělá Hroutil?
2: Jaký Hroutil?
1: Ten, co ti zadkem kroutil. Vysměje se zajíc znova a opět uteče. Medvěda už to počas se začne štvát a tak jde za Liškou, aby se zeptal, jak má zajíce dostat. A Liška mu říká: no, tak mu to udělej taky. Řekni mu třeba: pozdravuje tě Hacil, a až se tě zeptá, jaký Hacil, tak řekni třeba: ten, co tě do hlavy bacil, že jo?
2: To je skvělý, díky, fakt na to bych nepřišel,
1: řekl medvěd a jde zpátky za zajícem a říká:
2: čau zajíci, pozdravuje tě Hacil.
1: Zajíc na to: já vím, říkal mi to Hroutil.
2: Jaký Hroutil?
1: Pěkný, co? No tak, to byl jeden zvířátkový vtípek, teď už JP Cooper in these arms a za chviličko zpátky k tomu dnešnímu tématu zoologických zahrad. Zamíříme třeba do olomoucké zoologické zahrady, která dneska slaví to hezké výročí.

0: Vaše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

Krásné ráno, přátelé, dneska si povídáme o zoologických zahradách. Je to 70 let totiž od chvíle, kdy slavnostně byla otevřena zoologická zahrada v Olomouci, tak s další aktualitou zamíříme právě tam. Olomoucká zoo má nové mládě, a to Varyho černobílého. Je o kriticky ohroženého lemura, který se ze všech zoologických zahrad v naší republice rozmnožuje pravidelně pouze v zoo Olomouc. Ve volné přírodě obývá Vary černobílý pouze ostrov Madagaskar. Tam ovšem čelí úbytku životního prostoru. Doslova by se dalo říct, že mu mizí domov před očima a stává se tak nejohroženější skupinou primátů na světě. Jsou prakticky na prahu vyhynutí. O to větší radost mají v olomoucké zoo z narození dalšího mláděte. Mimochodem, olomoucká zoologická zahrada chová Varyho od roku 1990 a na svět od té doby přišlo celkem 43 mláďat. Kriticky ohrožený lemur Vary patří mezi největší z rodu. Ze všech lemurů je také nejvíce plodožravý, současně je velmi důležitým roznašečem semen po pralese, čímž zajišťuje jeho obnovu. Také přináší pel z květů národního stromu Madagaskaru, ravenely madagaskarské, a je jediným primátem, který si za účelem rozmnožování staví hnízda. V těch ponechává mláďata, která první dva týdny hledají oba rodiče. A ještě mě zaujalo to, že když rodiče přenášejí mláďata někam, tak je nesou podobně jako kočka, prostě v zubech. A napadlo vás někdy, proč se lemur jmenuje vlastně lemur? Pojmenování této poloopice má svůj původ v latině. Latinské označení lemures znamená duchové zemřelých neboli strašidla, a lemurové si toto označení vysloužili prý díky svému vzhledu a převážně nočnímu způsobu života. Jedna z těch legend taky říká, že první Francouzi, kteří na Madagaskaru přistáli, tak uslyšeli takové naříkavé, plačtivé hlasy, které připomínaly lidský nářek, tak se prý lemuři občas projevují, no a tak jim dali právě jméno lemur, tedy jaksi duchové zemřelých. Prostě přišlo jim to určitě strašidelný. Tak tolik jedna aktualita. Teď už Kungs a Jay Hart s písní Dopamin. No a za chviličku mrkneme také na síťovku.

Teď už pokračujeme s písničkou, kterou znáte i z naší hitparády. Slyšeli jste už někde o reality show s názvem Popstar Academy? Jestli ano, tak víte, že jejím cílem bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu. Diváci mohli sledovat první výběrová kola, vyřazovací kola, až po vyhlášení finální šestky, do které se od roku 2023 dostali Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Junche. A název této K-popové skupiny je samozřejmě Kecaj. Před pár týdny jim vyšlo EPčko s názvem Beautiful Chaos a my si z něj právě teď pustíme track Gabriela. O jeho podobu se zasloužil Andrew Watt, který tvoří muziku třeba pro Lady Gaga nebo Jungkooka z BTS. A druhým z producentů je John Ryan, který finalizuje muziku třeba i pro Sabrinu Carpenter. A ještě jedna zajímavost, v singlu vedle angličtiny uslyšíte i španělštinu, kterou promluví Daniela. Tak si užijte single Gabriela od této K-popové skupiny Kecaj.

Holka, kluci, je mi velkým potěšením, že vám můžu představit nový seriál Rádia Junior s názvem Hlubina, který je od autorky Terezy Verecké, autorky oceňovaného lyžáku. Takže možná už trošku tušíte, že půjde opět o takový lehce hororový seriál. Z toho důvodu doporučujeme poslech Hlubiny až od 10 let. Popřípadě, já vždycky říkám, pokud byste o to hodně stáli a chtěli si ten seriál poslechnout, tak řekněte rodičům, jestli by třeba neposlouchali s vámi a pak byste společně zhodnotili, jestli další díl třeba zvládnete sami, anebo jestli to poslechnete společně, a nebo na to třeba ještě úplně nejste. V každém případě právě včera jsme odtajnili všech 5 dílů, takže si můžete kdykoliv poslechnout na našem webu radiojunior.cz. Koukal jsem, že mají v průměru kolem nějakých 22 minut, takže docela hezký poslouchání, buď to po cestě do školy, nebo po cestě ze školy třeba. Já se na to dneska třeba chystám na první díl po cestě právě z rádia. Strašně se na to těším, protože je to natočený zase takovou tou speciální binaurální zvukovou technikou, takže prostě máte pocit, že jste prostě na tom místě. Tentokrát dokonce využili i hydrofon, takový ten podvodní mikrofon. No a možná vás malinko nalákám. Celý ten děj se odehrává na jezeře Tichá voda, které díky své mimořádné průzračnosti oblíbeným místem rekreačních potápěčů a rodin, které tu tráví prázdniny, každý srpen to tam prostě ožije, jenomže z hlubiny se ozývá pravidelný hluboký až dunivý zvuk, jako by hlubina dýchala. Geologové toto dunění vysvětlují jako běžný projev tektonického napětí a úniku plynů v krasovém podloží, ale zdá se, že místní vědí něco víc. No a pak se ztratí malý Vojta. Ostatně každý rok se právě na tomto jezeře tu a tam někdo utopí. Je to prostě místo, kde se tajemství drží u dna. Tak tolik jenom takový malý teaser. Samozřejmě těšit se můžete taky na skvělé herce. Martin Mišička, Maria Anna Mišičková, Viktor Krčmář, Gabriela Míčová a spousta dalších. Tak se na to rozhodně mrkněte právě na našem webu radiojunior.cz. A ještě bych možná zmínil, že v našem vysílání budeme tuhle četbu na pokračování taky vysílat, a to vždycky o 6:30 večer a pak znova ještě jednou v 9 večer. Tak můžete i poslouchat takhle. Teď už skupina Krištof, inzerát.

0: Holka, kluci, jako každou středu nechybí ani tentokrát síťovka od Teresky Rašové, tak přeju fajn poslech.
1: Síťovka. Ahoj a čau. Tentokrát jsem pro vás do své tašky síťovky ulovila jednoho šéfa. Jde o Tomáše Zvelebila, šéfa největší kreativní agentury pro spolupráci s tvůrci Subscribe. Jeho agentura zastupuje 30 tvůrců, lidí, kteří tvoří obsah pro sociální sítě, včetně Fiziho, Menta nebo Báry Votíkové. Tomáši, ahoj.
2: Ahoj všem.
1: Tvoje agentura zastupuje Fiziho, Menta, Herdina, Davida Váchu, Pokice, Horise, Báru Votíkovou, mnoho dalších velmi úspěšných tvůrců. Tak co vlastně pro ně vy jako agentura děláte?
2: Tak ta agentura je zastupuje v obchodních věcech, to znamená, že jim pomáhá vyjednávat všechny ty spolupráce a pak jim taky pomáhá s kariérou jako celkem. To znamená, že spolupracujeme na strategii těch kanálů, snažíme se jim pomáhat, aby ty videa byla co nejlepší.
1: A podle čeho si vybíráš ty tvůrce, které bude vaše agentura zastupovat a stíháš sledovat jejich tvorbu vůbec?
2: No, tvorbu už nestíhám, bohužel sledovat, protože těch tvůrců už je opravdu hodně, ale nás už je tam taky 10, takže každý vlastně z těch manažerů sleduje ty svoje tvůrce, tak aby dokázal dobře odhadnout, s čím mu může nejlíp pomoct. A podle čeho si je vybíráme, tak podle toho, že samozřejmě jsou pracovití, vytváří nějaký obsah, který obohacuje ty lidi, který obohacuje v mnoha případech třeba děti a vlastně mají nějaké morální zásady taky.
1: Jak často se s nima vídáš a v čem spočívá přesně přímo tvoje práce, když jsi šéf agentury?
2: Aha, to je hezká otázka. Moje práce jako šéfa spočívá vlastně v tom, že pomáhám tam, kde je potřeba, na všech těch místech, pomáhám se strategií, pomáhám jim přemýšlet o všech těch příležitostech, co se jim naskýtají a vídáme se s nimi každý den. Prakticky každý den si voláme a pokud se nevidíme osobně, tak se aspoň napíšem.
1: No co nejšílenějšího jste kdy jako spolupráci vymysleli?
2: No, tak těch šílených věcí se děje opravdu hodně. Některé ty šílené věci jsou šílené, ve smyslu bláznivé. A třeba minulý týden jsme natáčeli video, v kterém byly slepice, příští týden natáčet video, v kterém budou opice, je to opravdu hodně. A ty šílené věci, které by člověk nečekal, ale jsou pozitivním způsobem šílené, tak to je třeba to, když jsme mohli spolupracovat s panem prezidentem a vypravit Jirku, co vysvětluje věci, a Stejka na takovou báječnou cestu do Japonska, kde oni vlastně nejen projeli celé Japonsko, ale dostali se třeba i do toho slavného domu v Hirošimě a natočili z toho video.
1: Tak to teda zní opravdu úžasně. No a jakého tvůrce ty bys doporučil našim posluchačům ve věku, dejme tomu 8 až 12 let, který by byl pro ně dobrým vzorem?
2: To vám asi, Teresko, neřeknu, že my jich máme 30 a když jednoho vyzdvihnu, tak mě ty ostatní asi brzy uškrtí. Ale určitě by si měli vybírat ty tvůrce podle toho, co mají pocit, že jim dokáže přinést. Ne vždycky se musíte učit, ne vždycky ten tvůrce vás musí v něčem vyučovat, ale měl by alespoň vystupovat slušně, nepropagovat věci, jako je hazard, alkohol, kryptoměny a podobné věci, které zkrátka nejsou pro děti dobré.
1: No a co když nás někdo poslouchá, kdo by chtěl být influencerem, tak co by si jim poradil, holkám a klukům?
2: Asi to, aby nechtěli být influencerem. Aby dělali zkrátka to, co je baví, a jestli natáčení videí a sdílení toho svého života nebo těch svých nápadů se světem bude to, co je baví, tak pak bych jim takovouhle dráhu doporučil. Ale ta dráha není pro každého a pokud vás to bavit nebude, tak v tom stejně vynikat také nebudete.
1: No a my v příštím díle pořadu Síťovka si řekneme o nějakých konkrétních tvůrcích, které tvoje agentura zastupuje. No a řekneme si i mimo jiné, čím to je, že Fizi má tak velký úspěch. Ahoj Tomáši.
2: Ahoj všem.
1: Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka, a nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Ranní pomsta.
1: Takhle, přátelé, nevyměkl jsem. Vůbec nevím, jestli v obálce jako něco je, takže jsem si to fakt nepřečetl. Jakože už se to stalo xkrát, že jsem to jako porušil. Ale dneska jsem to zvládl a píše Jiřa. Dobré ráno, kámo. Usměvný smajlík. Udělej malou zoo. Opici, lachtana, tygra, krocana, velrybu nebo velblouda. Tak opice, to je jednoduchý, že jo? To je takový to... Jo, tak to je opice, že jo? Lachtan? Já nevím, já si představu lachtana, jak vždycky jako plácá tu ploutvičku. Lachtan? Ty brďo, jaký zvuk dělá lachtan? Slyšeli jste někdy? Já si ho představu jako takový to... No to asi není lachtan, co? Tak to se nepovedlo, dobře, tak tygr, ten je jasný. Tygr je... Něco takovýho. Když nemělo to takový ten... Nemělo to takový ty spotky, že? Takzvaně. Krocan. Ne. To... Počkat. To je fakt divný. To je fakt divný. Krocan. Krocan dělá takový to... To vůbec nedokážu napodobit. Jak to dělá ten krocan? Velryba, tam je to jednoduchý. Ta dělá tak nenápadný zvuky, nebo nenápadný, tak ultrazvukový, nebo prostě jako mimo naše slyšitelné pásmo, že to nemusím vůbec napodobovat. A velbloud ten by si mohl jenom takhle hezky odfrknout, jako... No, tak snad jsem to zvládl, se ctí asi ne, ale nějak jsem to zvládl. Tak, holky a kluci, pojďme zase o kousek dál, teď už činasky, láska a data, když jak tak koukám na včas, tak musíme stihnout ještě rekapitulaci hitparády, tak se do toho radši pojďme rovnou pustit. Klárka Nováková nám připomene 10 songů plus 2 novinky, které jsou v naší hitparádě a pro které stále můžete ještě dneska hlasovat až do 8 hodin večer.
0: Rekapitulace.
2: Už vím, co stále.
3: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély.

0: ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Přátelé, ještě předtím, než si pustíme další písničku, tak pro vás mám pár zajímavostí o zoologických zahradách v Česku. Hledal jsem, jaká nejzvláštnější, nejpodivnější zvířata v českých zoo najdete. A je to třeba luskoun krátkoocasý, což je jediný šupinatý savec na světě, který vypadá trošku jako oživlá šiška. Možná mrkněte pak na internet. Luskoun krátkoocasý, tak zní jeho jméno. A zajímavé je, že při ohrožení se svine do takové nepropustné koule, podobně jako třeba ježek. Třeba taky gavial indický je hodně zajímavý. To je krokodýl s neuvěřitelně dlouhými úzkými čelistmi. Trošku připomíná pinzetu. Jako gaviala prostě nemůžete přehlédnout mezi krokodýly. Řeknete si, jako ty brďo, ten má tak strašně jako úzký ty čelisty. Nebo třeba velemlok čínský, taky najdete třeba v pražské zoologické zahradě. To je největší obojživelník na světě, který, jako když ho uvidíte, tak on tak trošku připomíná takový jako velký slizký balvan. Jako na pohled to není zas tak zajímavý, ale vlastně celkově je to zajímavý tvor tím, že žije v naprosté tmě a jeho tělo vypadá jako z pravěku. Prostě jako neskutečný zvířátko. Třeba taky je hodně zajímavý ďábel medvědovitý. To je dravý vačnatec z Tasmánie. Říká se mu tasmánský čert, to jste určitě už někdy slyšeli. A zajímavý je tím, že vydává strašidelné skřeky a je čeho se bát, protože ďábel medvědovitý má fakt obrovskou sílu. On dokáže s těmi čelistmi rozdrtit kosti velkých zvířat. Takže jako úplně sranda s ním nebude. Dobrý je taky daman stepní, to je malé zvířátko, které připomíná morče, ale co je na něm jako extrémně vtipný, takže i když vypadá jako morče, tak je podle genetických výzkumů velmi blízkým příbuzným, koho byste typli? No představte si slona, jo? Jako tady to malý morčátko vedle slona, no jako je to vtipný, no. A nebo třeba outloň váhavý, tak to je taková ta roztomile vyhlížející poloopice s obříma očima, která je ale mimochodem jedním z mála jedovatých savců na světě. Jed vylučuje ze žlázy na lokti a mísí ho se slinami. Představte si. Tak tolik jenom pár zajímavostí, teď už závěrečný song této hodinky, Činasky, Láska a data.

0: Ševčíkem. Čau přátelé, jsem rád, že i tentokrát posloucháte ranní restart. Dneska si povídáme o zoologických zahradách, to proto, že to bylo právě 3. června roku 1956, kdy byla slavnostně otevřena zoologická zahrada v Olomouci. Je to tedy bleskovým propočtem 70 let, tak to si dneska připomínáme. No a probereme nejrůznější aktuality z českých zoologických zahrad. Mám pro vás i různá třeba největší nebo nejstarší zoologickou zahradu na světě. Taky si připomeneme, co vlastně zoologické zahrady dělají, co mají na starosti, jaký je jejich jako účel. No a přijde taky naše redaktorka Aneta Křesinová a řeč bude o historickém významu zoologických zahrad a taky o slavných zvířecích útěcích. Na to se opravdu těším. Mimo to pochopitelně zvídavec, za 10 minut soutěž, taky zprávy, ty jsou před námi hned teď a spousta bezva muziky, tak na to se můžeme těšit.
1: Minutové zprávy.
0: V Litoměřicích překonali rekord v počtu lidí se zvířecími příjmeními. Snažili se o to už minulý rok, tehdy se ale sešlo jen zhruba 50 lidí se zvířecími příjmeními a k překonání rekordu jim chybilo 15 účastníků. Letos už to vyšlo, a to s velkou rezervou. Akce se zúčastnilo 235 lidí, mezi nimi jezevcovi, vlkovi, vránovi nebo třeba šížalovi. Rekord již potvrdila také pelhřimovská agentura Dobrý den, která shromažďuje všechny české rekordy. Biatlonistou roku se stala Tereza Voborníková. Na pomyslný trůn se vrátila po vítězství v roce 2024. V uplynulé zimě neměla konkurenci. Získala bronz z hromadného závodu v olympijské Anterselvě, také bronz v hromadném závodě na světovém poháru v Oslu a k tomu přidala dalších 5 umístění v první desítce. Díky tomu získala nejlepší umístění v celkovém pořadí světového poháru v kariéře, tedy 12. místo. Druhé místo obsadil v anketě Michal Krčmář, na třetím skončil Vítězslav Hornik. A ještě k počasí, dneska nás čeká zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty je 15 až 19 stupňů.

Holky a kluci, pojďme si připomenout, k čemu tady zoologické zahrady vlastně jsou. Každým rokem přichází do zoologických zahrad po celém světě více než 600 milionů návštěvníků. Tímto způsobem vlastně přispívají na to, co zoologické zahrady ve skutečnosti dělají. A to je vytváření nejrůznějších chovných skupin živočichů, snaží se o vytváření co největších výběhů, ubíkací, sestavovat i vícedruhové skupiny, prostě tak, aby se těm živočichům žilo opravdu dobře, přirozeně, aby se cítili zkrátka jako doma. A ta ochrana probíhá dvěma způsoby. Buď je to ochrana ex situ, což je ochrana živočichů, kdy se vytváří opravdu ty chovné skupiny u druhů, které jsou v přírodě bezprostředně ohrožené, nicméně u kterých zároveň probíhají snahy o jejich zpětný návrat do přírody. Třeba kůň Převalského a jeho návrat do divoké přírody. O tom už jste taky určitě slyšeli, to velká snaha pražské zoologické zahrady. Já jsem mimochodem byl v pražské zoo zrovna nedávno a u kůně Převalského jsem nějakou chvíli strávil. Je to opravdu zábava. No a pak je to taky ochrana in situ, což je ochrana přímo v místě výskytu toho zvířete. Takže se snaží prostě vytvářet rezervace v jejich přirozeném prostředí, tak aby se jim žilo opravdu co nejlépe a aby na ně třeba nemohli pytláci. Mimochodem, o to se snaží i všechny české zoologické zahrady, tou nejstarší je Liberecká zoo, která vznikla už v roce 1919, ale jejím předchůdcem byla v roce 1904 veřejnosti přístupná voliéra v Lidových sadech, takže ta byla takovým předchůdcem. Dneska i zoo Liberec chová celou řadu unikátních druhů, například známé bílé tygry, takiny čínské nebo osly somálské. Tak tolik jedna zajímavost. Teď už Kids Pop Kids s písní Best Day of My Life, no doufám, že bude, a za chviličku jdeme soutěžit.

0: Best Day of My Life, o tom zpívali Kids Bop Kids. Já doufám, že pro vás to bude nejlepší den vašeho života a třeba k tomu přispějeme i my, když vyhrajete nějakou tu hezkou cenu. Dneska pro vás mám CDčko, velké muzikálové show, ve které nechybí třeba Mamma Mia nebo Dancing Queen, no tak to je naprostá klasika, a zpívají třeba Roman Vojtek nebo taky Daniela Šinkorová, nebo na CDčku najdete taky Petra Vondráčka a spoustu dalších. Holky a kluci, pokud byste chtěli CDčko vyhrát a pokud máte taky CDčko, kde přehrát, to je dobrá možná připomínka, tak pojďte s námi soutěžit. Pravidla jsou úplně jednoduchá, pustíme si jeden tajemný zvuk a vaším úkolem je odhadnout, co ten zvuk asi tak může vydávat. Nejdřív si ho ale pořádně poslechněte.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak ten závěrečný zvuk mě trošičku vyvedl z míry teda, ale věřím tomu, že máte nějaký ten tip. A pokud ano, tak volejte na telefonní číslo 800 199 199. Jak vždycky říkám, linka je bezplatná, neutratíte ani kačku, takže můžete jenom získat. A ještě možná připomenu, že soutěž je fakt rychlá. Stačí nám k tomu jedna písnička a pak už budeme mít určitě někoho na drátě, takže rozhodně neváhejte. 800 199 199. Pojďte na to.

0: Kublíšci ve vysílání ranního restartu na rádiu Junior, no a na telefonu už máme Kubu. Kubo, ahoj, dobré ráno ti přeju, čus. Kubo, prosím tě, máme 3. června, děje se ve škole ještě něco vůbec?
1: No, píšeme úplně závěrečné písemky a odevzdáváme asi sešity, to je všechno, co děláme.
0: Jo, takže vlastně se toho děje hodně, chceš říct. Ještě ty závěrečné písemky, viď?
1: Jo.
0: Dokdy se má uzavírat známkování? Tušíš?
1: Vysvědčení máme někdy, myslím, 27.
0: Mm-hmm. No ale tak jako minimálně týden předtím už musí být uzavřený známky, ne? Spíš asi tak 14 jo. dní. Takže, tak, jinými slovy, Kubo, máš před sebou takových těch závěrečných jako týden, možná 14 dní, kde jako ještě tlačíš ty známky před sebou a snažíš se dotáhnout ty dvojky na jedničky, trojky na dvojky a podobně, viď?
1: No, já vlastně mám dobrý známky, akorát se mi včera ztratil sešit, takže jsem musel celý odpoledne opisovat sešit z biologie.
0: Ty brďo! Jejda, mane. A víš, co by byl fakt průšvih, Kubo?
1: No.
0: Kdybys ten sešit teď, po tom, co jsi to znova přepsal, někde našel. to by bylo hrozný, ne? Dokážeš si to představit?
1: No, právě jsem si říkal, že kdybych se náhodou kouknul ještě tam, kde jsem se třeba ve škole nekoukal a ten sešit tam byl, to bude strašný.
0: Jo, to si dokážu představit. No tak, Kubo, radši ho už nehledej, jo, prostě máš novej, krásně přepsaný, takže to je zásadní. Ale co ještě zásadnější, soutěžíš o CDčko Velká muzikálová show, třeba s Mamma Mia a Dancing Queen, tak takhle nám zněl ten tajemný zvuk. A tvým úkolem je odhadnout, co to asi je.
1: Tak já si myslím, že to může být takový ten můstek v gymnastice, který se rozběhne, jakoby, pokud se od něj odrazí a přeskočí se bedna.
0: Jo, jasně, takže takový ten, jak se tomu říká vlastně?
1: Můstek.
0: Můstek? Ale ne skokanský můstek, viď? Ale jako odrazový můstek, asi.
1: Asi.
0: No tak dobrá, tak pojďme to zkusit, Kubo. Byl tohle odrazový můstek? Teprve Kubo nebyl. Kubo nebyl, měl jsi ještě nějaký tip jinej? Napadá tě něco?
1: Hodně pomalý skákání přes švihadlo.
0: Ani to skákání přes švihadlo to nebylo, čověče. Představ si, byla to lukostřelba. Byla to střelba z luku. Jo, ten poslední zvuk. Někdy je docela dobrý si to poslechnout jako na sluchátka, dát si nás chviličku tak jako do té hlavy nebo blíž těm uším, protože někdy ten zvuk jako fakt vyžaduje jako hodně velkou koncentraci. Tak bohužel, dneska to nevyšlo, ale doufám, že z toho nejsi smutnej, že ne?
1: Ne,
0: jako, tak přece jenom CDčko můžeš vyhrát třeba příště zase. My soutěžíme každé ráno, takže v 7 hodin 10 minut klidně to zkus zase zítra. A ještě se tě zeptám, Kubo, když už nám to takhle nevyšlo, tak aspoň ať máme jako lepší myšlenky, co ty a prázdniny. Máš už nějaký plány?
1: No tak, pojedu na tábor.
0: Super, jaký tábor?
1: Na týdení a pak ještě pojedu na příměšťák, na dva příměšťáky. Takže asi mám půlku prázdní zabranou.
0: A tábor bude nějak tematický nebo prostě klasický tábor?
1: Tábor bude téma, myslím, Slované a bude to s pionýrem.
0: Super, tak jo. Tak Kubo, já ti přeju, ať si to pořádně užiješ a hlavně teďka, ať teda dotáhneš ty známky, jestli teda je vůbec potřeba a zkrátka ten předprázdninový čas. Mně vždycky přišel úplně nejlepší, jo, ten červen, že jakmile se dotáhnu ty známky, tak už těch 14 dní závěrečných v tom červnu, tak to je nejlepší, protože všichni jsou ještě pořád doma, jo, to znamená, můžeš navštěvovat spolužáky, spolužačky, je prostě sranda. A zároveň jako už vlastně začínají tak trochu prázdně, takže myslím, že to nejlepší období máš fakt před sebou a přeju ti ho. Kubo, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Zoologické zahrady patří k místům, která fascinují po mnoho generací děti i dospělé. Když se řekne zoo, většina z nás si představí žirafy, slony nebo opice, které bychom ve volné přírodě jen tak nepotkali. Zoologické zahrady však nejsou jenom místem zábavy a výletů. Pomáhají chránit ohrožené druhy zvířat, podílejí se na vědeckém výzkumu nebo učí nás, návštěvníky, jak důležitá je ochrana přírody. Ne vždy tomu tak ale bylo. Proč zoologické zahrady vznikaly v minulosti? Věděli jste třeba, že císař Rudolf II. Měl na Pražském hradě vlastně malou zoo? Jaká zvířata dokázala ze zoo utéct a stát se díky tomu slavnými? Vybrané perličky nejenom z historie nám dnes přišla prozradit redaktorka Aneta Křesinová, kterou vítám u nás ve studiu. Dobré ráno, ahoj.
1: Krásné ráno přeji všem.
0: Tak kdy a proč vlastně vznikaly zoologické zahrady v minulosti?
1: Historie zoologických zahrad sahá do 18. století, kdy lidé toužili po objevování a poznávání různých exotických druhů zvířat. Takové exotické druhy byly ale shromažďovány už ve starověku v takových zvířecích centrech a tato centra zpřístupňovaly vládci lidem, kteří se tak mohli seznámit s dosud neznámými zvířecími druhy. Zároveň měla tato centra ale i několik stinných stránek. Vládci totiž často mívali zvířata jako důkaz své moci a také udržovali obrovské zvěřince, odkud byla zvířata dodávána do arén a zejména v Římské říši využívána k brutálním bojům s gladiátory. Když se přesuneme dál v čase, takovou zoo s exotickými druhy zvířat bychom našli dokonce i na Pražském hradě, a to v době vlády Rudolfa II., který zde choval lvy, levharty nebo leopardy.
0: Dneska už mají zoologické zahrady skutečně jinou podobu a vůbec ten přístup ke zvířatům je naštěstí úplně jiný. Napadá mě ale, podařilo se někdy nějakému zvířeti utéct?
1: No je. Takových pokusů byla celá řada. Například v kalifornské zoo v San Diego žil proslulý útěkář orangutan Ken Allen, který několikrát utekl ze svého výběhu a pak se procházel po zoo jako běžný návštěvník, sedával na lavičkách a prohlížel si ostatní zvířata. Chovatelé byli z jeho úniků zoufalí, nemohli totiž přijít na trik, kterým se neustále dostává z klece ven. Ken Allen se pro své mistrovské útěky stal celebritou a dokonce o něm vznikla píseň The Ballad of Ken Allen. Další útěk, tentokrát z kansaské zoo, patřil plameňákovi s přezdívkou Pink Floyd. Ten se vydal na dlouhou cestu a po dobu neuvěřitelných 17 let žil jako divoký pták v mokřadech v Texasu.
0: Tak to se mu podařilo teda utéct na docela dlouhou dobu. Já se divím, že ho potom našli po 17 letech ještě.
1: Ano.
0: Měl asi nějaký ten kroužek, že?
1: Jo, přesně, je to možný.
0: Oni mývají, no. Ale 17 let, kolika let se vůbec dožívá plameňák, netušíš?
1: Netuším.
0: Mám pocit, já jsem to kdysi hledal, že to nějakých 40-50 jako let, že to může být.
1: Neskutečně.
0: Jako k mému překvapení. Tak 17 let, no, tak odžil si v přírodě a na důchod, že?
1: Přesně, se přesunul
0: na pohodičku.
1: Do příjemné zoo.
0: A co takhle u nás v Česku? Máme nějakého takového útěkáře?
1: V Čechách je nejznámější ani ne tak útěk, jako spíš zmizení, a to Lachtana Gastona při ničivých povodních v Praze roku 2002. Proud ho odnesl z areálu pražské zoo a tak na vlastní pěst uplaval po Vltavě a Labi téměř 300 kilometrů až do Německa. Záchranáři ho sice v Německu odchytili, ale kvůli obrovskému vyčerpání a stresu krátce poté Lachtan Gaston uhynul. Na jeho počest po něm prý tehdy byla v pražské Troji dokonce pojmenovaná ulice.
0: Ty už jsi zmiňovala některé zahraniční zoologické zahrady, tak v čem jsou ty zahraniční třeba unikátní a jaké další zoologické zahrady bychom našli u nás v Česku?
1: Vůbec nejstarší zoologická zahrada na světě se nachází ve Vídni a byla založena v 18. století Františkem Štěpánem Lotrinským, tedy manželem Marie Terezie. Své prvenství si drží i berlínská zoo, která se pyšní největším počtem druhů na světě. Z českých zoologických zahrad se ta nejstarší nachází v Liberci a na žebříček dlouhodobě nejlepších se řadí ta pražská. Nesmím samozřejmě zapomenout ani na zoo ve Dvoře Králové, která je celosvětově proslulá tím, že provozuje unikátní safari, kterým můžete projíždět autem přímo mezi volně žijícími zvířaty. Unikátní je také proto, že zahrnuje největší chov afrických zvířat v Evropě.
0: Musím se přiznat, že jak Dvůr Králové, tak Liberec mám pořád ještě na takovém tom wishlistu, že se tam jako chystám, ale dneska jsem zkoušel teda Aneto počítat, kolik zoologických zahrad jsem navštívil už. A tipni, kolik to je? Já se musím podívat už. Já jsem to spočítal, někam jsem si to napsal.
1: Moment. I dohledávala, kolik jich vůbec máme. Tak třeba nějakých...
0: No, pojď.
1: Sedm.
0: Tyjo, a na tom jsme se teda fakt ale nedomlouvali, fakt je to 7.
1: Vážně. Hmm.
0: Praha, Brno, pak Lešná, tam jsme byli se školou, v Olomouci na Svatém Kopečku, to už se ani nepamatuju, jak to tam vypadalo. Aha. Ale byl jsem pak taky v menších, a to v Chomutově, v Děčíně a v Hluboké.
1: Teda.
0: A musím říct, že třeba v Pražské zoo jsem byl už 4x. Hmm. A tam jako po každé je to trošičku jako jiný. Ale třeba v Hluboké, tak tam mají expozice mravenců. A tam jsem strávil asi nejvíc času, jako v jedné expozici. Jo? To byla vlastně jako jedna místnost, jo? Možná 2x větší než naše studio. Ale... To bylo úplně fascinující, prostě jak oni fakt celý den něco dělají, ti mravenci furt něco přenáší, prostě ty větvičky,
1: neustále.
0: Víš. A procházeli takovýma trubičkama prostě a ty se mohl pozorovat opravdu zblízka. Hmm. A byly to jako ne obyčejní mravenci, ale jako různý druhy, ale třeba i jako velcí mravenci, jakože fakt, že by se z toho lekl, kdyby třeba u tebe doma na stěně najednou jako byl takový mravenec,
1: no,
0: tak by
1: se
0: fakt jako vyděsal. No. Takhle, ve které zoo se líbilo nejvíc tobě?
1: No, mně, jak jsi zmiňoval tu Libereckou, tak tam v té jsem byla, ale asi jako 5letá holčička, takže už si to vůbec nepamatuju, jenom vím, že jsem tam byla. Rozhodně. Mám ráda tu pražskou, samozřejmě pražskou zoo, byla jsem i ve Dvoře Králové a teď tedy poslední zážitek ze zoo, který mám, je relativně čerstvý z března, kdy jsem byla na Tenerife. Navštívili jsme tam krásnou zoo, kde mají úžasné voliéry s různými druhy ptáků, papoušků a mají to přístupné pro ty návštěvníky jako napřímo, takže já jsem byla několik centimetrů od těch papoušků, mohla jsem si je prohlížet.
0: A
1: byl to neskutečný zážitek. Chvilkama jsem se i bála, když mi lítali nad hlavou, ale ty barvy a to vůbec, jak vypadají ty detaily, tak to bylo neskutečné.
0: Mohla si zdát papouška i na rameno jako pirátka?
1: No, nesahala jsem na něj raději, ale je možný, že by mi tam klidně přistal, takže by se to mohlo stát.
0: Možná byly až tak ochočení. A tak možná ještě poslední otázka, ale to tvoje oblíbené zvíře. Myslím jako všeobecně cokoliv, jo? Ale jako vynechej psa a kočku, prosím tě.
1: Tak zrovna toho psa jsem měla na jazyku, protože to je realita.
0: Takhle, tak oblíbené zvíře v zoo, pojďme si to trošičku omezit. Tak. Jako jsou to takový ty velký druhy, nebo naopak, mě třeba fascinovali ty mravenci, jo, takže...
1: No tak pro mě jsou to rozhodně opice, protože neskutečný je pozorovat...
0: Uklonit třeba, že si močíma.
1: Třeba, co všechno dokážou, jak reagujou, jak jsou nám vlastně strašně podobný. Mm-hmm. Takže z těch větších druhů jsou to opice a pak mám hrozně ráda tučňáky. To jsou taky tak strašně zajímavá zvířata. A z těch menších jsou to nějaké rybičky.
0: Surikaty,
1: klaun očkatý třeba.
0: Jo, klaun očkatý, neboli Nemo.
1: To je Nemo, přesně
0: neboli
1: tak.
0: Nemo, jasně. Já jsem to viděl zrovna nedávno, tak proto machruju, že vím, jak vypadá, nebo co za druh je Nemo. Jo.
1: Ano.
0: A pak podle mě jsou ještě surikaty, jako naprostý
1: taky,
0: top, jo,
1: protože jsou taky skvělý.
0: Tam taky strávíte prostě jako 10 minut a furt se tam něco děje a furt je jedna surikata na stráži a furt je to vtipný prostě.
1: Přesně.
0: No, takže každý si v zoo najde prostě něco svýho. Aneto, díky moc za povídání, přeji hezké ráno. Ahoj.
1: Taky moc děkuji a přeji krásný den všem posluchačům.

0: Olka, jak kluci, už máme krátce po půl osmé a tak nechybí také Zvídavec od Evče Zenkovičové, tak přeju fajn poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady, tak se na to pojďme podívat. Už jste někdy slyšeli o živočichovi, který se jmenuje okapi? Je opravdu zajímavý, tak poslouchejte. Jde o nejbližšího příbuzného žiraf. Dokonce můžeme říci, že je posledním pozůstatkem třetihorních žiraf, jde tedy o typickou živoucí fosílii. Až do roku 1901 ho znali jen domorodci. Teprve pak ho objevil západní svět. Až v době, kdy byla většina velkých afrických savců už dávno popsána. Přirozeným prostředím okapy jsou deštné pralesy kolem řeky Kongo. Okapy má unikátní vzhled a taky svým vzhledem trochu mate. Může totiž připomínat křížence jelena a zebry, ale ve skutečnosti má blízko k žirafám. Je to bíložravec a taky velmi plachý živočich. Navíc jde o ohrožený druh. Nejvíce okapy ohrožuje ztráta přirozeného prostředí, na kterém jsou extrémně závislé a také pytlačení. Okapy má hustou mastnou srst, která ji chrání před deštěm. Díky hnědobílým pruhům vzadu na těle a na nohách dokáže krásně splynout s okolím. Pruhy totiž připomínají paprsky slunce, které pronikají mezi stromy. Pruhy sice na fotografii působí výrazně, ale přitom jsou dokonalým maskováním a slouží i jako orientační bod pro mláďata, aby se v lese nestratila. Podobně jako žirafa má okapy dlouhý tmavý jazyk. Dosahuje délky až 30 cm a okapy si dokáže pomocí jazyka strhávat listy a pupeny z větví stromů. A denně spořádá tak 20 až 30 kg potravy. Dává si i jíl z říčních koryt, ohořelé kusy dřeva nebo netopíří trus. To vše totiž dodává do jídelníčku minerály a sůl. Okapy svůj jazyk používá taky k čištění očí a uší. Jde o jednoho z mála nebo možná dokonce jediného savce, který si může lízat vlastní uši. A opravdu je potřebuje mít čisté, aby si okapy udržela svůj perfektní a vysoce citlivý sluch. Díky němu včas zaslechne plížícího se levharta, který je jejím hlavním nepřítelem. Okapy také dokáže komunikovat celkem speciálním způsobem. Vydávají zvuky, které jsou pod prahem lidské slyšitelnosti, takže v mezích infrazvuků o frekvenci 12 až 30 Hz. Tento způsob komunikace využívají hlavně matky s mláďaty. Celkově jde o tichého živočicha, který se i velmi tiše pohybuje. Jen v období říje může vydávat zvuky podobné kašlání. Na citlivý sluch okapy si musí dávat pozor i chovatelé v zoo. V jejich výběhu nesmí být hlučná zařízení. Na hluk zvíře reaguje špatně. A když jde například mládě na lékařské vyšetření, matka vše slyší, i když je na druhé straně výběhu a může přispěchat na pomoc. Okapy jsou samotářská stvoření. Setkávají se jen v období páření. Samice jsou o trochu větší než samci a nemají růžky. Obecně ale okapy není žádný drobeček. V kohoutku má 1,5 až 2 metry a váží 200 až 250 kg. Na spodní straně kopyt má okapy pachové žlázy. Jimi si v kombinaci s močí označuje své teritorium. A kde můžete okapy spatřit v Česku? Pouze v Zoo Safari Park Dvůr Králové, ve dvoře Králové nad Labem. Vyrazíte je omrknout? Milí zvídavci, pokud chcete o nejbližším příbuzném žirafy někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud vás napadá nějaká super zajímavost také, určitě mi napište a váš tip se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, dneska je to 70 let od chvíle, kdy byla otevřena olomoucká zoologická zahrada a tak s další aktualitou zamíříme právě tam. Po 23 letech se tam během května v olomoucké zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat zoborožce malajského. V uplynulém roce se to podařilo pouze 3 zoologickým zahradám na světě, takže to opravdu mimořádný úspěch. A také za to zoologická zahrada získala ocenění Bílý slon, což je ocenění za obecně mimořádný chovatelský úspěch a vybudování zajímavých chovatelských zařízení jak v českých, tak slovenských zoologických zahradách. Ta soutěž se mimochodem koná už od roku 1994. Ono totiž k tomu odchování, jo, ono je to prý velice složité z několika důvodů. Nejprve v sobě musí ti ptáci najít zalíbení, to je jasný, ale i když si padnou do oka, tak není zdaleka vyhráno. To hnízdění totiž začíná zazdíváním vletového otvoru do dutiny, která simuluje jakousi přirozenou dutinu stromu a je to, jako by si samička vybírala prostě správný byt. No a v tomhle jsou ty zoborožčí samičky prý velmi, velmi vybíravé. Prostě nevyberou si jen tak nějaký byteček, ale pokud se všechno podaří, tak po několika dnech ona se v té dutině sama kompletně zazdí. Jo? Ponechaná zůstane pouze malá škvíra, kterou samec samici krmí. V Olomouci to byly 3 měsíce, kdy samec samici takhle krmil a pokračoval v tom i po vylíhnutí 2 kuřat. A pokud si říkáte, proč se samička jako někde zazdívá v nějaké díře, která simuluje něco jako dutinu stromu, tak tohle dobrovolné vězení je obranou proti predátorům. Prostě zkrátka, aby samička ta mláďata odchovala, tak se snaží prostě být co nejmíň na očích, tak by se to dalo říct. Jinak zoborožec malajský je druh zoborožce, tedy pták, u něhož se vyznačuje samec mohutným slonovinově zbarveným zobákem a samice ten má taky velký zobák, ale černý. Přirozeně se zoborožci malajští vyskytují zejména na ostrovech Sumatra, Borneo a taky na Malajském poloostrově. Tak tolik jenom pár zajímavostí. Teď už Eva Farna. No ne. Tak písnička nám teďka chviličku haprovala, ale teď už to snad půjde.

0: pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na rádiu Junior 2. června 2. června.

Holka, kluci, ještě jsem pro vás hledal největší zoologickou zahradu na světě. A zjistil jsem především to, že je potřeba si to nejdřív přesněji definovat, přesněji určit, co to znamená největší. Největší co do počtu zvířat, tak je pravděpodobně zoo v Berlíně. Zahrada chová 1300 živočišních druhů z celého světa. V celkovém počtu asi 20 000 zvířat. Například velmi oblíbené jsou tam ohrožené a vzácné pandy velké. Jenom pro srovnání, zoo Praha chová asi 4700 zvířat, takže ta berlínská je asi 4,3x větší než pražská. Jo? 4x větší než Praha, což je teda jako šílený číslo. To musí být fakt obrovský. Ale pokud byste hledali největší zoo z hlediska rozlohy, tak alespoň v Evropě je to zoo s názvem Whipsnade, která je severně od Londýna a má 243 hektarů. To vám asi mnoho neřekne, mě taky ne, z toho si nic nedělejte. A když jsem to porovnával se zoo Praha, která mě osobně přijde obrovská, fakt jako obrovská, byl jsem tam 4x, nikdy jsem nestihl všechno a byl jsem tam doslova celý den, jako 5-6 hodin, tak tahle londýnská, tak ta je 4x větší než zoo Praha. Jo, tam podle mě jako to nemáte šanci za jeden den zvládnout, pravděpodobně ani za dva. A to i kdybyste u každého zvířete strávili tak maximálně 5 vteřin. Tak tolik ještě jedna závěrečná zajímavost. Teď už jo, Michaela Mervartová, víš, co chci.

0: Ještě jednu aktualitu, tentokrát ze zoo Praha si dovolím, a to, že v neděli ze pražské zoo odletěli do Kazachstánu 4 koně Převalského. Jde o poslední druh divokého koně na světě a je to opravdu velmi důležitý projekt pro Kazachstán. Není to jenom jako o transportu vzácného druhu zvířete, součástí je také obnova přirozené rovnováhy tamnějších stepních ekosystémů a ochrana biodiverzity. Mimochodem, původně byl kůň Převalského rozšířen na ohromné ploše ve střední Asii. Na přelomu 60. a 70. let ale byl prakticky vyhuben, téměř. Naštěstí ne úplně. Pražská zoologická zahrada se od roku 2024 snaží o navrácení divokého koně do Kazachstánu. Celkově tam má být přepraveno 40 až 50 koní Převalského jako základ nové populace. Mimochodem, o tom, jak strašně jako na hranici toho vyhubení byly, tak svědčí třeba fakt, že koně dneska, kteří žijí v zoologických zahradách, tak mají pouze 13 předků, jo, pocházejí z 13 předků a 70% z těch, co žijí dneska v zoologických zahradách, tak má svého předka v pražské zoo. Jo. Tak strašně významná pražská zoologická zahrada v tomto ohledu je. A co je na koni Převalského zajímavé, tak on disponuje vlastnostmi, které moderní plemena domácích koní ztratila. Za prvé pomáhá návratu původních společenstev rostlin a živočichů tím, že spásá různé traviny a jako mimořádně odolný. S trochou nadsázky se dá říct, že nepotřebuje vůbec nic a zvládne i extrémní mrazy, sucha, dokáže přežít i na velmi chudé a tuhé vegetaci. Zkrátka je to kůň, který přežije prakticky všechno. Prostě tak odolný je. Tak tolik ještě jedna závěrečná zajímavost a teď už rekapitulace hitparády. Pojďte zjistit, pro které songy můžete tento týden hlasovat.
1: Rekapitulace. Už vím, co srdce má, už vím, kam dát se mám svolé
2: zkoužit. Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély Křížové.

0: je Sokolík Pepík od Báry Ladrové. A ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Holky a kluci, naše společné ráno dneska na téma zoologický zahrad je téměř u konce. Já jenom stihnu malou pozvánku. Za chviličku začíná malá pohádka z cyklu Příšerné zlobilky. Dneska speciálně bych chtěl upozornit, že můžete v našem vysílání slyšet druhý díl Hlubiny, našeho úplně nového seriálu, který je takový lehce hororový, proto ho doporučujeme starším 10 let, jak ale vždycky zmiňuji. Pokud byste trošičku hazardovali s tím, že je vám sice jenom 9 let, ale chtěli byste to poslechnout, tak řekněte rodičům a poslechněte si to třeba společně, abyste se u toho nebáli. Takže dneska o 6:30, druhý díl Hlubiny, no a to bude tedy v rámci klubu Rádia Junior, který bude tentokrát s Denisou Kimlovou a hostem bude Sabina Laurinová, herečka, a taky Dagmar Zakoucká, ředitelka Mladoboleslavského filmového festivalu. Takže i o tom bude dneska řeč. Holky, kluci, závěrečný song a závěrečné slovo tentokrát patří Benson Boonovi z písní Beautiful Things, tak doufám, že jenom ty krásné věci se vám dneska stanou. Mějte se fajn a zase někdy. Čus, ahoj.

0: Holčička a les. Byla jedna holčička a ta od malička milovala všechny své věci. To je moje, křičela už v kočárku. Když ji vzali na hřiště, seděla na písku a držela kbelík s lopatkou a bábovkami na klíně, aby jí to někdo nevzal. Když měla sáček bonbónů, radši si nacpala všechna cukrátka do úst najednou, aby nemusela nikomu nabídnout. A strašně plakala, když musela dát tatínkovi kousek svého narozeninového dortu. A to nebylo všechno. Ta holčička nejenže nechtěla nic dát, ona nechtěla nic ani půjčit. Stekala se, když maminka omotala bratrovi kolem krku její šálu. A bylo jí jedno, že bratřička v krku škrábe. Zuřila, když měla půjčit knížku nebo domácí úkol. Je to zvláštní, jak ona na svých věcech lpí, říkali rodiče. Měli dceru rádi a tak si nepřipustili, že je vlastně lakomá. O prázdninách holčička jezdila na vesnici, na farmu k dědečkovi a babičce. Tam se jí moc líbilo, protože se mohla projíždět na poníkovi. Ale v žádném případě na něm nikdy nechtěla svést bratra nebo sestřenici. Nesměli se ho ani dotknout. To je můj kůň, volala. A když musela ustoupit, protože to rozhodl dědeček, zlobila se. Křičela a zavřela se v pokoji, kde trucovala. Jistě, že s takovou vzteklou a lakotnou osobou není žádná zábava. Proto se té holčičce děti vyhýbali. Nechtěli si s ní hrát ani povídat. To by totiž jen poslouchali, co všechno doma má a co nikomu nedá ani nepůjčí. Jednou se děti ze vsi vypravili do lesa na houby a holčička se k ním přidala, i když tušila, že oni zvlášť nestojí. Ale začínala se přeci jenom cítit osaměle. Navíc houby sbírala ráda. Hlavně proto, že z nich pak babička uvařila kulajdu s koprem, která úžasně voněla a do které se přidalo vejce natvrdo. Bylo po dešti a bylo teplo, takže houby pěkně rostly. Bylo jich dost pro všechny. Děti se rozběhly po lese a chovali se tiše, aby neplašili zvěř. Nacházeli hříbky, klousky i lišky, kozáky i křemenáče a jeden chlapeček našel dokonce kotrčka deřavý. Holčičce se taky košík hezky plnil. Už si říkala, že půjde domů, když uviděla skupinku bedel. Muselo jich být víc než 10 a stály na mítince jako panenky. Holčička se k ním vydala. Protože klobouk bedly, ten se smaží jako řízek a je to náramná dobrota. Ve stejnou chvíli ale bedly uviděl i jeden kluk. Popošel k ním, jednu vykroutil ze země a chtěl ji uložit do košíku. A pak už jen zíral, co ta holka dělala. Nejenže mu bedlu vytrhla z ruky, ona se s rozpřaženýma rukama vrhla k těm ostatním houbám a křičela: moje, moje, moje, všechny jsou moje! Řev to byl ukrutný, vylekal srnky, zajíce, jelena i divoká prasata, ptáci poplašeně vzlétli z hnízd. Chlapec byl ovšem rozumný. Pokrčil rameny a šel za svými kamarády. Holčička osaměla. Cpala bedly do košíku a radovala se, kolik jich je a že jsou všechny jenom pro ni. Vůbec neuvažovala, že tolik řízků najednou nikdo sníst nedokáže. Že jí bedly zbyly, to považovala za velké vítězství. A jakmile sebrala tu poslední, začala skákat a křičet: hurá, sláva, všechno je moje, moje! Zvířata se dala na útěk a ptáci opět vzlétli. Jeden z nich zavadil o větev a holčičce spadla na hlavu šiška. A už to bylo. Z ničeho nic se holčičce zvětšila hlava. Najednou z ní byla obrovská koule. Na nohou holčičce narostla kopítka. A holčička se proměnila v lesní ženku. Lesní ženky jsou příšery, co bydlí v lese. Trestají je lidi, kteří odtamtud odnášejí víc, než potřebují, a taky ty, co v lese křičí. Obvykle provinilcům vezmou vše, co mají, a šlehají je ostružinovými proutky. Lesní ženky jsou velice osamělé, protože si nemají s kým promluvit. Potácejí se smutně lesem a touží, aby je někdo pozval na návštěvu. Takový osud teď čekal i holčičku. Lakomce a sobce nemá nikdo rád.
1: Cože, a to je konec?
0: Není. Ale dost dlouho ta holčička lesní ženkou byla. Bloudila lesem a bylo jí moc smutno. Potom se však po holčičce začala schánět babička. Vydala se do lesa a lesní ženky se nelekla, poněvadž věděla, jak se k ní má chovat. Chtěla se zeptat na vnučku, ale příšera zaskočila k vám, k vám. Nic jiného vyslovit nemohla. Babička vlídně řekla, ale no tak pojď, zvu tě. V tu chvíli kouzlo pominulo a zase tu stála holčička. Ta babičce pověděla o všem, co se jí přihodilo.
1: A ta holčička už nebyla lakomá?
0: Ne, nebyla. Pozvala děti na kulajdu a na řízky z bedel a dokonce se jim omluvila. Ale na to, co prožila, často vzpomíná. Občas se podívá do zrcadla, jestli se jí nezvětšuje hlava. A ještě jedno jí zůstalo. Moc ráda chodí na návštěvy. Můžu přijít? K vám, k vám? Ptá se.
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ta se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: tady jsou nově pohádkové školce a dneska to tu pořádně rozporádíme.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušouné.
0: Janí, ahoj. Bacha,
1: co děláš?
0: Letí knížka.
1: Anita,
0: pozor.
1: Ušouné, klid. S knížkami se přeci nehází.
0: Ale tohle byla knížka lítací.
1: Ne, tohle byla knížka pohádková. A létání si ji zařídil ty a můžeš být rád, že se ti celá nerozbila ty jeden.
0: No tak by mi, když tak babička koupila novou.
1: Ale no tak, ty jsi ale rozmazlenec, ušouné. To, že ti babička vždycky koupí to, co se ti rozbije, to snad neznamená, že to budeš schválně rozbíjet.
0: Ten gauč pěkně péruje. Hop.
1: Ušone, ty neposloucháš, co ti říkám. A ještě nám děláš ve školce hrozný nepořádek. Podívej, co děláš. Koukej to uklidit. Já nám zatím pustím první písničku.
0: Ušounova písnička.

0: Šaunově pohádkové školce.
1: Ve které je hrozný nepořádek, ale hlavně tu je hrozně moc zlobivý ušou. Hazl knížkou, málem proskákal díru do gauče, sákal na mě malinovou limonádu, takže tu teďka všechno lepí. A teď někam odběhl, místo, aby si s námi hrál.
0: Bof!
1: To jsem se lekla.
0: Dneska se mi vážně daří. No to je legrace, to je legrace.
1: Nevím, nevím. Já se teda zatím moc nesměju. Jen koukám, co se to s tebou stalo.
0: Se mnou se nestalo vůbec nic. A dokonce se nestalo ani to, co se stává každý den.
1: To jako co, myslíš, ušonku?
0: No, ráno jsem se nemyl. Nečistil jsem si zuby.
1: Fuj, ty jsi ale čunka.
0: A pozor, taky jsem nepozdravil nikoho, koho jsem potkal, a ani jsem si nepřipravil nic na dnešní vysílání.
1: No, tak to můžeme být nakonec rádi, že jsi vůbec přišel do dnešní školky.
0: No to můžete, můžete.
1: Ale takhle jsem to nemyslela. To je totiž hrůza takovýhle ušoun. Když si představím ty babičky, které jsi nepozdravil, to je pěkná ostuda, protože ty jsi už velké strašidýlko. A že se ti zkazí zoubky, o tom ani nemluvím.
0: No vidíš, tak když nemluvíš, tak bys mohla třeba zpívat.
1: A kde je kouzelné slovíčko?
0: Abrakadabraka, ať Jana zpívá.
1: Abrakadabraka, jo. Tak tohle je na draka, ušoune. Ty dobře víš, že jsem myslela kouzelné slovíčko prosím.
0: No tak prosím, prosím, prosím, no, když to jinak nejde.
1: Teda holky a kluci, kdybyste tu vy nebyli, tak bych tady asi ušouna nechala, aby se uklidnil o samotě. No ale třeba tu dnešní zlobivost vyspívá a vycvičí.
0: Ušounovo zpívání. Holky a kluci, dneska nejsem strašidlo, ale dneska jsem zlobidlo, ušoun, rušoun, a budeme zpívat a cvičit a zpívat a cvičit zároveň.
1: Znáte písničku o Čížečkovi? Tak když se zpívá sejou mák, tak házejte do všech stran jako semínka a sejte taky. A když kvete, tak ručičkama namalujte do vzduchu květy. A když má klámou, tak jako kdybyste ho museli zlomit o kolínko. A melete potom na malém neviditelném mlínku. Tak jo, pojďme na to.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, tak tuhle tu písničku mám rád. U té se klidně uvolím být uklidněný.
1: Výborně, tak jdeme zpívat. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověs mi, čížečku, jak se jou má.
0: Aj tak tak sejou mák, aj tak tak sejou mák, aj tak tak sejou mák, tak sejou mák.

0: Pověz mi čížečku, jak kvete mák.
1: Aj tak tak kvete mák, aj tak tak kvete mák, aj tak tak kvete mák, tak kvete mák.

0: tak, jedí mat. Ham! Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a no, koukám, hned jak jsme dospívali a docvičili, Ušoun zase někam zmizel. Já už dneska vážně nevím, co s ním.
1: Jani! Věděla jsi, že když se roztrhne polštář, že je to jako když sněží.
0: Cože? Prosím, ne, holky a kluci, já jdu sbírat peříčka, protože Ušoun dneska zlobí víc než všichni čertíci dohromady. Ale ještě předtím vám dám úkol a pustím písničku.
1: Ušounův úkol.
0: Takže, kamarádi, prosím vás, vymyslete nějaký plán, jak uklidnit zlobivá strašidýlka a nebo zlobivé děti.
1: Já vím.
0: No, tak schválně.
1: No dejte jim nějakou velikonánskou krásnou hračku, nebo třeba dort, nebo zmrzlinu a určitě přestanou zlobit.
0: Jakože bych tě odměnila za to, že tak zlobíš, tak to ani náhodou ty, Ušoune, Rušoune. Holky a kluci určitě budou mít nějaký lepší nápad.
1: No tak tenhle ten návod, nebo nápad, nebo recept nám můžou, milé holky, milí kluci, vaše maminky, tatínkové, nebo třeba paní učitelky, páni učitelé.
0: Tak už to dořekni, Ušoune.
1: No prostě můžou nám to poslat na ušoun@rozhlas.cz.
0: No jo, protože by se nám vaše recepty, jak udělat ze zlobivky andílka, mohli hodit. Ale teď už ta slíbená písnička.
1: Ušounova písnička.

0: holky, milí kluci, stále posloucháte mou tady už novou pohádkovou školku.
1: Je, kamarádi, konečně to vypadá, že už tu máme zase hodného ušounka.
0: No ale honem, honem, jdeme hádat.
1: Tak klidně, moc ráda.
0: Ušounova hádanka. Dnešní zvukovou hádanku už mám připravenou já, ušoun rušoun. Kamarádi, tak jak? Jaký zvuk jste právě slyšeli a znovu slyšíte? No tak pozor, holky a kluci, 3, 2, 1, Janin je kot, protože jsem ji štípnul do zadku.
2: Ty kululum, ušounku, jsem tě zase přechválila, viď? Zase je to ten ušoun zlobivec.
0: No já jsem totiž dneska rušoun ušoun. A to, abyste věděli, věděli, pěkně ruším, vyrušuju, raduju se z toho. Ale víš co, Jani, no. Kdybych nikdy nezlobil, tak bys si ani nevšimla, že jsem pak hodný.
2: No to je možná pravda. Tak to já tu mám pro vás, holky a kluci, taky hádanku. Co pak jste to slyšeli? Ušounu v smích, protože jsem ho pěkně polechtala. Já.
0: No a co, kdybys mě teď ještě potěšila? Prosím, prosím, prosím.
2: No dobře, když už si pamatuješ kouzelné slovíčko, tak ti ráda pustím dnešní pohádku.
0: Ušounova pohádka.
3: Návrat domů.
4: Když půjdete tímhle hustým lesem, co v něm rostou ty největší houby a kde dozrávají ty nejsladší maliny, přehradí vám cestu potůček. A když ještě přeskočíte potůček, co v něm žijí raci a zelené malé žabičky, skočíte rovnou na mítinu. Té mítině se od nepaměti říká mítina pod kaštanem. Naninka sedí na lavičce a dívá se, jak se den začíná probouzet do krásného letního rána. Poslouchá ptáčky, kteří přiletěli povědět, že Matýsek s tátou jsou na cestě k domovu, jenže jim nerozumí. Tak došla alespoň pro slunečnicová semínka a nasypala jim snídani. Sama neměla na jídlo ani pomyšlení. Poslední květy kaštanu se rozvonily těžkou, sladkou vůní, až se Nanince zatočila hlava. To bude asi ze strachu, pomyslela si a sedla si u potůčku do trávy. Dívala se, jak plavou pstruzy, vyplašila žabáka, který zaspal po nočním koncertování, a sklonila se nad potůček, aby si nabrala vodu do dlaní. Na hladině se zrcadlily dvě rozesmáté tváře. Maminko! Rozezněl se nad potůčkem dětský hlásek. Naninko! Přidal se k němu mužný hlas. Matýsku! Zašeptala Naninka a z radosti málem omdlela. Co to vyvádíš, ženo? Chytil Matěj Naninku do náruče a odnesl ji na lavičku pod kaštan. Matěji, ty jsi mi dal! Probrala se Naninka z mrákot. Celou noc jsem strachy nespala. Co pak nemáš rozum, kde jste tak dlouho byli? Matěj se začervenal a chtě nechtě musel Nanince přiznat, jak Matýska ztratil v lese, když se za ním zavřelo zlaté kapradí. Jak ho nikde nemohl najít, jak potom strachy bloudil po lese, až nakonec usnul. A pak jsem dostal šiškou do nosu. To mě ráno vzbudila veverka. A pak... Chtěl pokračovat Matěj, ale než se Naninka nadechla, aby mu řekla, co si myslí o mužské zodpovědnosti, rozpovídal se Matýsek. No to je pěkné, vy se budete hádat a já se ani nedostanu ke slovu. Pro pána Jána Matýsku, ty mluvíš? Otočila se Naninka na Matýska a rozplakala se štěstím. A potom Matýsek plný dojmů mamince všechno vyprávěl. Hopsal přitom jako zajíci, kutálel se jako ježek, když se stočí do klubíčka, pyšně si vykračoval jako jelen slaní, vyprávěl o syslí snídani a hlavně o moudré sově, která mu pomohla všechno se naučit. Nezapomněl ani na šišlavé myšáky a všechna ostatní zvířátka. Naninka se smála štěstím. Tolik dojmu najednou. A než Matýsek skončil, začalo se pomalu smrákat. Tak šli do hájovny, aby si připravili něco k večeři. Matěj se s Naninkou drželi za ruce a poslouchali dál ten líbezný dětský hlásek, který jim kladl tolik otázek. Matýsku, na všechno ti rádi odpovíme, ale dnes už je čas jít do postýlky. Pohladila Naninka malého po kudrnaté hlavičce. Matýsek by stále ještě povídal, ale únavou se mu začala klížit očka. Přitáhl si peřinku pod bradu a Naninka s Matějem si sedli k němu. Než stačila Naninka dočíst pohádku o zakletém žabákovi, spal, jako když ho do vody hodí. Hlavou se mu honily sny o žabkách, o jelenovi z koloušky, viděl skotačit veverku i zajíce, v duchu počítal takty čtverilky i šišky na smrku. A také ve snu vzpomínal na srdíčko na tváři paní Sovy. Naninka ho pohladila po vlasech a aby se mu lépe spalo, přidala ještě ukolébavku na dobrou noc.

Ještě mu upravila peřinu a dala mu pusu na čelo. Pak vzala Matěje za ruku a vyšli spolu do letní noci plné hvězd. Posadili se na lavičku pod kaštanem. Tak co říkáš?

odletěla za strýčkem Síčkem. Ale ještě ti musím něco říci, Matěji. Sklopila Naninka oči a tváře jí zružověly jako dvě růžičky. Než se náš kaštan znovu obalí květy, budou tady znít dětské hlásky dva. Jak to dva? Copak, jak to my snad? My budeme mít další miminko? Otevřel Matěj nevěřícně pusu. Budeme. Usmála se na něj Naninka. Les zašuměl, vichr se přitočil a zastavil se nad mýtinou a moudrá příroda čekala, jak se Matěj zachová. A Matěj odložil čepici se sojčím pírkem, které přináší štěstí, vzal Naninku opatrně do náruče, postavil se s ní doprostřed mýtiny a do noci zavolal. Tak to já, hajný Matěj, při svatojánské noci slibuji, že se už nikdy nebudu chlubit. Ozvěna poslala jeho přísahu přes vrcholky stromů až na konec toho hustého lesa, ve kterém bublá potůček a kde uprostřed na mítině pod kaštanem stojí dodneška krásná hájovna. Když se za teplé letní noci posadíš pod stromy a zaposloucháš se, uslyšíš, jak s tebou příroda i zvířátka hovoří. A že nevíš, co ti říkají? To přece nevadí. Vždycky tě to pohladí po srdíčku a po duši.

0: svět. Abeceda končí žet.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: Jo, kde už je hodný Ušoun, dneska už nebudu Rušoun ani za nic, protože se vám musím za své nevhodné chování omluvit a taky se musím omluvit Janě, protože jsem si myslel, že to je legrace a ona už to potom legrace nebyla.
1: No tak chvilku, jo, ale nesmí si to přehánět, no.
2: No, tak Jani, promiň. No takže, abych to shrnul, je tady už úplně hodný Ušounek, malilinkatej Rušounek, ale hlavně je tady hodná Jana.
1: A co vy, holky a kluci, jak často a jak moc zlobíte? To by mě zajímalo.
2: No já slyším, že jenom trošku. No to je jako já, ale já myslím, že takhle zlobit nedokážete. No... Je, vy voláte, že vůbec nezlobíte. No to vám gratuluju. A někdo hodně? Jo? No tak to asi zlobí jako Jana.
1: Ale no tak ty. Ušounku, já bych už toho zlobení nechala. A teď už bych se soustředila na malování.
2: Ale to určitě nemyslíš tak, že mám přemalovat celou školku nebo že jí mám pomalovat různýma malůvkama?
1: Já se z tebe picnu, tak to opravdu nemyslím. Ale bylo by super, kdyby z holky a kluky poprosil o obrázky.
2: Ano, holky a kluci, já vás moc prosím, už jako hodný, ukázněný Ušounek, namalujte nám dneska obrázek nějakého velkého zlobila nebo nějaké velké zlobilky. A nebo naopak hodňoučkého andílka.
1: Jo? Ale klidně tentokrát můžete místo obrázku poslat i recept na to, jak se ze zlobivky dá udělat andílek, což byl dneska váš úkol.
2: Ano, a v tom případě poproste někoho dospělého, ať nám to napíše.
1: A nebo pošlete obrázek a určitě už víte, co s ním. Stačí, když váš obrázek dospěláci vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: No a my potom někomu z vás pošleme za obrázek nebo za ten recept odměnu.
1: Tak ahoj, holky a kluci, mějte se krásně. A nezlobte tak moc, jako dneska zlobil Ušoun.
2: Tak ahoj, já se ještě jednou omlouvám, ale zítra se na vás už zase moc těšíme. Loučí se s vámi dnes zlobivý, zítra nezlobivý Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Zuzany Navarové Čertví proč.
2: Ušounova písnička.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít pozdějc spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prak?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem

0: Můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Porsche 911.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy. V Litoměřicích překonali rekord počtu lidí se zvířecími příjmeními. Snažili se o to už minulý rok. Tehdy se ale sešlo jen zhruba 50 lidí se zvířecími příjmeními a k překonání rekordu jim chybělo 15 účastníků. Letos už to vyšlo a s velkou rezervou. Akce se zúčastnilo 235 lidí. Mezi nimi Jezevcovi, Vlkovi, Vránovi nebo i Žížalovi. Rekord již potvrdila také Pelhřimovská agentura Dobrý den, která shromažďuje všechny české rekordy. Biatlonistou roku se stala Tereza Voborníková. Na pomyslný trůn se vrátila po vítězství v roce 2024. V uplynulé zimě neměla konkurenci. Získala bronz z hromadného závodu v olympijské Anterselvě, také bronz v hromadném závodě na světovém poháru v Oslu a k tomu přidala dalších 5 umístění v první desítce. I díky tomu získala nejlepší umístění v celkovém pořadí světového poháru v kariéře, tedy 12. místo. Dneska je zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

daje w cios. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na

0: se daří a my víme proč. Tolik věcí v zahraničí stačí zařídit jen skvělý mozek slepičí.
1: One, two, three, four, sotva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

0: Vážičku, vážičku, lek tvary míchá, pod fousy mu mlází zaklínadla.
1: Ze štiky vyrábí elixír ticha, simsalabim
0: šeptá do zrcadla.
1: Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč.
0: Potom si oblékne plášť zadí kůž.

cesta muže jinam nežli ženě. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli zlínu.

Míčka. A proč jeho paprsky přivírají nám víčka? Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli z hlíny?

a též jsem se bál výšek. Já koukal jako hlupáček na oka u svých dupaček, když prvně jsem si sedl, spatřil jsem svět a zbledl.

tvářím se tak proradně. Proč nejsem chlapec k světu? A řekli zas tu větu.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: kočka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

zprávy. V Litoměřicích překonali rekord v počtu lidí se zvířecími příjmeními. Snažili se o to už minulý rok, tehdy se ale sešlo jen zhruba 50 lidí se zvířecími příjmeními a k překonání rekordu jim chybělo 15 účastníků. Letos už to vyšlo a s velkou rezervou. Akce se zúčastnilo 235 lidí. Mezi nimi jezevcovi, vlkovi, vránovi nebo i žížalovi. Rekord již potvrdila také Pelhřimovská agentura Dobrý den, která shromažďuje všechny české rekordy. Biatlonistou roku se stala Tereza Voborníková. Na pomyslný trůn se vrátila po vítězství v roce 2024. V uplynulé zimě neměla konkurenci. Získala bronz z hromadného závodu v olympijské Anterselvě, také bronz v hromadném závodě na světovém poháru v Oslu a k tomu přidala dalších 5 umístění v první desítce. I díky tomu získala nejlepší umístění v celkovém pořadí světového poháru v kariéře, tedy 12. místo. Dneska je zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Poslechněte si příběh o tajemném přízraku, který přivodí trápení mlynáři Toníkovi i jeho nevěstě Teresce. Pohádku o zrádné paně ze Stříbrného luhu napsal Jiří Kafka. Režie se v roce 1999 ujal Karel Weinlich. Účinkují Svatopluk Skopal, Linda Rybová, Jiřina Jirásková a další.
2: O zrádné paně ze Stříbrného luhu. Pro rozhlas napsal Jiří Kafka. Dramaturg Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel. Mlynář Toník Čámský, Svatopluk Skopal, jeho nevěsta Tereska, Linda Rybová, její matka Klásková, Jiřina Jirásková, mlynářský krajánek Kloubek, Josef Somr, hospodář Kouklík, Antonín Molčík, pana ze Stříbrného luhu, Věra Hučínová. Asistentka režie Hana Dudová, zvukový mistr inženýr Tomáš Kselhofer, záznam a střih Jitka Kundrumová, zvukové efekty Petr Šplíchal. Nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Slyšíte? Kmotříčku. Slyšíte?
1: Jak pak bych neslyšel takový andělský troubení, Teresko?
0: To vyhrává Toní.
2: No, taky vidíte, krajánku, je celá poblázněná do toho svýho Toníka.
1: Ale vždyť my byli taky mladí, klásková.
2: No, že ten její Toník si víc hledí trubky, než Mlejna. Kdy tam bylo vidět naposledy Mleče?
3: Co pak může za to, maminko, že se hospodářům nechce drkotat po cestě k Mlejnu? Je samý plazivý kořen a kámen, voskům na ní cvakají zuby a koně se plaší.
2: A podívejme, proč pak teda nepopadne motyku a cestu Mlečům neusnadní? Budeť by hospodáři chtěli chromit valachu nohy.
3: Však on to nik nezahálí. 4 roky sloužil v červeném suknu císařpánu. Neboštíku mlináři se už stářím třásli ruce, na nic nesáh. A loni ještě k tomu velká voda. V Mlejnu je práce, že neví kam dřív.
2: A máš zaslepený oči.
1: Tak to chodí, klásková, když se dívčice zakouká do pohledného chasníka.
2: No, jen se jí zastávejte. Zrovna vykloubku.
1: Bum. Až se komín zakymácel.
2: A jestli jdete do Mlejna, můžete mlináři kliďánko povědět, co jste tu slyšel.
1: Takhle práskat dveřmi, to je paráda. Ale že má ta tvoje máma mladýho mlináře pěkně v žaludku.
3: Ale kdeže k motříčku, to jen když já ho chválím. To maminka musí zrovinka naopak.
1: V tomhle pádu jsou asi všechny mámy stejný.
3: Když už máte cestu do Mlejna, krajánku, povězte Toníkovi, že večer přijdu na stříbrnou paseku. Povíte?
1: He, to víš, že povím. Proč pak bych nepověděl, co rád uslyší? Ale nevím, s jakou mě přivítá, když mlýnský kolo stojí.
3: Však se pro vás práce najde. Slyšel jste maminku?
1: No, nechám se překvapit. A povídala jsi, že půjdeš na stříbrnou paseku?
3: Aha. Hned jak vyjde měsíc.
1: No jo, ale to se tam bude na vás dívat.
3: No ať. A může závidět. Víte, k motříčku, co mi tohle Toník říkal?
1: No jistotně to, co já špitával děvčatům, než mi čas už vejkal vlasy.
3: Že jsem ze všech ta nejhezčí. Jo. A že prej se taková krása nenajde od toho místa, kde se po dešti narodí sluníčku duha, až tam, kde jí mlhy obalí do plínek.
1: Jo, ať jsem trajcen. Jak může obyčejnský mlinářský sypat ze sebe takovýhle blejskavý slovíčka?
3: K motříčku. Podívejte se na mě.
1: Na.
3: No? Má Toník pravdu?
1: Má. Hezká jsi jako v obrázek. V oči máš hluboký, že se musí každému hlava zatočit, když se do nich podívá. A tváříčky hepčejší, než je voda ve Vltavě.
3: Tak mi Toník nelže.
1: Ne, v tomhle jistotně ne.
2: A pozavírej kurníka chlívek, Terezo.
3: Už letí, maminko. Ale vy taky nezapomeňte. Krajánku.
1: No, to by mi ke cti nesloužilo, dušinko. Prej, podívejte se na mě, k motříčku. Kdy já takhle zblízka koukal děvčatům do očí naposled? Jojo. Tenkrát mě chodilky ještě nebolívaly. A ta, za kterou jsem šlapával přes 3 kopce a 2 háje, ta nebejvala o nic nepohlednější než Tereska. Baže nebejvala.
4: Pozdrav vám, bublináři. Krajánek Chloubek se poslušně hlásí do služby na svý cestě od Mlejna k Mlejnu.
5: I vás pozdrav vám, Bukloubku. Už jste se tu na luhu notně dlouho neukázal.
4: Od pařeza k pařezu, od potoka k potoku, od Mlejna k Mlejnu. než je všechny obšlápnu, podívej, škrpálí rozdrbaný.
5: No, nějaký se tu po neboštíkovi panu otci najdou.
4: I to zaplet pánu dopředu, Toníku. Tak on je pan otec v pánu. A jak pak, Kničko, ty, když si namletí sám?
5: Ale těch pár pytlů, co mi sem sedláci dovezou, ty mi tu zem mozolu nenadělají.
4: A cože? Vždyť neboštík pan otec nikdy nevěděl, komu sem líd dřív.
5: Však taky 20 let neklapal pod Radiskej mlejn. Jenže předloni ho koupil nějaký rambousek od někud z Horní Vltavy. Je to tam pro všechny blíž. A ke všemu cesta z doliny luhem až k mýmu mlejnu zrovna před očima zarůstá. Však jste sám viděl.
4: Viděl. A taky se divil, že to tak necháváš.
5: A kdo má cestu srovnávat, když i mlejn chce svoje? Mám jenom jedné ruce a kapsu prázdnou.
4: A času jistě taky není na zbyt. S trubkou na pohřby, na svatby, k tancovačkám.
5: I kdybyste mi nepověděl, že jste se zastavoval u Kláskových, poznal bych to. Jako by z vás mluvila paní máma.
4: To víš, že povídala. Ale ženský mají vždycky řeči, mě to jde jedním uchem dovnitř, druhým ven. Ja? Jenomže je to taky Tereska, Toníku. Neměl bys marnit čas a čekat, až se jí nadělají kolem očí vrásky. Nečekej, chlapče, až chleba vokorá.
5: Svatba neboštíka pana otce byla prej náramně slavná. A kdyby ta moje měla být tichá, to říkám rovnou. Radši zatluču okna i dveře a půjdu s trubkou po vsích za živobytím.
4: Těm, co vedou takovýhle řeči, mlynáři, těm se říká furianti.
5: Takže já jsem pro vás furiant. Mlejnu dávat, co potřebuje, střechu přerovnat, aby nezatejkalo, cestu planírovat a vejdělek žádnej. Krajánku, podívejte se na tohle všechno mýma očima.
4: I když koukám, co vidím, panenka čeká.
5: Jako by vám hučela doucha Klásková.
4: Jo, že si tak starý plavajzník nechá hučet douši. Ale v tvý kůži by mi asi taky dobře nebylo. Ono na světě není nic tak, jak by si jeden psal. A že tohle moc dobře vím a že mi ruce od nic nedělá, ani zrovna svrběj. A kdybys nebyl proti tomu, pár týdenků bych se zdržel.
5: Tak tohle, Kloubku, abychom spečetili pravou mlýnskou pálenkou. Na zdraví.
4: Ostrá je, jak ty skály pod svatým Janem. A teď, Toníku, obuj sedmimílový boty a upaluj na stříbrnou paseku, aby tam Tereska na tebe dlouho nečekala.

0: Nebudeš se na mě hněvat, Toníku? Když ti teď něco povím?
1: Když se přitom nebudu muset kousat do jazyku?
0: Víš, co mi říkal Krajánek?
1: No, co říká všem ženským, plavaj z nich stará. Že jsi hezká?
0: Až prej ho u srdce píchlo.
1: A že máš hluboký oči?
0: Až prej se mu hlava zatočila, jak ty víry v řece pod Svatojánskou skálou.
1: A že máš hladký tvář.
0: Jenom voda je prej sametovější.
1: Ani hedvábí není tak jemný.
0: Pusť, Toňku. Pust mě.
1: Pustím a ty utečeš.
0: Kam pak bych ti mohla utíct?
1: Co já vím. Na konec světa bych za tebou šel, Teresko. Na každým lánu země tě přivolával svou trubkou. Až bych tě našel.
0: Toňku. Bude půlnoc. Co kdyby tě uslyšela ta očarovaná pana z luhu? Vždyť je zrovinka úplňková noc a to se prej tady prochází.
1: Ale až po půlnočním otroubení ponocnýho, aspoň se to povídá.
0: Já nevím. Moje babička vyprávěla, že se prej jednou o půlnoci vracel domů košíkář Zvoníček. No i už mu nesloužili, tak se tady někde v luhu posadil na pařez. A jak odpočívá, někdo mu šeptá do ucha. Kdo z dobrých lidí pomůže mně, tomu pomůžu já.
1: Jo. A Zvoníček vyskočil a zastavil se až doma. A každý mu pak hned vykládal, že to byla ta očarovaná pana. Jenže kolik toho tenkrát vypil? A komu už ta pana pomohla? Nebo tu snad nejsou dobrý lidi?
0: Kdo pak by se odvážil o půlnoci dolů?
1: No, třeba já?
0: Toníku.
1: Jsem dobrý člověk nebo nejsem?
0: Takhle nemluv.
1: A potřebuju pomoct? Potřebuju.
0: Na práci máš teď kloubka.
1: Jo. Dvoje ruce na práci a dva krky na obživu. Klidně bych tý paně pověděl, jak můj mlejn chátrá a cesta k němu zarůstá.
0: Toníku, neměl jsi o tý paně začínat. Vůbec neusnu. Celou noc budu myslet na to, jestli tě neslyšela.
1: A křiknu ještě víc. Jen ať mě slyší a pomůže dobrýmu člověku. A když pomůže, pěkně jí za to zatroubím. Jako u muziky.

0: Klapi, klapi, když jíme mlejny, klapi, klapi, jsou mlynáři, jsou, když jíme mlejny, jdou.
1: Že nám to spolu notuje, krajánku.
2: Však nám taky jde práce od rukou.
1: Od mlynářských rukou.
2: A nebude trvat dlouho, budou zas od mouky. Jen co mlejn začne klapat. A když mlejnice neklapají, tak mlynáři nic nemají. Jsou mlynáři, jsou, když jim mlejny jdou. A jdou, a jdou.
3: Hej, no, co vy dva tam na té střeše tak vyvádíte? Chcete sletět?
2: Hopsáme, zpíváme, radujeme se. Seka je napůl hotová, klásková.
3: No však, kdybyste nebyl přiložil ruce k dílu, taky vy, kloubku?
1: No, taky slyšíte, krajánku.
2: Ha, je na tebe nabroušená. Ale nediv se, dcera se chce vdávat a ženich se k tomu nemá.
1: Ani nemůže. Aspoň do té doby ne, dokud voda v náhonu nezačne zase hučet a mlýnskej kámen drtit zrno.
3: Tak slezte konečně. Oba, přinesla jsem vám zelňačku a placky.
2: Jazyku pokoji nedá, ale starost má, to se musí nechat.
3: Tu máte, berte se.
2: Oh, děkujem.
1: Díky.
3: Stavěl se u nás vachulka.
1: Kapelník.
3: Že se to v sobotu roztáčí na Homoli, v neděli ve Lhotce. A ve středu je ten pohřeb v Mokřině.
1: Však bych i bez vzkázání nezapomněl.
3: No, to jsem mu taky řekla. Ale přidala jsem, že tenhlekrát ti to nevíde, poněvadž je tu krajánek a budete zarovnávat cestu k mlejnu.
1: No, nemůžu si nechat utíct tvoje děle.
3: No. Hlady neumíráš.
1: Brambory ještě mám, pravda, ale jestli si je chci omastit, tak si musím pro máslo chodit s trubkou.
3: Hospodáři ať jezdí se zrnem do podhradišského mlejna. Dokud nebude cesta v pořádku, tvýmu se vyhnou.
1: Však to není jen tou cestou.
3: Ale je. Venkoncem po ní povezeš Teresku k oltáři. A měl bys co nejdřív. Víš, jak se říká nevěstám, co na ženicha dlouho čekají? Čekanky.
1: Čekanky?
3: No. A taková čekanka, aby se pak styděla vytáhnout z chalupy paty pro oušklepky. A to bys chtěl, aby se Teresce kde kdo posmíval.
1: Tak to ne.
3: Proto se drž krajánka, dokud je tady, a ne trubky. Ať to tu máš do léta v lichtiku.
2: Sapriš, mlynáři, na mou duši ti nezávidím, ale pro dobrou vůli ti radím, schovej na pární trubku do truhly, ať se to tu pohne.
1: Pohne, pohne. Ale do léta, aby bylo hotovo, kdo ví, jestli do příštího.
2: Pravda, všecínko schátralo za tu dobu, co odešel starý mlynář a ty se spotil ve vojenským suknu.
1: Ale Teresku mi předhazovat nebude.
2: Ale.
1: Klubku, jak tu před vámi stojím, tak vám říkám, já se teda postarám, aby bylo podle paň maminky.

0: půlnočním ostroubení. Teď je ten pravý čas. Hej! Panenko ze Stříbrného luhu, mlynář z Čelínského mlýna ti rád pomůže. Jestli potřebuješ prokázat dobrodění, pověs mi.
1: Slyším tě, mlynáři, jsem tu.
0: Kdo? Kdo je tu?
1: Stín, který taje v mlze. Jsem ozvěna tvého srdce, mlynáři.
0: Tomu nerozumím.
1: Nevadí. Nabídl jsi mi svoji pomoc a žádáš o mou. Nepřišel jsi snad za mnou, protože tvůj mlýn chátrá a hospodáři jezdí se zrnem jinam.
0: No to jo, ale... Ale snad bude líp, když zase odejdu.
1: Ale nikdy mne už nezaslechne.
0: Jsi jen hlas?
1: Dnes jen hlas.
0: A zítra?
1: Chtěl jsi odejít a ptáš se na zítře.
0: Mnozí slyšeli tvá slova, tvoji tvář však nikdo nespatřil.
1: Co záleží na tváři?
0: Kdo jsi?
1: Dozvíš se zítra.
0: A jestli zítra nepřijdu?
1: Přijde, mlynáři. Dal si svůj slib.

0: Co pak si usnul na věky, Tondo? Romajs, probuď se. Kohouti už dávno odkokrhali, husy jsem vyhnal na louku, slepice pustil z hřadu, zatopil jsem.
1: To jste vy, klubku?
0: No, radši bys, aby tě budila Tereska, co? A kde pak se s to v noci toulala?
1: Ale...
0: To jste byli s Tereskou na stříbrný pasece až přes půlnoc? Mlináři, jestli je to tak, co nevidět, tu bude Kláskova.
1: No.
0: Tak už konečně vyskoč z postele.
1: Říkáte, krajanku, že jsem se vrátil z luhu až po půlnoci?
0: Jo, snad ještě pozdějc.
1: Slyšel jste, kloubku?
0: No šak. Někdo se sem hrncá po té strašné cestě a poněvadž se kobylkám podlamujou nohy, hladí je po hřbetech bičem.
1: Kouklík z čeliny.
0: A jak tak koukám nejmín 10 pytlů se zrnem na voze.
1: Ale kouklík byl jedním z prvních, co jel před loni s úrodou. Na Podhradišťák.
0: Na Podhradišťák bylo chválí na tři vály a nejčkon asi hospodáři poznávají, že se na luhu přece jen semílá jemnější mouka.
2: No, stůj, dětko, no tak. Máš tu někde po ruce špalek, mlináři? Abych mohl podložit kola, ono je to přece jen z vršku, aby už nesjel. Tak stůj konečně klidně, čarte.
3: Jen hnědku přidržte, podložím kolo sám.
2: No.
3: A je po starostech.
2: Tak šťastný dobrý den, mlináři.
3: Pěkně vás vítám, hospodáři.
0: Když jsem jel okolo fary, kolečka mě mrňoukali.
2: No ne.
0: Pan farář se na ně kouká. Co ti to, chlape, mrňouká?
2: Co? No tohle! Ty pichlavý oči, ta zakouřená maršánka, naseknutý ucho. Koukám, jak Příbram na Svatou horu, jestli tohle není plavajzník Kloubek.
0: Mrňouka jí to kolečka, že mě nechce má Ančička. Já kola zaleju vodou, namluvím si holku jinou.
2: Kloubku, kamaráde. Spíš bych se tu nadal Barnabáše, nežli tebe.
0: Vltava se už párkrát vylila ze břehu od toho času, kdy jsme spolu válčili. Kouklíku.
2: Válčili? S 32 loupežníkama v rukou. Ve všech hospodách na povodí.
0: A dařilo se nám. Jo, Holenku, to nám ještě ani brada hustě nezarůstala. Tak co, vezeš, mletí, vezeš?
2: Vezu. A co ty, Toníku, se meleš? 2 roky jsem tu nebyl.
3: Že se ptáte, hospodáři?
2: No, ta cesta sem není zrovna, jak by měla. Však jistě sám víš. Měl jsem na Podhradišťák namízeno i dnes, pravda. Ale dojedu na rozcestí ke kapličce a ta moje mrška se zčista jasna zastavila. A kouká po mně kam jako nenčkon. Rozhlídnu se a jak by mě sem něco zrovna táhlo, tak křiknu na kobylku, moc nekoukej, však víš, která cesta vede k luhu. A tak nás tu máš.
0: No, mlináři, co tu stojíš jako zařezaný svatý Jan pod skálou?

0: A teď, mlináři,
1: když jsme zase sami, nechtěl bys mi něco povědět? Třeba o té svý noční vycházce do luhu.
2: Není o čem povídat.
1: A že na rozcestí u kapličky Kouklíka něco nutilo zajet sem?
2: Staral bych se o svý krajánku.
3: A to já se zase rád starám o cizí, když vidím, že oslepli a rozum se jim zastavil.
2: To je moje věc.
3: Chlapče nešťastná, co si ty očarovaný paně slíbil, že ti jsem poslala tak z čista jasna mleče.
2: Ale ani jsem jí nezahlíd, jen jsem jí slyšel. Nic po mně nechtěla. Vykládat jí, co všechno mleň potřebuje, aby zase klapal, jsem nemusel. Slyší mě, když do lesa vykřikuju tu svou bídu.
3: Jenže zahnat bídu musí každý člověk sám a nesí na to zvát nadpřirozený bytosti.
2: Pán Bůh mi dal jenom dvě ruce a peněz ještě méně.
3: Dal ti taky přátelé, Toníku. A já udělám všechno pro to, abych ti nuzotu ulehčil.
2: Za to vám pěkně děkuju, krajánku. Ale jak dlouho potrvá, nežli čelnický mlejn bude zase takovým mlejnem, jako bejval za neboštíka pan tatínka. A já se chci ženit. Slyšel jste Kláskovou? Prej do léta.
3: A víš, jaký výkupný bude na tobě chtít ta dobrodějka za svou pomoc?
2: Ani slovem se nezmínila.
3: Zapomeň na ní. Myslí si, že se ti všechno jen zdálo.
2: Tady těch 10 pytlů zrna k sem letí. Ty se mi taky jen zdají.
3: Hlavo tvrdá. Pán mu s tebou i s Tereskou, jestli za tou lesní panou ještě půjdeš. A je mi o vlku a Tereska za humny.
4: Pozdrav, pán Bůh.
3: Přišlo k nám poupátko.
4: Toňkovo poupátko, krajánku. Jenom Toňkovo. Vám už všechna poupátka odkvetla.
3: Ty hádě jedno. Člověk ji nemůže ani slovem pohladit.
2: Na pohlazení jsem tu já, krajánku.
4: Tak to mě budeš muset doprovodit domů.
2: To víš, že tě nenechám jít samotnou. A co, že máš tak horký dlaně?
4: Běžela jsem.
2: Oči se ti bleskají.
4: Radostí, Toňku, že se mlýnský kolo zase otáčí.
3: Tváře ti zrovna hořej. Měla bys co nejdřív hupsnout do postele a dát si studený na hlavu.
2: Krajánek má pravdu, Teresko. Aspoň mě paní maminka taky jednou pochválí, že jsem tě přivedl včas.
3: No, jenom jestli to bude včas. Cesta domů od milýho je vždycky tuze dlouhá. A zvlášť, když vykukuje ze tmy měsíc.
4: Vy nedáte puse na chvíli odpočinout, kloubku. Závidí nám Toníku.
2: Ale kdeže? Jen si připomíná, co mu odnesla voda.
4: Toníku, proč je tak hezké mít někoho rád?
2: To víš? Láska očaruje, omámí a k svatbě dotlačí.
4: A kdy bude ta naše?
2: Pošeptám ti to o pouti, až mi doneseš perníkový srdce.
4: To největší. A na něm bude bílým cukrem vymalováno z lásky. Už se peče.
2: V hospodě vydrhnou podlahu pískem, vysmejčí a já vytroubím sol.
4: Psst. Slyšíš? Vítr tak podivně zahučel.
2: Celá se chvíješ. Snad s tou horkostí v tvářích. Pospěšme, Teresko.
4: Takhle podivně to v luhu nikdy nefičilo.
2: Za pár chvíl si doma lehneš si a zase bude dobře.
4: Otevřu okno, aby se mi líp dýchalo.
2: Okno radši neotvírej, musíš zůstat v teple. Ráno k tobě zaběhnu pozeptat se.

0: půlnočním luhu.
1: Vítáš mě docela jinak.
0: Jsi první člověk, který před mým hlasem neprchá. Proto se ti svěřím se svým osudem. Už mnohá léta přešla a voda v Čelinském potoce vyhladila hodně kamenů od chvíle, kdy jsem měla lidskou tvář. V čase, kdy chlapci hledají nevěsty a dívky ženichy, zaklepal u nás ten, jemuž jsem se zalíbila. Spolu s mým otcem jsme mu dali slovo a chystali svatbu. 3 dny a 3 noci zbývaly k té radostné chvíli, když osud zavedl k našemu prahu jiného. Jen jedinkrát jsem pohlédla do jeho očí a zatočila se mi hlava. V tu chvíli jsem zapomněla na slib svému ženichovi a podala ruku neznámému. Tajně. Bez rozloučení jsme spolu odešli. Nešťastný a zoufalý můj otec za mnou poslal prokletí.
2: Když člověk zradí člověka, promění se v stín, co taje v mlze, a zůstane mu pouhý lidský hlas.
0: Jenom ten, mlynáři, kdo najde v mém hlase zalíbení a v dobrotě svého srdce mi nabídne pomoc, jen ten mi může přinést vysvobození.
1: A já? Co mohu udělat?
0: Je v tvé moci sejmout ze mě otcovo prokletí.
1: A nepošpiním svou duši?
0: Dobrodiní duši neublíží. Nebo snad pochybuješ o mé vděčnosti?
1: Ne, ne. Zavedla si k mlýnu hospodáře s mletím. Ale co bude dál? Cesta k mlýnu je zlá. Kdo přijede bez tvé pomoci?
0: I jiní přijedou. Dočkáš se.
1: Pak i já splním, co jsem slíbil.
0: Slib dodržíš a budeš litovat. Couvneš a zajásáš.
1: Nechápu, ale mlynáři z Čelinského mlýna vždycky stáli za svým slovem.
0: Zítra se dozvíš, jak můžeš tu, jež zradila, zbavit prokletí.

0: Kdybych aspoň věděla, co by ti pomohlo, děvenko. Zkusila jsem přesličku, meduňku i řebříček. A pořád si jako omámená z očí ti kouká ousko.
1: Snad jsem se jen nachladila na večerní rose.
0: No, co se ti naříkám, aby ses nebrouzdala bosá?
1: Když rosa tak hladí, maminko.
0: No, jako ten tvůj toník.
1: Slíbil, že se ráno zastaví. Jestli pak teď, když přijel Kouklík, najdou cestu do mlýna i jiní hospodáři.
0: Měli by. Už kvůli neboštíku mlináři.
1: Zajdu do vsi a u všech hospodářů se přimluvím.
0: Nikam nepůjdeš. Vždyť zrovna hoříš.
1: Kolem srdce se mi jakoby obruč stahuje. A když trochu zdřímnu, hned se mi zdají ošklivé sny. Toníku! Toníku!
2: Želínská Bystřina.

0: Krajánku, to jste hodný, že jste se zastavil. Kdo ví, jestli ta duše zakletá nepřivodila i nemoc Teresky?
1: Taky mě to napadlo, Klásková. Kudy chodím, tudy přemýšlím, jak to zaonačit.
0: A vydumal jste něco příhodného?
1: Máte v chalupě modlitební knížku?
0: Pod kterou pak střechou by nebyla.
1: Tak to bych si ji vyžádal pro dnešní noc. Podstrčím ji Toníkovi do kapsy, aby nešel za tou bezbožnou duší jen tak bezbranej.
0: Já uchovávám něco mocnějšího, Kloubku. Zůstal mi po nebožce mamince růženec Klokočí a ten je posvěcený samotným arcibiskupem, když na Svatý hoře sloužil po procesí velkou mši.
1: No to jste pustila tu pravou vodu na mlýnský kolo, Klásková. Podle mýho rozumu mlináře z té šlamastiky vytáhneme.
0: Dejš to, pánbu, krajánku.
1: Ty si zkrátka a dobře namlouváš, že tě ta noční můra nechá na pokoji.
2: A co by nenechala, Kloubku? Jenom ještě vyčistí studnu a...
1: Mlináři... Dech se mi krátí nad tvou chytristikou. Co pak si tak zhonzovatěl, že nevidíš, kam tě to mámení postrkává? Už dvakrát udělala po tvým a teď ještě studna. Vždyť ty vůbec nevíš, co na tobě bude chtít.
2: Jistě to nebude nic špatného.
1: Tak až se z luhu vrátíš a povíš mi, že na tobě ta panenka chce něco nekalýho, tak v té chvíli se otočím a budeš schlížet jenom na moje záda.

0: novináři. Po třetí a naposledy. Proč mlčíš?
1: Nemyslí si nic zlýho, to ne. Upravila si cestu luhem, poslala mléče do mlýna.
0: Také voda v mlýnské studánce je opět průzračná.
1: Zaslechla jsme přání.
0: Slyším i slova, která se ostýcháš vyslovit.
1: Chci vrátit čelínskýmu mlýnu jeho slávu. Chci, aby se mlýnský kolo nepřestalo nikdy otáčet.
0: To všechno můžeš mít. Stačí dodržet svůj slib.
2: Jestli potřebuješ prokázat dobrodiní, panenko ze Stříbrného luhu, mlynář z čelínského mlýna ti rád pomůže.
0: To byla tvá slova.
1: Ano, vím. A ty jsi řekla, za tvou pomoc čekej mou.
0: Příběh mého nešťastného života si slyšel. Je teď na tobě ulehčit mému osudu?
1: Ano, chci slib splnit.
0: Staň se mým mužem, mlynáři. Zbývá málo času. Až se měsíc nad Stříbrnou pasekou skryje za sosny, bude pozdě.
1: Počkej. Často jsem žehral, ty jsi mi pomohla, dala naději do života, ale co pak by se všechno obešlo bez utrpení a bez bolesti, kdybych s tebou odešel? Mám snad ke tvé zradě přidat svou? Pošlápat svou vlastní duši a oklamat Terezčinu?
0: Tvá duše zůstane čistá. Nebo je snad zrada v tom, že vyhledáme lásku jinou, když opláčeme mrtvou?
1: Proboha, o čem to mluvíš?
0: Tereska ochořela a není v lidské moci zachovat ji při životě.
1: Co to říkáš?
0: Kdo ti pak bude moci vyčítat zradu?
1: Mlč už, mlč! Rozorej cestu luhem. Varuj hospodáře před mým mlýnem. Zasyp studnu kamením, ať třeba mlýn sežehne oheň.
0: Stromy už zakrývají měsíc. Můj čas uplynul.
3: Toníku! Toníku!
1: Slyšela jsi?

Tereska! Žije! Oklamala si mě, jako kdysi svého ženicha. Jak jinak ti mám odpovědět? Ne! Ne! Stokrát ne!

0: Nemluv o zradě, mlynáři. Nevzpomínáš, co jsem ti včerejší noci předpověděla? Slib dodržíš a budeš litovat? Couvneš a zajásáš? Ty jsi nerozuměl.
1: Ani teď nerozumím.
0: Otcovi kletby mě mohl zbavit jenom ten, kdo by se vzepřel vykoupit moji zradu zradou svou. A ty jsi tak učinil. Děkuji ti, mlynáři, za tvoje ne. Už nejsem stín, co taje v mlze. Loučím se navždy se stříbrným luhem. Zůstaň.

0: jak, Klásková? Ukážeme těm mladým, jak to roztáčíme?
1: Vrcholo jeden.
0: Ještě nikdy mi žádná taneček neodřekla. I s bludičkama jsem už tancoval.
1: Tak jste si se měl nějakou pozvat.
0: Ha, ta jediná, co tu v luhu byla, ta na dobro zmizela a o jiný nevím.
1: Díky nebesům a mýmu posvěcenému růženci, který Toníka před ní ochránil.
0: A to se mylíte, Klásková. Já mu ho strčil do kapsy všední kacabajky a on si vám jako najust navlíkl na sebe sváteční kabát.
1: No z toho vidíte, jak zvlášť byl ten růženec posvěcený. Oh. Pomohl i nadal.
0: No já jsem spíš toho mínění, že mlynář v poslední chvíli dostal rozum.
1: Všiml jste si, že všechny oči jsou na Teresce a na Toníkovi. Mm. Že jim to ale sluší.
0: Však nám by to v kole taky slušelo.
1: A vy si nedáte pokoj.
0: Toho bude habaděj až v posvěcený hlíně. A navíc musíte si to tancování trochu prubnout, když za pár dní vdáváte dceru. Taníku! Solo pro paní maminku Kláskovou a mlynářskýho krajanka Kloubka!

0: tady už nové pohádkové školce a dneska to tu pořádně rozporádíme.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: Jani, ahoj. Bacha,
1: co děláš?
0: Letí knížka.
1: Anita, ušoune, klid. S knížkami se přeci nehází.
0: Ale tohle byla knížka lítací.
1: Ne. Tohle byla knížka pohádková. A létání si ji zařídil ty a můžeš být rád, že se ti celá nerozbila ty jeden.
0: No tak by mi, když tak babička koupila novou.
1: Ale no tak, ty jsi ale rozmazlenec, ušoune. To, že ti babička vždycky koupí to, co se ti rozbije, to snad neznamená, že to budeš schválně rozbíjet.
0: Ten gauč pěkně péruje. Hop.
1: Ušoune, ty neposloucháš, co ti říkám. A ještě nám děláš ve školce hrozný nepořádek. Podívej, co děláš. Koukej to uklidit. Já nám zatím pustím první písničku.
0: Ušounova písnička.

0: nově pohádkové školce.
1: Ve které je hrozný nepořádek, ale hlavně tu je hrozně moc zlobivý ušou. Hazí knížkou. Málem proskákal díru do gauče. Sákal na mě malinovou limonádu, takže tu teďka všechno lepí. A teď někam odběhl, místo, aby si s námi hrál.
0: Bof!
1: To jsem se lekla.
0: Dneska se mi vážně daří. No to je legrace, to je legrace.
1: Nevím, nevím. Já se teda zatím moc nesměju. Jen koukám, co se to s tebou stalo.
0: Se mnou se nestalo vůbec nic. A dokonce se nestalo ani to, co se stává každý den.
1: To jako co, myslíš, ušonku?
0: No, ráno jsem se nemyl. Nečistil jsem si zuby.
1: Fuj, ty jsi ale čunka.
0: A pozor, taky jsem nepozdravil nikoho, koho jsem potkal, a ani jsem si nepřipravil nic na dnešní vysílání.
1: No, tak to můžeme být nakonec rádi, že jsi vůbec přišel do dnešní školky.
0: No to můžete, můžete.
1: Ale takhle jsem to nemyslela. To je totiž hrůza takovýhle ušoun. Když si představím ty babičky, které jsi nepozdravil, to je pěkná ostuda, protože ty jsi už velké strašidýlko. A že se ti zkazí zoubky, o tom ani nemluvím.
0: No vidíš, tak když nemluvíš, tak bys mohla třeba zpívat.
1: A kde je kouzelné slovíčko?
0: Abrakadabraka, ať Jana zpívá.
1: Abrakadabraka, jo. Tak tohle je na draka, ušoune. Ty dobře víš, že jsem myslela kouzelné slovíčko prosím.
0: No tak prosím, prosím, prosím, no, když to jinak nejde.
1: Teda holky a kluci, kdybyste tu vy nebyli, tak bych tady asi ušouna nechala, aby se uklidnil o samotě. No ale třeba tu dnešní zlobivost vyspívá a vycvičí.
0: Ušounovo zpívání. Holky a kluci, dneska nejsem strašidlo, ale dneska jsem zlobidlo, ušoun, rušoun, a budeme zpívat a cvičit a zpívat a cvičit zároveň.
1: Znáte písničku o Čížečkovi? Tak když se zpívá sejou mák, tak házejte do všech stran jako semínka a sejte taky. A když kvete, tak ručičkama namalujte do vzduchu květy. A když má klámou, tak jako kdybyste ho museli zlomit o kolínko. A melete potom na malém neviditelném mlínku. Tak jo, pojďme na to.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, tak tuhle tu písničku mám rád. U té se klidně uvolím být uklidněný.
1: Výborně, tak jdeme zpívat. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověs mi, čížečku, jak se jou má.
0: Aj tak tak sejou mák, aj tak tak sejou mák, aj tak tak sejou mák, tak sejou mák.

0: Pověsmi čížečku, jak kvete mák.
1: Aj tak tak kvete mák, aj tak tak kvete mák, aj tak tak kvete mák, tak kvete mák.

0: tak, jedí mat. Ham! Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a no, koukám, hned jak jsme dospívali a docvičili, Ušoun zase někam zmizel. Já už dneska vážně nevím, co s ním.
1: Jani! Věděl jsi, že když se roztrhne polštář, že je to jako když sněží.
0: Cože? Prosím, ne, holky a kluci, já jdu sbírat peříčka, protože Ušoun dneska zlobí víc než všichni čertíci dohromady. Ale ještě předtím vám dám úkol a pustím písničku.
1: Ušounův úkol.
0: Takže, kamarádi, prosím vás, vymyslete nějaký plán, jak uklidnit zlobivá strašidýlka a nebo zlobivé děti.
1: Já vím.
0: No, tak schválně.
1: No dejte jim nějakou velikonánskou krásnou hračku, nebo třeba dort, nebo zmrzlinu a určitě přestanou zlobit.
0: Jakože bych tě odměnila za to, že tak zlobíš, tak to ani náhodou ty, Ušoune, Rušoune. Holky a kluci určitě budou mít nějaký lepší nápad.
1: No tak tenhle ten návod, nebo nápad, nebo recept nám můžou, milé holky, milí kluci, vaše maminky, tatínkové, nebo třeba paní učitelky, páni učitelé.
0: Tak už to dořekni, Ušoune.
1: No prostě můžou nám to poslat na ušoun@rozhlas.cz.
0: No jo, protože by se nám vaše recepty, jak udělat ze zlobivky andílka, mohly hodit. Ale teď už ta slíbená písnička.
1: Ušounova písnička.

padákem ti odpoví. Když kopneš míč, morče ti chytne míč, no a odletí.

0: holky, milí kluci, stále posloucháte mou tady už novou pohádkovou školku.
1: Je, kamarádi, konečně to vypadá, že už tu máme zase hodného ušounka.
0: No ale honem, honem, jdeme hádat.
1: Tak klidně, moc ráda.
0: Ušounova hádanka. Dnešní zvukovou hádanku už mám připravenou já, ušoun rušoun. Kamarádi, tak jak? Jaký zvuk jste právě slyšeli a znovu slyšíte? No tak pozor, holky a kluci, 3, 2, 1, Janin je kot, protože jsem ji štípnul do zadku.
2: Ty kululu, ušounku, jsem tě zase přechválila, viď? Zase je to ten ušoun zlobivec.
0: No já jsem totiž dneska rušoun ušoun. Abyste věděli, věděli, pěkně ruším, vyrušuju, raduju se z toho. Ale víš co, Jani, no. Kdybych nikdy nezlobil, tak bys si ani nevšimla, že jsem pak hodný.
2: No to je možná pravda, tak to já tu mám pro vás, holky a kluci, taky hádanku. Co pak jste to slyšeli? Ušounu v smích, protože jsem ho pěkně polechtala. Já.
0: Je. No a co, kdybys mě teď ještě potěšila? Prosím.
2: No dobře, když už si pamatuješ kouzelné slovíčko, tak ti ráda pustím dnešní pohádku.
0: Ušounova pohádka.
3: Návrat domů.
4: Když půjdete tímhle hustým lesem, co v něm rostou ty největší houby a kde dozrávají ty nejsladší maliny, přehradí vám cestu potůček. A když ještě přeskočíte potůček, co v něm žijí raci a zelené malé žabičky, skočíte rovnou na mítinu. Té mítině se od nepaměti říká Mítina pod kaštanem. Naninka sedí na lavičce a dívá se, jak se den začíná probouzet do krásného letního rána. Poslouchá ptáčky, kteří přiletěli povědět, že Matýsek s tátou jsou na cestě k domovu, jenže jim nerozumí. Tak došla alespoň pro slunečnicová semínka a nasypala jim snídani. Sama neměla na jídlo ani pomyšlení. Poslední květy kaštanu se rozvonily těžkou, sladkou vůní, až se Nanince zatočila hlava. To bude asi ze strachu, pomyslela si a sedla si u potůčku do trávy. Dívala se, jak plavou pstruzy, vyplašila žabáka, který zaspal po nočním koncertování, a sklonila se nad potůček, aby si nabrala vodu do dlaní. Na hladině se zrcadlily dvě rozesmáté tváře. Maminko! Rozesněl se nad potůčkem dětský hlásek. Naninko! Přidal se k němu mužný hlas. Matýsku! Zašeptala Naninka a z radosti málem omdlela. Co to vyvádíš, ženo? Chytil Matěj Naninku do náruče a odnesl ji na lavičku pod kaštan. Matěji, ty jsi mi dal! Probrala se Naninka zmákot. Celou noc jsem strachy nespala. Co pak nemáš rozum, kde jste tak dlouho byli? Matěj se začervenal a chtě nechtě musel Nanince přiznat, jak Matýska ztratil v lese, když se za ním zavřelo zlaté kapradí. Jak ho nikde nemohl najít, jak potom strachy bloudil po lese, až nakonec usnul. A pak jsem dostal šiškou do nosu. To mě ráno vzbudila veverka. A pak... Chtěl pokračovat Matěj, ale než se Naninka nadechla, aby mu řekla, co si myslí o mužské zodpovědnosti, rozpovídal se Matýsek. No to je pěkné, vy se budete hádat a já se ani nedostanu ke slovu. Pro pána Jána Matýsku, ty mluvíš? Otočila se Naninka na Matýska a rozplakala se štěstím. A potom Matýsek plný dojmů mamince všechno vyprávěl. Hopsal přitom jako zajíci, kutálel se jako ježek, když se stočí do klubíčka, pyšně si vykračoval jako jelen slaní, vyprávěl o syslí snídani a hlavně o moudré sově, která mu pomohla všechno se naučit. Nezapomněl ani na šišlavé myšáky a všechna ostatní zvířátka. Naninka se smála štěstím. Tolik dojmu najednou. A než Matýsek skončil, začalo se pomalu smrákat. Tak šli do hájovny, aby si připravili něco k večeři. Matěj se s Naninkou drželi za ruce a poslouchali dál ten líbezný dětský hlásek, který jim kladl tolik otázek. Matýsku, na všechno ti rádi odpovíme, ale dnes už je čas jít do postýlky. Pohladila Naninka malého po kudrnaté hlavičce. Matýsek by stále ještě povídal, ale únavou se mu začala klížit očka. Přitáhl si peřinku pod bradu a Naninka s Matějem si sedli k němu. Než stačila Naninka dočíst pohádku o zakletém žabákovi, spal, jako když ho do vody hodí. Hlavou se mu honily sny o žabkách, o jelenovi z koloušky, viděl skotačit veverku i zajíce, v duchu počítal takty čtverilky i šišky na smrku. A také ve snu vzpomínal na srdíčko na tváři paní Sovy. Naninka ho pohladila po vlasech a aby se mu lépe spalo, přidala ještě ukolébavku na dobrou noc.

Ještě mu upravila peřinu a dala mu pusu na čelo. Pak vzala Matěje za ruku a vyšli spolu do letní noci plné hvězd. Posadili se na lavičku pod kaštanem. Tak co říkáš Matýskovi, ženo? To je panečku hlas, co? Celý po mně, zvolal Matěj. Naninka mu honem dala pusu, aby ho umlčela. Tišej, Matěji, podívej, jakou nám příroda přichystala krásnou letní noc. A opravdu. Hvězdičky se předháněly ve svícení, měsíc vystrčil oba růžky, cvrčci a žabáci spustili noční koncertování, netopíři vířili teplý noční vzduch a kaštan sladce voněl skoro jako jahodový koláč. Sova se nad nimi proletěla a když zjistila, že je všechno v nejlepším pořádku, zahoukala a odletěla za strýčkem Síčkem. Ale ještě ti musím něco říci, Matěji. Sklopila Naninka oči a tváře jí zružověly jako dvě růžičky. Než se náš kaštan znovu obalí květy, budou tady znít dětské hlásky dva. Jak to dva? Copak, jak to my snad? My budeme mít další miminko? Otevřel Matěj nevěřícně pusu. Budeme. Usmála se na něj Naninka. Les zašuměl, vichr se přitočil a zastavil se nad mítinou a moudrá příroda čekala, jak se Matěj zachová. A Matěj odložil čepici se sojčím pírkem, které přináší štěstí, vzal Naninku opatrně do náruče, postavil se s ní doprostřed mítiny a do noci zavolal. Tak to já, hajný Matěj, při svatojánské noci slibuji, že se už nikdy nebudu chlubit. Ozvěna poslala jeho přísahu přes vrcholky stromů až na konec toho hustého lesa, ve kterém bublá potůček a kde uprostřed na mítině pod kaštanem stojí dodneška krásná hájovna. Když se za teplé letní noci posadíš pod stromy a zaposloucháš se, uslyšíš, jak s tebou příroda i zvířátka hovoří. A že nevíš, co ti říkají? To přece nevadí. Vždycky tě to pohladí po srdíčku a po duši.

0: svět.
1: Abeceda končí žet.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
3: Jo, kde už je hodný Ušoun, dneska už nebudu Rušoun ani za nic, protože se vám musím za své nevhodné chování omluvit a taky se musím jim omluvit

0: No to je jako já, ale já myslím, že takhle zlobit nedokážete. No je, vy voláte, že vůbec nezlobíte. No to vám gratuluju. A někdo hodně? Jo? No tak to asi zlobí jako Jana.
1: Ale no tak ty. Ušonku, já bych už toho zlobení nechala. A teď už bych se soustředila na malování.
0: Ale to určitě nemyslíš tak, že mám přemalovat celou školku nebo že jí mám pomalovat různýma malůvkama?
1: Já se z tebe picnu, tak to opravdu nemyslím. Ale bylo by super, kdybys holky a kluky poprosil o obrázky.
0: Ano, holky a kluci, já vás moc prosím, už jako hodný, ukázněný ušounek, namalujte nám dneska obrázek nějakého velkého zlobila nebo nějaké velké zlobilky. A nebo naopak hodňoučkého andílka. Jo?
1: Ale klidně tentokrát můžete místo obrázku poslat i recept na to, jak se ze zlobivky dá udělat andílek, což byl dneska váš úkol.
0: Ano, ano, a v tom případě poproste někoho dospělého, ať nám to napíše.
1: A nebo pošlete obrázek a určitě už víte, co s ním. Stačí, když váš obrázek dospěláci vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás pošleme za obrázek nebo za ten recept odměnu.
1: Tak ahoj, holky a kluci, mějte se krásně. A nezlobte tak moc, jako dneska zlobil Ušoun.
0: Tak ahoj, ahoj, já se ještě jednou omlouvám, ale zítra se na vás už zase moc těšíme. Loučí se s vámi dnes zlobivý, zítra nezlobivý Ušoun Rušou.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Zuzany Navarové Čertví proč.
0: Ušounova písnička.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pusť si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. RadioJunior.cz.
1: Hitparáda Rádia Junior.
2: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 308.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
2: Minule jsem se vás v postřehovce ptala, kolik zpěváků je ve skupině BTS. A správně nám odpověděla Amélie Šturm, že je jich 7. Tak gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Které zpěvačky z hitparády vystoupí během koncertu Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu v neděli 31. května od 15.30 na náměstí Míru ve Zlíně. Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověď na otázku pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
2: Konečně volná, tak se jmenuje nová singlovka Adély Křivánkové. Adéla už ve 12 letech excelovala v hitparádě Rádia Junior s písničkou Parfém. Brzy přidala songy jako Konečná, To jsem já, Vznáším a spoustu dalších. Studentka ostravského gymnázia Adéla ale má ve svém repertuáru i spoustu trendy hitů, jako třeba APT, písničky z pohádek, Zoo od Shakíry, Tři oříšky pro Popelku nebo píseň Lociky z pohádky Na vlásku. No a protože miluje K-pop, tak umí skvěle zpívat hitovky od BTS nebo Golden Soda Pop z filmu K-pop Demon Hunters. A proto máme velkou radost, že se Adéla Křivánková stala hvězdou koncertu Rádia Junior na 66. Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež společně s 13-letou Kiarou a taky hercem Janem Cinou, který propůjčil svůj hlas našemu rozhlasovému skřítku Hajajovi. No a teď už si od Adély užij její nejnovější single Konečně volná. Adéla Křivánková.
1: Novinka.

0: Tak to byla novinka hitparády Rádia Junior od Adély Křivánkové. Její single se jmenuje Konečně volná. Soutěž. Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vybíráme přání Amálky Kounovské. Ta by do hitparády ráda poslala pořádně rozjetou novinku Choka Choka od megahvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. Anita je brazilská zpěvačka, tanečnice a herečka, která spolupracovala třeba s Madonou, The Weekndem nebo J Balvinem. Shakira pochází z Kolumbie a proslavila se hity jako Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Whenever nebo nedávno soundtrackem k filmu Zootropolis Zoo. No a fanoušci ji milují nejen kvůli jejímu hlasu, ale i typickému tanečnímu stylu inspirovaném břišními tanci. A teď už si užijte duet Choka Choka, ve kterém se zpívá portugalsky, španělsky i anglicky. Tak pořádně nastražte uši, jestli poznáte, kdy který jazyk zazní. Anita a Shakira, Choka Choka.
1: Novinka.

0: Čoka Čoka, tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior od Anity a Shakíry. Tip na ní jsme dostali od Amálky. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů?

0: ve 308. kole už nezazní ani sny od 14-letého Jonyho. V našem žebříčku se udrželi po maximální počet 10 kol a teď už je odesíláme do síně slávy. A jaké bylo jejich nejlepší umístění? Jeden bronz. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se už po třetí drží zuby nechty v našem žebříčku na poslední postupové příčce? Jsou to bratři Felix a Lukas Hajnovi, kteří si říkají Fast Boy. A ty si teď zkus tipnout, odkud pochází. Za A z Madridu, nebo za B z Londýna, nebo za C z Berlína. A správná odpověď je za C. Pochází z Berlína, což je hlavní město, víš, které země? No, jasně, že je Německa. Už jste tam někdy s rodiči nebo se školou byli? Jestli ne, tak Berlín určitě stojí za návštěvu. Najdeš tam třeba slavnou Braniborskou bránu, která patří mezi nejznámější památky celé Evropy. Můžeš tam navštívit obří zoologickou zahradu s pandami, podívat se na zbytky slavné berlínské zdi nebo vyjet na televizní věž, ze které je vidět skoro celé město. Berlín je taky plný parků, muzeí, street artu a hudby a právě z takhle kreativního města pochází i Fast Boy. A tady je jejich Beautiful Life.
1: 10.

0: Bratři z Berlína, kteří si říkají Fast Boy, získávají v hitparádě Rádia Junior už po třetí 10. místo. Před týdnem 7. a teď 9. tak si u vás vede single Bad Angel, za kterým stojí DJ Anima a Lisa, která je členkou K-popové skupiny Blackpink. A víte, o čem všem Bad Angel je? Písnička vypráví o někom, kdo možná na první pohled působí trochu tajemně nebo nebezpečně, ale uvnitř řeší své pocity a emoce jako každý jiný. Název Bad Angel by se dal přeložit jako zlobivý anděl. Někdo, kdo není úplně dokonalý, ale právě tím je zajímavý. K tomu si přidejte futuristickou hudbu od Animy a výrazný hlas Lisy a vznikne song, který zní trochu jako hudba z filmu o budoucnosti. Anima a Lisa, Bad Angel.
1: 9. místo.

0: Bad Angel. Tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot. A ještě k tomu ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám sklouznul o dvě příčky z 6. místa na 8. Je to jihokorejská K-popová skupina BTS. Jejich 7 členů je už zpět z povinné vojenské služby a jsou na světovém turné. Jejich koncerty se promítají i v řadě kin. A co jejich hit Swim? Ten je o tom, že člověk musí plavat dál, i když život občas přinese velké překážky a vlny. Kluci z BTS v písničce zpívají o odvaze nevzdat se a pokračovat dál vlastním tempem. Swim je zároveň návratovou písní BTS po několikaleté pauze, takže pro fanoušky znamená opravdu hodně. A zdá se, že se návrat povedl. Song boduje v hitparádách po celém světě. A já se ani nedivím, protože kdo by neměl rád plavání ve vodě? Zvlášť, když už co se počasí týče, máme léto. BTS Swim.
1: 8. místo.

Megahit Swim od jihokorejské K-popové skupiny BTS, která je teď na velkém světovém turné. Sklouznul z 6. příčky na 8. A i další hitovka hitparády Rádia Junior zaznamenala pokles, tentokrát o 3 příčky z 4. místa na 7. Jedná se o single Superhrdina od Karol a Kvída. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kterému sportu se věnovala zpěvačka Karolína Gudasová-Neuwirthová, když byla malá? Za A krasobruslení, nebo za B hokej, nebo za C moderní gymnastice? A správná odpověď je za A. Karolin tatínek je slavný hokejista a trenér, takže s ním trávila dny na ledové ploše a začala se věnovat i krasobruslení. A když už jsme u krasobruslení, víš, že tenhle sport je opravdu hodně starý. První brusle lidé používali už před 1000 lety a vyráběli si je třeba z kostí zvířat. Moderní krasobruslení se začalo rozvíjet hlavně v 19. století. Velkou zásluhu na to měl americký bruslař Jackson Haines, kterému se přezdívá otec moderního krasobruslení. Jako první totiž propojil bruslení s hudbou, tancem a baletními prvky. Krasobruslení bylo také jedním z prvních sportů, které se objevily na zimních olympijských hrách a dokonce se v něm soutěžilo už na olympiádě v roce 1908. Teď už je tady ale Karol a Kvído a jejich superhrdina. 7.

0: superhrdina od Karol a Kvída nám slítnul ze čtvrtého místa na sedmičku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A který song máme na šesté příčce? Baf. Tak se jmenuje před týdnem devátá hitovka od Káji a Bambuláčka. A teď kvízová otázka. Tušíš, jakou zmrzku má nejradši skřítek bambuláček, který žije v bambulkovém světě? Za A čokoládovou, nebo za B borůvkovou, nebo za C pistáciovou? A správná odpověď je za B. Z toho výběru má prý nejradši borůvkovou, protože je skoro stejně modrá jako on. A víš, z čeho se vyrábí modré zmrzliny? Cože? Cože to slyším? Že ze šmoulů? Ale ne. Šmoulová zmrzka ze šmoulů fakt není. Většinou jde o vanilkovou nebo smetanovou zmrzlinu, která je obarvená na modro. A prima je, že v dnešní době už mnohdy bývá obarvená přírodním barvivem a ne umělým, třeba spirulínou, což je přírodní modrozelená řasa, která umí vykouzlit nádhernou modrou. No a kterou zmrzku máš nejradši ty? Já v létě miluju ovocné sorbety, třeba z manga, maliny, rakitníku nebo dračího ovoce. Míňam. No a teď už je tady Baf od Káji a Bambuláčka.
1: Šesté místo.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Před týdnem byla 9., teď je na 6. příčce. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Bude to dívčí skupina Kecaj se singlem Gabriela. Skupina Kecaj se dala dohromady během reality show na streamovací platformě Netflix zvané Popstar Academy. Největší osobnosti ze světa showbiznesu a K-popu pak v ní vybírali zpěvačky do popové skupiny Kecaj. A představ si, že do 20 nejúspěšnějších se dostala jedna Slovenka. Víš, jak se jmenovala? Za A Daniela, nebo za B Tereza, nebo za C Adéla. A správná odpověď je Adéla Jegrová, která v našem žebříčku už jednou soutěžila i se solovou singlovkou Machine Girl. Do finálové šestky skupiny Kecaj se bohužel nedostala, ale i tak o ní určitě ještě hodně uslyšíme. No a teď už zpátky k finálové sestavě Kecaj. Je tady jejich Gabriela.
3: Páté místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj spadla z bronzové trojky na pátou příčku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Dvakrát bronzová, pak dvakrát stříbrná a teď se šup na bramborovou čtyřku. Tak si u vás vede Viktoria Lavrešin s písní Tančím jak chci. A kdo neslyšel náš rozhovor v klubu Rádia Junior, tak si ho určitě najděte na našem YouTube kanálu. A dostanete se k němu jako vždy i z hlasovací tabulky Hitparády. Stačí kliknout na aktivní odkaz se jménem Viktorie. Do studia Rádia Junior dorazila i se svojí učitelkou, známou zpěvačkou Evou Matějovskou, která je ředitelkou své vlastní hudební školy Academy of Music. Probrali jsme společně, jak Evča se svým týmem pomáhá dětem k jejich prvním songům, jaké dává rady ohledně hlasu. A Viktoria nám zas dala spoustu módních tipů, protože módou doslova žije. A taky tancem, díky kterému se dostala i na mistrovství Evropy a světa. Viktoria Lavrešin, Tančím jak chci.
1: Čtvrté.

0: Single Tančím jak chci, který naspívala 13letá Viktoria Lavrišin, sklouznul ze stříbrné dvojky na bramborovou čtyřku. A už jsme na finálové trojce. Kdo pak si stoupne na stupně vítězů a převezme bronzovou medaili? Hit paráde Rádia Junior. Bude to 19letý David Málek, kterého jsme taky měli na rozhovoru v klubu Rádia Junior. A teď malý kvíz. Loni si v Hradci Králové zahrál ve Fun Zone na koncertě jednoho děsně známého zpěváka. Víš kterého? Byl to za A Ed Sheeran, nebo za B Harry Styles, nebo za C Luis Capaldi? A správně je za A. David vystoupil ve Fun Zone Eda Sheerana v Hradci Králové, což byla pro mladého muzikanta obrovská zkušenost. A není divu, že si ho lidé začali víc všímat. Hudební magazín Headliner ho letos dokonce zařadil mezi 50 největších nadějí české pop music. David pochází z Brna, píše si vlastní texty i hudbu a jeho písničky jsou plné silných melodií a emocí. Mezi jeho známé singly patří třeba Nevadí nebo aktuální Usínám. Vedle solového hraní vystupuje i s kapelou Amplified. A jestli vyrazíš na koncert známého písničkáře Michala Horáka, tak máš velkou šanci, že ho na jeho koncertním turné uvidíš i uslyšíš jako předskokana. David Málek, Usínám.
1: Třetí místo.

0: Usínám, tak se jmenuje novinka z minule od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Před týdnem byl 8., teď ho jeho fans katapultovali na bronzovou trojku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A komu se podařilo probojovat se z novinky na nádhernou stříbrnou dvojku a stát se skokanem týdne? Je to Bára Ladrová se singlem Sokolík Pepík. A z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior se dostaneš i k našemu nejnovějšímu rozhovoru. Stačí kliknout na odkaz s tímto songem. A co jsme spolu probírali? Kampaň se Sokolem do života, nebo Barča je ambasadorkou tohoto tělovýchovného projektu. Ten už 11. rokem motivuje děti k pohybu hravou a zábavnou formou. Učí se správně házet, skákat nebo běhat. Během roku plní nejrůznější pohybové úkoly. Za odměnu můžou dětští účastníci získat samolepky a taky originální 3D medaile z bioplastu. A čekají je i speciální výzvy, třeba letní desatero. Do projektu se Sokolem do života se můžou zapojit mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení. Stačí se registrovat do 31. července. A už brzy se budete moct těšit na další projekt od Sokola, tentokrát pro děti od 8 let. No a teď už si užij písničku, kterou složila Bára Ladrová a hudební producent Zdeněk Hrubý. Přilétá Sokolík Pepík.
1: Druhé místo.

azdar

0: Tak to byla novinka z minulé Sokolík Pepík od Báry Ladrové, která se stala ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. A kdo už po páté vítězí v hitparádě Rádia Junior, a to i ve 308. kole. Je to 13letá Kiara se singlem Sweet Girl. A já už vás všechny srdečně zvu na koncert Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu, který se uskuteční v neděli 31. května od 15.30 na hlavní stage na náměstí Míru. Pohádkové i trendy hity tam zaspívají hvězdy hitparády Rádia Junior Kiara a Adéla Křivánková. Přidáte se? Čeká vás i pěvecký a taneční workshop. Adéla vás rozespívá, naučí pěvecké triky, včetně feelingů a riffs and runs a základů K-popu. S Kiarou a jejími tanečnicemi si zas vyzkoušíte choreografie k jejím písním. Těšte se i na speciální hosty, Skřítka Hajaju a herce Jana Cinu, který této legendárně rozhlasové postavičce propůjčil svůj hlas. Koncertem Rádia Junior provede moderátorka Klára Nováková, tedy já, a děsně moc se na vás těším. S Kiarou na stage proboru třeba i to, že dabuje roli My v novém animáku Tajemství křišťálové planety, který má světovou premiéru právě teď na Zlín Film Festivalu. Promítá se 30. května v 10 hodin a taky 1. června na Den dětí v 8.15. No a teď už si užij Kiařinu hitovku Sweet Girl.
1: První místo. Yeah.

0: Tak to byl vítězný single 307. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme! No a jestli jen trochu můžeš, tak doraž na koncert Rádia Junior na Zlín Film Festival v neděli 31. května na náměstí Míru. Od 15.30 tam se mnou vystoupí Kiara, Adéla Křivánková a Jan Cina. A určitě se zastav i v parku Komenského v koma modulu Českého rozhlasu Rádia Junior, kde budou i další moderátoři. Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Petr Komínek a Karel Klement. Tak za námi doražte. Kompletní celý program Rádia Junior na Zlín Film Festivalu najdeš na webovkách Rádia Junior. A kdo nemůže dorazit, tak poslouchejte naše vysílání v sobotu 30. května a v neděli 31. května od 10 do 12 ráno. A já už se na vás moc těším v pondělí na Den dětí od 17 do 20 hodin, protože budu taky živě vysílat ze Zlína, konkrétně ze zlínských filmových ateliérů.
1: Soutěž.
0: A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku, které zpěvačky z hitparády Rádia Junior vystoupí během koncertu Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu v neděli 31. května od 15.30 na Zlínském náměstí Míru. Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: Už vím, co jste.
0: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély Křivánkové.

Devítku získává Anima Alisa se singlem Bad Angel. Swim od BTS je na 8.

0: a ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování a procent. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte. Posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. No a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu radiojunior.cz/hitparáda. Tak se měj krásně, loučí se Klára Nováková a taky hudební dramaturg David Janečka.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

0: Junior. Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní červnové středeční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás dneska vítají Denisa Kimlová a Adéla Kocourová. Adéla je, holky a kluci, aktuálně rozhlasová stážistka, která tu právě teď sbírá zkušenosti pro svůj další profesní život.
1: Ahoj holky a kluci, taky zdravím. Denisa má pravdu. A víc o tom, co už v rozhlase vím, vám prozradím už za chvíli.
0: Nejdřív vám totiž prozradíme, že všechnu pohodovou hudbu nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka. I když samozřejmě v době vzkazovny jste hudebními dramaturgy Rádia Junior vždycky na chvíli vy.
1: Samozřejmě, ani dneska nevynecháme zvídavec a četbu na pokračování. A protože je středa, bude i zpravodajství ze světa sociálních sítí Terky Rašové, neboli síťovka.
0: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat s kolegyní Klárou Novákovou, která pro vás byla živě na 66. Zlín Film Festu. A budeme se ptát samozřejmě na její nejlepší letošní zážitky.
1: A po 19. hodině se těšte na rozhovor s herečkou Sabinou Laurinovou a ředitelkou Mladoboleslavského filmového festivalu Dášou Zákockou.
0: No a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Blíží se jubilejní 20. roční charitativní akce Noc snů v zoo Děčín. Děčínská zoologická zahrada bude už ráno tento pátek, 5. června, patřit handicapovaným a chronicky nemocným. Uskuteční se zde již 20. ročník akce Noc snů. Půjde o večer plný zážitků a splněných přání pro lidi s handicapem. Zoo se snaží zprostředkovat zážitky, které by možná v běžném životě kvůli svému postižení či nemoci neměly možnost prožít. Zážistu nad 20. ročníkem akce s potěšením přijal hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a senátor pro Děčínsko Zbyněk Linhart, uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.
0: Ze sportu český tenista Jakub Menšík je semifinalistou antukového Roland Garros. Kdo by to do českého dlouhána po druhém kole, kdy se sotva držel na nohou, čekal? O to víc teď všichni jásají a drží palce do semifinále.
1: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo. Místy přehánky a průměrné teploty se pohybují okolo 18 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Bude oblačno, bez deště a průměrné teploty povyrostou na 24 stupňů.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska je 3. června, ještě pár testíků, pár zkoušení, ale potom už léto. No a taky prázdniny. A mě zajímá, na co všechno plánuje moje dnešní spolumoderátorka Adéla. Nejdřív jí ale samozřejmě poprosím, aby se vám představila. Adélo, prosím tě, řekni na sebe holkám a klukům co nejvíc.
1: Takže ahoj kamarádi, já vás tady všechny znovu opět zdravím. Moje jméno je Adéla Kocourová, je mi 17 let, jsem v prvním ročníku na střední škole a momentálně se učím dělat stáži v Českém rozhlase. Minulý týden jsem dodělala 2 týdny stáže v Českém rozhlase a bylo to opravdu skvělý, mám z toho velkou radost.
0: Proč ses rozhodla pro stáž zrovna v rozhlase a co si tu zatím zjistila, viděla a hlavně slyšela?
1: Tak já jsem vždycky už od malička byla velmi společenská a komunikativní a když jsem zjistila, že se můžu přihlásit na střední školu na mediální tvorbu, kde se hlavně mluví, píše, no tak to jsem musela okamžitě vyzkoušet. Na střední školu jsem se dostala, momentálně teda studuji, jak už jsem opakovala první ročník a přiskytla se mi možnost, že mohu dělat stážistku v Českém rozhlase. Tu jsem samozřejmě hned vzala. No a podívejme, jsme tady. Naučila jsem se toho už opravdu mnoho a velmi mi to pomáhá. Jako například skládat scénáře nebo líp mluvit, dělat s kamerou lépe, natáčet na šířku i na výšku, aby to vypadalo velmi dobře. Samozřejmě jsem tu potkala velmi inspirativní lidi, který mě velmi motivují dál pokračovat v tom, co se momentálně snažím dělat.
0: Krása. No to znělo úplně jako reklama na rozhlas, holky a kluci. No a teď už se ptám, jak se těšíš na prázdniny a kam se chystáš?
1: Tak já se na prázdniny těším opravdu hodně moc, už odpočítávám dny a chystám se do Chorvatska. Moc se těším na moře a na to teplo, které nás čeká.
0: Jasně. No a na co se těšíš o prázdninách nejvíc?
1: Jestli mám být upřímná, moc se těším na to, že si konečně budu moc přispat. A taky se samozřejmě těším na to, že budu moc víc sportovat, třeba jezdit na kole. A těším se, že se dám i pořádnou letní zmrzku.
0: Takže možná už to je trošičku začátek odpovědi na moji další otázku. Bez čeho by pro tebe nebylo léto létem?
1: Tak určitě jsme zase zpátky u mojí vanilkový točené zmrzce. Miluju vanilkovou zmrzlinu, ale jak jsem se opakovala, rozhodně by to nebylo ono bez kola nebo nějakého toho sportu. Já třeba ráda hraji tenis, když je léto a na to se taky velmi těším. V zimě mi to takhle vůbec nejde.
0: Jasné. No a protože za chvilku si budeme telefonovat s Klárou Novákovou a budeme se ohlížet za Zlín Film Festem a později budeme vyhlížet další jiný filmový festival, a tedy Mladoboleslavský, musím se zeptat, co ty a filmové festivaly? Navštěvuješ? Jezdíš po nich?
1: Ty jo, ještě jsem na žádném nebyla, ale rozhodně bych v budoucnosti chtěla. Nebráním se tomu.
0: No tak ten Mladoboleslavský se teprve blíží, takže máš rozhodně šanci. Tedy přátelé, zahřívací povídání máme za sebou a za malou chvíli se vrhneme na naši dnešní aktualitu a těšíme se na rozhovor s kolegyní Klárou Novákovou, která už nás čeká na telefonu.

0: Holky a kluci, stále posloucháte klub Rádia Junior s Denisou a Adélou. A jak jsme slíbili, už máme na telefonu moderátorku Rádia Junior Kláru Novákovou. Ahoj.
1: Ahoj, Kláro.
2: Ahoj všichni, doufám, že mě poznáváte po hlase, který je teda po 7 dnech na Zlínském filmovém festivalu už opravdu unavený. Za chvilku si tak říkám, že možná budu znít jako Tereza Voříšková, neboli Tereza Ramba, která má ten hlas taky takhle krásně zastřený. A nebo jako Miley Cyrus, zpěvačka úžasná, která od dětství zpívala a byla v tom Mickeyho klubíku a taky si potom tak hodně z toho zpívání úplně ty hlasivky vyspívala, takže to je můj současný stav, ale i tak jsem stále ráda, že tady můžu být a přinášet vám informace o tom, co se na 66. Zlínském filmovém festivalu děje.
1: No a nás s Adélou nejvíc zajímá, jak jsi s letošní Zlín Film Fest užila a pozor, co bylo nej, a víme, že je těžké vybrat, co bylo nej, ale stejně to po tobě chceme.
2: No je to těžké, opravdu, protože těch milých setkání a i takových jako až osudových setkání tady bylo opravdu hodně. Třeba když jsem tady hned první den, potom co jsem se vyspala ze čtvrtka na pátek, že jo, po tom slavnostním večeru byl pátek, a první, co se dělo, bylo, že se jelo do zoologické zahrady a tam v takovém tom vozíčku, co vás provází zoologickou zahradou, byla taková sympatická paní. Zjistila jsem, že je to Gabina Wagner, která je známou filmovou producentkou a PRistkou. No a vlastně díky ní jsem se dostala k úplně úžasným hercům, třeba k Tomáši Weber, který je z pohádky Princezna stokrát jinak, Emě Businské, a takhle krásně jsme tady vlastně začali spolupracovat, tak to bylo moc milé setkání a takhle vlastně to ten festival dělá, že se setkáváte s novými a novými lidmi, kteří vám otevírají další dveře, seznamují vás s dalšími lidmi, takže jsem se krásně seznámila i s prezidentem místního festivalu Čestmírem Vančurou, který byl třeba během našeho rozhovoru pátečního na výstavě pana Němečka o Čtyřlístku. No ale pozor, já jsem se neseznámila jenom s prezidentem festivalu, ale opravdu jsem měla tu čest se potkat i s prezidentem České republiky, který jsem přijel včera. Zastavil se u Koma modulu Českého rozhlasu, kde po celou dobu festivalu v parku Komenského probíhají takové dílničky pro děti, taky živé vysílání. No a tam se chvilku zastavil a potom ještě šel dál pozdravit lidi, co jsou na Zlínském filmovém festivalu. A představte si, že mám fotku jak s panem prezidentem, tak s panem prezidentem Zlínského filmového festivalu. Tak je to taková až kuriozitka, bych řekla.
1: Ptá se Adéla.
0: Kláry, a co tě tento rok na Zlínovém filmovém festivalu nejvíce zaujalo?
2: Nejvíce zaujalo? No,
1: co filmy?
2: Mně se líbilo včera. No, to je totiž, holky, taková těžká věc. Se spoustou lidí, co jezdí na Zlínský filmový festival a nejsou jenom takoví ti návštěvníci, co se jdou podívat po filmech, ale opravdu tady odtud vysíláme. Já třeba připravuji i plány pro vás, moderátory v Praze na další dny, navolávám další hosty a připravuji prostě vůbec tady ve Zlíně na ty moderované bloky, které jste mohli poslouchat v našem vysílání třeba v sobotu od 10 do 12, v neděli od 10 do 12. Pak jsme tam měli zase hosty, tak jsem scháněla právě hosty na to, aby tam dorazili. Takže v podstatě z toho festivalového života jsem film viděla jenom ten první, o kterém jsme si povídali v pátek. A jinak jsem vlastně chodila na různé takzvané eventy, jak se tak říká. No a potom jsme vysílali. Vysílali jsme s úžasnými herci a já jsem dělala tedy potom i koncert Rádia Junior, který byl na náměstí. Bylo to v sobotu, v neděli, v 15.30. A zpívala tam Adéla Křivánková a Kiara, což jsou naše úžasné zpěvačky z hitparády Rádia Junior. Dlouho jsem přemýšlela, jak ten koncert postavit, jestli má třeba nejdřív zpívat jedna půl hodinky, pak druhá půl hodinky. No a nakonec jsem to vymyslela tak, že se holky střídaly, takže vždycky šla Kiarka, Adélka, Kiarka, Adélka. Adélka do toho zpívala písničky z pohádek a slavné hity, ať už je to APC třeba. Děti to mohly hádat, holky nás taky naučily nejrůznější taneční kroky. Adélka dělá K-pop, takže nám ukázala K-popové věci. Kiara zase choreografii na svoji vlastní písničku. No a uprostřed, abychom to ještě jakoby tak ještě obzvlášnili nebo ještě udělali víc fajn, tak se za námi stavil i Jan Cina, což je hlas rozhlasového skřítka Hajaji. A představte si, že na to celé náměstí jenom tak na mikrofon zaspíval písničky z muzikálu a pohádek, což byla písnička z Šíleně smutné princezny jedna. No a druhá byla z Čertího brka. A já musím říct, že když si ten Honza vzal ten mikrofon a tím úplně jasným, nádherným hlasem to zaspíval, tak jsem měla úplně husí kůži na ruce a musím říct, že teda tohle by si troufnul málo kdo zaspívat úplně bez jakékoliv hudby, takzvaně a kapela. No a bylo to teda naprosto famózní, tak já doufám, že náš rozhlasový skřítek Hajaja nám někdy na nějakém našem vystoupení zaspívá prostě i pár písniček.
1: Klárino, a Hajaja letos oslavil 65. narozeniny, ale na Zlín Film Festu se slavila taky Hurvínkova stovka a taky 90. zlínských ateliérů, tak jak oslavy vypadaly?
2: Na oslavě 90. let zlínských ateliérů jsem byla v pondělí, což tedy Denny asi i tušíš, protože
1: byla jsem takzvaně
2: tahla kliky. Musím říct, že vlastně vůbec celé to pondělní vysílání bylo neskutečné, protože jsem jako reportér začala opravdu tady v hotelu, kde jsem zrovna i teď, a postupovala jsem přes náměstí k Zlínskému zámku, ke kongresovému centru a potom autobusem až do těch ateliérů. Na každém místě mě tam očekával nějaký významný host, se kterým jsem mluvila. A bylo to strašně fajn. No a ta poslední zastávka byla právě v těch zlínských ateliérech, což pro mě bylo zajímavé, protože já jsem měla tu čest dostat se na amerických ateliérů v Hollywoodu, Warner Bros., kde jsem viděla takové taky podobné budovy. To jsou vlastně všechno takové, jako já nevím, jako malé hangárky, jo, nebo prostě takové prostě kostky obrovské, nebo spíš nějaké kvádry, ve kterých se vytváří ten filmový svět. Jsou tam třeba pokojíčky jako z Přátel, že jo, Central Perk, že jo, což je ten jejich, což je ta jejich restauračka. Viděla jsem tam spoustu dalších míst, třeba přímo takové ty ateliéry, ze kterých se točí nejrůznější talk show. No a tak jsem měla radost, že se mohu podívat i do zlínských filmových ateliérů. Už teď si rozhovor z těchto ateliérů můžete poslechnout na webu Rádia Junior nebo v podcastu Klub Rádia Junior z 1. června a uslyšíte, jak tam vlastně zpovídám Markétu Pášmovou, což je umělecká ředitelka Zlínského filmového festivalu. No a pozor, aby to mělo ty pořádné grády, tak to naše vyprávění zakončil Pavel Nový nejlepšími historkami z komedie století S tebou mě baví svět, takže jsem se dozvěděla a vy taky vlastně díky tomu spoustu dalších zajímavostí, které bychom jinak nevěděli, včetně toho, co malé děti dělají teďko v dospělosti. Spousta z nich totiž nejsou herci. Z jedné je zdravotní sestřička, což ovšem dokonce v tom filmu tehdy říkala, že bude zdravotní sestřička, ono se jí to opravdu vyplnilo. Jeden je řidič autobusu a tak dál. Takže i takovéhle, jak by řekli Slováci, pikošky, neboli fun facty, jsem se díky tomu dozvěděla. Bylo to opravdu krásné.
1: Kláry, my mnohokrát děkujeme, že jsi se s námi spojila a ještě se s námi za malou chvilku spojíš. Buď prosím připravená, těšíme se na tebe už za chvíli a teď si dáme píseň, kterou nám zaspívá Jen. Jmenuje se Dýchat a už k vám letí.

0: Holky a kluci, právě stále posloucháte Radio Junior. Vysílají Adéla a Denisa. Přímo ze Zlína se nám za chvíli přihlásí Klára Nováková s dalším rozhovorem.
1: A Klára už se doufám hlásí. Halo, halo.
2: Ahoj holky, já už jsem se přesunula ze svého hotelového pokoje do vedlejšího. Opravdu my tady na festivalu využíváme hotelové pokoje jako kanceláře. Jsem tady opět u Tomáše Malečka, což je reportér Českého rozhlasu, kulturní redakce, zpravodajství, který tady od začátku chodí na jednu akci za druhou a můžete ho slyšet třeba ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu. No a teď se zrovna koukám na koukám na filmy. Ty jsi teď udělal takovou pohodu, protože tady koukáš do počítače. Nebo je to všechno vlastně úplně jinak? Ahoj Tome.
3: Ahoj. Ono je to všechno trošku jinak, protože já se tady dívám na trailery některých filmů, protože já to teda nemůžu říct, ale už tak jako tuším, které filmy ten zlínský festival, ten 66. ročník vyhrajou. A tady to, že se dívám na ty filmy a na ty trailery, znamená přípravu na udělat to, abych mohl

0: musíme do této stopáže vejít a říct tam všechno nejdůležitější, co se teď konkrétně na tom festivalu, na tom uplynulém dni odehrálo.
1: Stříháš tam tedy nejrůznější zvuky, efekty. Už tady máš nějakého favorita, kterého tam do té reportáže pustíš?
0: Favorita úplně nemám. Já jsem upřímně zase tolik filmů tady ani neviděl, kromě filmu Máma a táta jsou boží, který byl zahajovací film tohoto ročníku, a potom jsem ještě viděl film, který jsem komentoval pro Nevidomé. O tom jsme se tady bavili minule, a to bylo Tajemství křišťálové planety. Ale co tam stříhám, tak to nejsou jenom zvuky, ale jsou to i různé rozhovory s některými lidmi, takže já už jsem se dneska odpoledne sešel s Petrem Kostkou, mimochodem za týden tomuto hereckému bardovi bude 88 let, je v neuvěřitelné fyzické i psychické kondici, před chvílí přijel na festival, je tady se svou ženou, s Carmen Majerovou, taky herečkou, i se svou dcerou, herečkou Terezou Kostkovou a moderátorkou taky Českého rozhlasu, a bude to on, který převezme zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii, takže tuto cenu na tomto festivalu získávají hned tři postavy, můžeme říct. Je to Hurvínek, ten už tu cenu dostal, pak to byl Petr Koliha, ředitel ČTDčko, a teď to bude právě Petr Kostka. A byl neuvěřitelný, protože na té tiskové konferenci nikdo nekladl otázky, tak jsme to pojali tak, že já jsem si přisedl k němu, trošku jsem vyšoupil Terezu z jejího místa, ta si šla sednout do publika, a já jsem celou dobu vlastně, dá se říct, vedl tu tiskovou konferenci. Takhle jsem udržel ten diktafon u úst a kladl jsem dotazy a povídali jsme si. A trošku jsem ho rozohnil, protože jsem mu říkal, pane Kostko, já vím, že jste hrál v nespočtu filmů, ale upřímně, já si vás z žádné hlavní role v pohádce nevybavím. A on se samozřejmě s humorem se trošku rozvášnil a říkal, a co si myslíte, že je třeba pohádka Královna Pampeliška z roku 1967, kde jsem hrál hlavní roli, a dalších, tady mám celý seznam. Teď mi to začal ukazovat. To jsou podle vás vedlejší role? Tak to bylo vtipné, na ten zážitek už nikdy nezapomenu. A pak mi říkal, když tam byli fotografové, pojďte se taky vyfotit se mnou, ať se zesměšníte takhle oficiálně.
1: Taky takovéto zážitky můžou mít redaktoři, když jsou pracovně ve službě. Teďko nás čeká dneska slavnostní zakončení 66. Zlínského filmového festivalu. Všechno začalo minulý čtvrtek. Dneska je středa ve 21:15. To zakončení je možné sledovat i na České televizi Art, takže ČT Art. A tušíš, kolik tam bude kategorií, ve kterých se budou vyhlašovat ty vítězové těch jednotlivých kategorií, protože určitě bude kategorie třeba animovaný film, pak bude třeba hraný film, film pro mládež a podobně.
0: Přesně, těch kategorií tady, je tady strašně moc. Je to třeba nejlepší celovečerní film pro děti, pak je to film pro dospívající, pak pro mládež, pak jsou různé konkrétní ceny, jako třeba cena města Zlína za divácky nejúspěšnější film, cena za nejlepší animovaný film, jak už si říkala, jsou tu také ocenění různých porot, takže třeba Evropské asociace pro dětský film, Mezinárodní ekumenická porota taky dokonce oceňuje některé snímky, a pak co je zajímavé, že existují i dětské poroty, takže sami děti oceňují některé filmy, a na té tiskové konferenci to se mi líbilo, jak prostě dvě malé, zhruba 6leté holčičky zdůvodňovaly, proč některé filmy vybrali právě oni.
1: Tak to nás čeká dneska. Já i Tomáš se jdeme na slavnostní vyhlášení podívat. Sedneme si do takových docela pohodlných fialových sedaček. A mě zajímalo, kolik jich tam v tom kongresáku je, protože je to opravdu velký kongresový sál. A jestli jsem našla správnou informaci, tak je to 880 míst, což je teda v podstatě třeba celá škola, co od první až do 9. třídy, možná i z ABC ročníky.
0: Je to tak, a mně se líbí, že toto kongresové centrum, ono je to vidět, ono je to od architektky Evy Jiřičné, zlínské rodečky.
1: A už nám tady spadnul mobil, ale přežil naštěstí.
0: To je služební rozhlasový. Od architektky Evy Jiřičné, která to navrhla, a přímo v tom sálu Evy Jiřičné, tak se ten hlavní sál jmenuje, se to koná, takže se na to moc těšíme.
1: My se dáme s Tomášem do gala, už tušíš, co si dáš na sebe.
0: Já mám sebou oblek, vytáhnu ho tady z dalšího takového futrálu a dám se do gala.

0: ale předtím tady ještě dodělám všechny povinnosti, protože třeba v 19.40 mě čeká vstup na Radiožurnál a ten si musím předpřipravit.
1: A já si tě v 19.40 určitě poslechnu, stejně jako Denisku, která bude vysílat, a přitom ještě poběžím na slavnostní gala večer. Já teda opouštím Tomáše Malečka, držím palce, doufám, že se ti na Zlín Film Festivalu líbilo.
0: Moc, je to úžasná atmosféra, no a samozřejmě takovou třešničkou na dortu byl včerejšek, kdy přijel prezident Petr Pavel.
1: Ano, o tom jsem taky si povídala s dětmi a ty si taky natočil kousek a já jsem tě natočila, jak natáčíš.
0: A uslyšíte.

0: Holky a kluci, pořád posloucháte Rádio Junior, vysílají pro vás Denisa a Adéla z Prahy a ze Zlína se nám hlásí Klára. Než se Klára opět přihlásí s dalším hostem, využiju toho, že mám na místě zde mladou, sympatickou, krásnou stážistku a prosím, aby vám dala doporučení na 5 akcí, na které můžete kolem června zajít a zní to dobře. Tak Adélo, co máš?
1: Tak já jsem se tady pro vás určitě připravila nějaký fantastický akce, který mě moc zaujaly. Jako první je Dětský den v Habartově, proběhne 5.6.2026 v areálu vodní plochy Boden. Děti čekají hry, soutěže, atrakce a i nějaká vystoupení. Druhý, tu mám Jelen Fest. Ten se koná 6.6. v sobotu 2026 ve Žlutých lázních. Nabídne hudbu, zábavu a program pro rodiny. Pak tady máme Dětský den v Předonině. Bude se také konat 6.6.2026 na fotbalovém hřišti. Připraveny jsou hry a odpoledne plné zábavy. Čtvrtý je tu Art Camp Firefest. Proběhne 19.26.2026 ve Volini. Čeká vás cirkus, akrobacie, žonglování a workshopy. To zní teda opravdu dobře.
0: To teda ano, úplně vidím ty ohně, jak kmitají vzduchem.
1: No já úplně taky. A pátý, poslední, tu mám Pilníkovský dětský festival a ten se uskuteční 27.6.2026 v Pilníkově. Můžete se těšit na kouzla, tanec a určitě nějaká parádní vystoupení. Tak to zní moc dobře, ne?
0: Holky a kluci, dostali jste od Adély super doporučení. Pokud jste třeba zaslechli jenom jedno slovo a řekli si, chci jet do Pilníkova, mrkněte na internety, tam to všechno najdete a rozhodně některé doporučení využijte. No a teď už klasika a po ní Klára a její rozhovor.
2: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
3: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
2: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
3: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.

0: Kamarádi, stále posloucháte Rádio Junior v Praze Denisa a Adéla a ve Zlíně Klára s dalším úžasným hostem.
1: Ahoj všichni, moc vás zdravíme. My jsme se teďko přesunuli na chodbu hotelového hotelu, takže se to tady nádherně rozlíhá. Možná náš rozhovor uslyší i další hoteloví hosté, kteří se taky chystají na gala večer Zlínského filmového festivalu. My jsme se už na festivalu povídali s herci, s režiséry, třeba režisérem pohádky Princezna stokrát jinak. Mluvili jsme s organizátory festivalu, dětskou porotou, ale na festivalu jsou také besedy a já jsem třeba dneska byla na konferenci Děti a média, kde jsme si povídali o umělé inteligenci. No a mám tady Gábinu Platner, která byla také dokonce mluvčí na jedné konferenci a besedě. Tak Gáby, co pak to bylo za konferenci a o čem si povídala?
2: Hezké odpoledne, já jsem byla dneska na konferenci Film a další umělecké obory ve škole, takzvané kino za školou, a mluvila jsem tam právě o tom, jak je možné film používat ve škole jako učební pomůcku nebo jako edukativní pomůcku a jakým způsobem i my pracujeme a vysvětlujeme třeba ty filmy dětem a studentům, tak aby si z toho odnesli to, co si odnést mají.
1: Je to časté nebo málo časté, že si učitelé ve škole pustí film a na základě toho filmu třeba s dětmi potom řeší nějaké to téma?
2: No tak já myslím, že děti to znají ze školy, že občas nějaký ten film proběhne a doposud si myslím, že hlavně se to používalo třeba jako nějaký čas si odpočinout, občas třeba v dějepise, ale my víme právě už i od kolegů z film výchovy, že v budoucnu se film bude používat mnohem častěji právě v osnovách výuky a bude se používat k edukaci jako takový a nejenom třeba jako nějaké vyplnění volného času nebo odpočinek nebo odlehčení. Takže i proto čím dál víc učitelů se právě zajímá o to, jak s tím nakládat, jak to dětem správně vysvětlit, co se tam ve filmu děje a co nám ta takzvaná audiovizuální výchova se snaží říct.
1: O čem jsi na konferenci promlouvala ty?
2: Já jsem mluvila o tom, jak my pracujeme s konkrétním filmem. Je to celovečerní film, je to dlouhý film a jmenuje se to film Zbormistr. A jak my pracujeme s tímhle filmem, abychom ukázali právě na něm dětem, jak můžou vypadat nějaké určité třeba chování nebo nějaké problematické jevy ve společnosti. To znamená, učíme nebo děláme osvětu takzvanou o tom, jak třeba může vypadat manipulace nějakým predátorem.
1: Takže jsou to i informace, na co si třeba děti mají dát pozor, jak to vysledovat, a třeba to ukazujete na základě teda filmů, které pouštíte.
2: Přesně tak. Pro nás je hrozně důležité, aby samozřejmě jako pro všechny vyučující a vzdělávatele, aby děti si odnášely nějaké základní koncepty o tom, na co si dát pozor, jak to pojmenovat a vůbec pojmenování samotné, nebo třeba se naučí nové slovíčko, naučí se, jak se jmenuje nějaký problém nebo jak se jmenuje něčí chování, a už to, že mám pro tu věc, co se mi děje nebo co někde vidím, nějaké pojmenování, už to mi pomáhá se potom s jakoukoliv věcí nějakým způsobem lépe vyrovnat. A my samozřejmě učíme i děti to, aby nejenom je učíme o nějakých nových věcech nebo o věcech, co se dějí kolem nich, ale i o tom, že je důležité se o tom sdílet, že je důležité mluvit s dospělými, že je důležité chodit za svými učiteli a všechno s nima řešit.
1: My takováto různá psychologická témata častokrát řešíme i v pondělních linkách důvěry, které moderujeme právě s Denisou Kimlovou, která je teďko ve studiu v Praze, a Denisku moc zdravím. Ty jsi říkala, že probíráte i různá slova, možná i jejich osvětlení by mohlo být jedním z tématů naší budoucí linky důvěry. Která slova třeba dětem vysvětlujete?
2: Tak první slovo, které vysvětlujeme, je slovo grooming, protože tohle slovíčko, my vlastně pro něj nemáme ani český název, takže jsme si ho půjčili z angličtiny, a tohle slovíčko popisuje soubor nějakých manipulativních technik, které pachatelé některých činů používají k tomu, aby zmanipulovali svoje oběti. Takže je to téma náročné, slovíčko je to taky náročné, a je proto důležité, aby jsme o tom s dětma mluvili a aby o tom s dětma mluvili odborníci.
1: Pak si ještě říkala, že třeba je další slovo, to se jmenuje bystanders. Co to znamená?
2: Bystander by se dalo přeložit jako přihlížející a to je zase hrozně důležité slovíčko, protože nás, když si všímáme nějakých složitých jevů ve společnosti nebo třeba něčeho negativního, co se nám děje.
1: Třeba i šikana ve škole, ve třídě.
2: Přesně tak, super. Jo, šikana, tady tyhle ty věci se v institucích a ve školách dějou. Tak velmi často o tom někdo ví, nebo to někdo vidí, nebo to třeba zpovzdálí sleduje, nebo třeba my to zpovzdálí sledujeme a teď řešíme nějaké dilema, co teda tady s tou informací a s tím divným pocitem, co tady z toho jednání toho člověka mám, co s tím udělat. A to jsem, já jsem ten bystander a když se právě rozhodnu k akci, tak se ze mě stane takzvaný upstander, to znamená někdo, kdo se rozhodne tu věc řešit, nebo se tomu postavit, nebo se o tom s někým podělit, takže už přispívá k řešení a třeba může i přispívat k ochraně nějaké oběti.
1: To znamená, že když je tady ten upstander, takže třeba zajde za paní učitelkou nebo pobaví se o tom s nějakým dospělým, řekne mu třeba, co viděl nebo co se stalo a tím pádem už to téma není nikde zakopané pod zemí, ale už to může mít nějakou pozitivní cestu dopředu.
2: Přesně, to je přesně ono a my takhle motivujeme a chci i vyzvat tímto způsobem děti, že když něco vidíme, co se nám nějak nezdá, tak je vždycky dobré o tom s někým mluvit ve škole, třeba se svojí oblíbenou učitelkou nebo učitelem, nebo se školním psychologem, nebo s rodičem, nebo se sourozencem. Vždycky je potřeba se svěřit.
1: Gabi, je třeba nějaká webová stránka, která by děti mohla zajímat, kdyby si mohly najít více informací?
2: Ano, my máme webovou stránku www.společneprotigroomingu.cz a tam i pro děti, pro mladé a pro rodiče je tam zajímavé třeba odborné čtení nějaké a může se tam člověk dostat i na nějaký kontakt nebo na formulář a může nás oslovit, kdyby měl jakékoliv otázky nebo potřeboval s něčím poradit nebo právě se trápil s nějakou takovou věcí, které nerozumí, tak se nás může i tady na té webové stránce dovolat, dopsat.
1: Co ty ještě plánuješ a kam se ještě půjdeš na Zlínském filmovém festivalu podívat? Nebo co jsi stihla, kromě toho, že jsi měla takto důležitou přednášku?
2: Tak já jsem ve Zlíně poprvé, když se mi asi všichni diví, takže pro mě bylo nejsilnější vidět tady tu architekturu, vidět ty krásné lesy kolem, vidět i ten industriální komplex a byla jsem se sama podívat na besedě nad filmem se studenty a to bylo pro mě jako takové jako prakticky příjemné, ale opravdu ta architektura a to, jak je Zlín krásný, tak to na mě zanechalo největší dojem.
1: Zlín je hodně ovlivněný panem Baťou, což je vlastně výrobce bot. Skoro všichni ve Zlíně dřív byli zaměstnáni v jeho fabrice a on měl rád takovou jednoduchost, takže spousta těch domů je postavených z cihel a jeden můj známý dokonce řekl, že to je takové Minecraftové město, jestli ti to tak taky přijde, protože jsou tady buď větší nebo menší kostky nebo kvádry, je tady dokonce i zlínský mrakodrap, který je taky takovou architekturou postavenou a Tomáš Baťa nechával i pro svoje zaměstnance v továrně na boty stavět jim vlastně malé takové domečky taky s kostkou. No a i slavný nebo ta cena, která se dneska bude předávat na slavnostním gala zakončení 66. Zlínského filmového festivalu, tak to je taky Střevíček, aby se dalo najevo, že to je pochází, že jsme ve Zlíně, že tady je to hodně o těch botech, tak ta dáma, která je na té soše, má na rameni takový malý zlatý střevíček.
2: To opravdu je ta historie tady všude vidět a hrozně se mi ta jednoduchost a i ta hranatost vlastně líbí, takže Minecraft to asi sedí.
1: Plánuješ sem přijet i na příští 67. ročník, který už vlastně letos večer bude nově nahlášen, asi jeho téma, na co se můžeme těšit?
2: Určitě, mě dělá hroznou radost, že že i v rámci té komunity vlastně vzdělávatelů a prostě těch, co děláme osvětu, tak spolu ti odborníci drží a sdílejí si zkušenosti a je opravdu spousta lidí, kteří dělají zajímavé věci, zajímavé filmy, ať už krátké nebo dlouhé a chodí do terénu a diskutují s dětmi, debatují s dětmi a my si od těch dětí hrozně učíme a dozvídáme se spousta věcí o jejich životě, o tom, jak přemýšlí. Takže určitě.
1: Říká Gabriela Platner a já musím říct, že 300 filmů, co tady se mělo na tomto festivalu pustit, tak už puštěno bylo. Dneska už večer zbývá snad jen poslední film pro veřejnost a slavnostní zakončení, na které se já, Denisko, půjdu za chvilku připravit. Zdravím moc i Adélku. Holky, máte ještě nějaký dotaz?
0: Nás by zajímalo, zda téma, o kterém jste mluvili, je dostatečně prezentováno, nebo zda mladí lidé se vůbec jako dostanou k těm správným informacím?
1: Denisu zajímá, zda téma, o kterém jsme mluvili, je dostatečně prezentováno, jestli se mladí lidé k těmto informacím dostanou.
2: Tak náš projekt jako takový vznikl právě proto, že z výzkumu profesorky Karkoškové, která je taky součástí, důležitou součástí tohohle týmu, vyplývá, že o tomto tématu, i když tak náročném, o tom tématu toho groomingu a o tom samotném slově, drtivá většina lidí v naší společnosti skoro nic neví. Takže z naší zkušenosti je to, jak říkáme, pole neorané takže budeme mít ještě mnoho příležitostí, kde prostě nosit nové věci.
0: Děkuji za doplnění.
1: My taky moc děkujeme, zdravíme do Prahy. No a já už si jdu teda umýt hlavu a jdu se připravit na ten večer, Deny.
0: Tak ať vám to krásně dopadne, pozdravujte ve Zlíně. My vám s Adélou pouštíme píseň, loučíme se a máváme. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.

0: tě.
1: Kluci a holky, hodinka se chýlí ke konci a teď vám v netradičním čase přinášíme síťovku. Ale zcela tradičně ji přináší Terka Rašová. V další hodince už vás čeká vzkazovna, soutěžení, které jsme teď nestihli, protože vám přinášíme parádní informace ze Zlínského filmového festivalu.
2: Síťovka.
3: Ahoj a čau. Tentokrát jsem pro vás do své tašky síťovky ulovila jednoho šéfa. Jde o Tomáše Zvelebila, šéfa největší kreativní agentury pro spolupráci s tvůrci Subscribe. Jeho agentura zastupuje 30 tvůrců, lidí, kteří tvoří obsah pro sociální sítě, včetně Fiziho, Menta nebo Báry Votíkové. Tomáši, ahoj.
4: Ahoj všem.
3: Tvoje agentura zastupuje Fiziho, Menta, Herdina, Davida Váchu, Pokice, Horise, Báru Votíkovou, mnoho dalších velmi úspěšných tvůrců. Tak co vlastně pro ně vy jako agentura děláte?
4: Tak ta agentura je zastupuje v obchodních věcech, to znamená, že jim pomáhá vyjednávat všechny ty spolupráce a pak jim taky pomáhá s kariérou jako celkem. To znamená, že spolupracujeme na strategii těch kanálů, snažíme se jim pomáhat, aby ty videa byla co nejlepší.
3: A podle čeho si vybíráš ty tvůrce, které bude vaše agentura zastupovat a stíháš sledovat jejich tvorbu vůbec?
4: No, tvorbu už nestíhám, bohužel sledovat, protože těch tvůrců už je opravdu hodně, ale nás už je tam taky 10, takže každý vlastně z těch manažerů sleduje ty svoje tvůrce, tak aby dokázal dobře odhadnout, s čím mu může nejlíp pomoct. A podle čeho si je vybíráme, tak podle toho, že samozřejmě jsou pracovití, vytváří nějaký obsah, který obohacuje ty lidi, který obohacuje v mnoha případech třeba děti a vlastně mají nějaké morální zásady taky.
3: Jak často se s nima vídáš a v čem spočívá přesně přímo tvoje práce, když jsi šéf agentury?
4: Aha, to je hezká otázka. Moje práce jako šéfa spočívá vlastně v tom, že pomáhám tam, kde je potřeba, na všech těch místech, pomáhám se strategií, pomáhám jim přemýšlet o všech těch příležitostech, co se jim naskýtají a vídáme se s nimi každý den. Prakticky každý den si voláme a pokud se nevidíme osobně, tak se aspoň napíšem.
3: No co nejšílenějšího jste kdy jako spolupráci vymysleli?
4: No, tak těch šílených věcí se děje opravdu hodně. Některé ty šílené věci jsou šílené, ve smyslu bláznivé. A třeba minulý týden jsme natáčeli video, v kterém byly slepice, příští týden natáčet video, v kterém budou opice, je to opravdu hodně. A ty šílené věci, které by člověk nečekal, ale jsou pozitivním způsobem šílené, tak to je třeba to, když jsme mohli spolupracovat s panem prezidentem a vypravit Jirku, co vysvětluje věci, a Stejka na takovou báječnou cestu do Japonska, kde oni vlastně nejen projeli celé Japonsko, ale dostali se třeba i do toho slavného domu v Hirošimě a natočili z toho video.
3: Tak to teda zní opravdu úžasně. No a jakého tvůrce ty bys doporučil našim posluchačům ve věku, dejme tomu 8 až 12 let, který by byl pro ně dobrým vzorem?
4: To vám asi, Teresko, neřeknu, že my jich máme 30 a když jednoho vyzdvihnu, tak mě ty ostatní asi brzy uškrtí. Ale určitě by si měli vybírat ty tvůrce podle toho, co mají pocit, že jim dokáže přinést. Ne vždycky se musíte učit, ne vždycky ten tvůrce vás musí v něčem vyučovat, ale měl by alespoň vystupovat slušně, nepropagovat věci, jako je hazard, alkohol, kryptoměny a podobné věci, které zkrátka nejsou pro děti dobré.
3: No a co když nás někdo poslouchá, kdo by chtěl být influencerem, tak co by si jim poradil, holkám a klukům?
4: Asi to, aby nechtěli být influencerem. Aby dělali zkrátka to, co je baví, a jestli natáčení videí a sdílení toho svého života nebo těch svých nápadů se světem bude to, co je baví, tak pak bych jim takovouhle dráhu doporučil. Ale ta dráha není pro každého a pokud vás to bavit nebude, tak v tom stejně vynikat také nebudete.
3: No a my v příštím díle pořadu Síťovka si řekneme o nějakých konkrétních tvůrcích, které tvoje agentura zastupuje. No a řekneme si i mimo jiné, čím to je, že Fizi má tak velký úspěch. Ahoj Tomáši.
4: Ahoj všem.
3: Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka, a nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.
5: A teď zaspívá Michal.

0: Junior. Holky a kluci, je právě 6 hodin a 1 minuta, středa 3. června.
1: Dneska mají svátek Tamary, Kevinové a Leškové. Tak všechno nejlepší všichni.
0: A kdo slavný má Adélo dneska narozeniny?
1: Moc dobrá otázka. Například hollywoodský herec Tom Cruise nebo česká herečka a zpěvačka Anna Fialová.
0: No a teď už, přátelé, minutové zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Blíží se jubileální 20. ročník charitativní akce Noc snů v zoo Děčín. Děčínská zoologická zahrada bude už tento rok, pátek 5. června, patřit handicapovaným a chronicky nemocným. Uskuteční se zde již 20. ročník akce Noc snů. Půjde o večer plný nevšedních zážitků a splněných přání pro lidi s handicapem, pro které se zoo snaží zprostředkovat zážitky, které by možná v běžném životě kvůli svému postižení či nemoci neměli možnost prožít. Zážistu nad 20. ročníkem akce s potěšením přijal hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a senátor pro Děčínsko Zbyněk Linhart, uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.
0: Ze sportu český tenista Jakub Menšík je semifinalistou antukového Roland Garros. Kdo by to do českého dlouhána po druhém kole, kdy se sotva držel na nohou, čekal? O to víc teď všichni jásají a drží palce do semifinále.
1: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo, místy přehánky a průměrné teploty se pohybují okolo 18 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Bude oblačno, bez deště a průměrné teploty povyrostou na 24 stupňů.

0: Kamarádi, jsme extrémně rádi, že s námi stále trávíte odpoledne u mikrofonu ve studiu Denisa a Adéla.
1: Už jsme dneska telefonovali s Klárou Novákovou o 66. Zlín Film Festivalu. Dala jsem vám nějaké tipy na akce, kam můžete v červnu zajít. Byla síťovka a teď soutěžíme. No a Deniso, o co se vlastně soutěží?
0: No přátelé, vy dobře víte, že Hurvínek slaví a Hurvínek slaví ve velkém, to znamená, že potěší i vás. Totiž cena do soutěže je dneska Hurvínek a nezvaný host. CDčko úžasné, které nám do soutěže věnoval Suprafon.
1: No a nás by vlastně zajímalo, jaká je ta soutěžní otázka?
0: Přátelé, soutěžní otázka zní, kolik je Hurvínkovi let, dobře víme, ale kolik je jeho taťkovi Spejblovi? Tak, když správně odpovíte, získáte úžasné CDčko od Suprafonu a já vám pro jistotu ještě zopakuji soutěžní otázku. Kolik je Hurvínkovi, dobře víme, ale kolik let je jeho taťkovi Spejblovi? Tak, těším se, jak budete soutěžit a teď už vám s Adélou prozradíme, co s námi dneska ještě zažijete. Zase si můžete přát ve vzkazovně.
1: Bude četba na pokračování a zvídavec a prozradíme vám, na co můžete v červnu zajít do kina.
0: No a od 19 hodin si budu povídat v klubu s úžasnou herečkou Sabinou Laurinovou a ředitelkou Mladoboleslavského filmového festivalu Dášou Zákouckou. Budu se ptát třeba na to, jak se dámy potkali, jaké to na festivalu je, ale zajímat mě bude třeba i to, jaké je jejich nejoblíbenější zvíře nebo kterému zvířeti si myslí, že jsou nejvíc podobné. Tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, je právě 18 hodin a 10 minut. A to znamená jediné. Dávejte pozor vy všichni, kdo jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady. Tak se na to pojďme podívat. Už jste někdy slyšeli o živočichovi, který se jmenuje okapi? Je opravdu zajímavý, tak poslouchejte. Jde o nejbližšího příbuzného žiraf. Dokonce můžeme říci, že je posledním pozůstatkem třetihorních žiraf, jde tedy o typickou živoucí fosílii. Až do roku 1901 ho znali jen domorodci. Teprve pak ho objevil západní svět. Až v době, kdy byla většina velkých afrických savců už dávno popsána. Přirozeným prostředím okapi jsou deštné pralesy kolem řeky Kongo. Okapi má unikátní vzhled a taky svým vzhledem trochu mate. Může totiž připomínat křížence jelena a zebry, ale ve skutečnosti má blízko k žirafám. Je to bíložravec a taky velmi plachý živočich. Navíc jde o ohrožený druh. Nejvíce okapi ohrožuje ztráta přirozeného prostředí, na kterém jsou extrémně závislé, a také pytlačení. Okapi má hustou mastnou srst, která ji chrání před deštěm. Díky hnědobílým pruhům vzadu na těle a na nohách dokáže krásně splynout s okolím. Pruhy totiž připomínají paprsky slunce, které pronikají mezi stromy. Pruhy sice na fotografii působí výrazně, ale přitom jsou dokonalým maskováním a slouží i jako orientační bod pro mláďata, aby se v lese nestratila. Podobně jako žirafa má okapi dlouhý tmavý jazyk. Dosahuje délky až 30 cm a okapi si dokáže pomocí jazyka strhávat listy a pupeny z větví stromů. A denně spořádá tak 20 až 30 kg potravy. Dává si i jíl z říčních koryt, ohořelé kusy dřeva nebo netopíří trus. To vše totiž dodává do jídelníčku minerály a sůl. Okapi svůj jazyk používá taky k čištění očí a uší. Jde o jednoho z mála nebo možná dokonce jediného savce, který si může lízat vlastní uši. A opravdu je potřebuje mít čisté, aby si okapi udržela svůj perfektní a vysoce citlivý sluch. Díky němu včas zaslechne plížícího se levharta, který je jejím hlavním nepřítelem. Okapi také dokáže komunikovat celkem speciálním způsobem. Vydávají zvuky, které jsou pod prahem lidské slyšitelnosti, takže v mezích infrazvuků o frekvenci 12 až 30 Hz. Tento způsob komunikace využívají hlavně matky s mláďaty. Celkově jde o tichého živočicha, který se i velmi tiše pohybuje. Jen v období říje může vydávat zvuky podobné kašlání. Na citlivý sluch okapi si musí dávat pozor i chovatelé v zoo. V jejich výběhu nesmí být hlučná zařízení. Na hluk zvíře reaguje špatně. A když jde například mládě na lékařské vyšetření, matka vše slyší, i když je na druhé straně výběhu a může přispěchat na pomoc. Okapi jsou samotářská stvoření. Setkávají se jen v období páření. Samice jsou o trochu větší než samci a nemají růžky. Obecně ale okapi není žádný drobeček. V kohoutku má 1,5 až 2 metry a váží 200 až 250 kg. Na spodní straně kopyt má okapi pachové žlázy. Jimi si v kombinaci s močí označuje své teritorium. A kde můžete okapi spatřit v Česku? Pouze v Zoo Safari Park Dvůr Králové, ve dvoře Králové nad Labem. Vyrazíte je omrknout? Milí zvídavci, pokud chcete o nejbližším příbuzném žirafy někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud vás napadá nějaká super zajímavost také, určitě mi napište a váš tip se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, pokud máte třetí červnový den po 18. hodině nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199 anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe, nebo někoho potěšit, vyřídit vzkaz, nebo popřát k narozeninám a my vyřídíme maximum. To slibujeme.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz. Vzkazovna Rádia Junior.
3: Odpolední vzkazovna je tu a v ní první písnička pro Madlenku Vackovou. Bude to Can't Stop the Feeling od Justina Timberlakea. Písnička bude pro všechny posluchače Rádia Junior, ale hlavně pro spolužáky ze třídy. Pro Andulku, pro Jirku, neboli Jiřinu, Tobíka a Elišku. Tak Madlenko, my tě moc zdravíme a samozřejmě zdravíme i spolužáky ze třídy. Andulku, Jirku, neboli Jiřinu, Tobíka a i Elišku.

adresněji. Takže Blani, pošli píseň, pošli maminčino jméno a my posíláme píseň od Marien, která se jmenuje Propast. Tak snad se i tahle písnička mamince líbí.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ano, ano, a vy, naši báječní stálí posluchači, dobře víte, co bude teď.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Přátelé, dneska nás čeká druhý díl hororové četby Hlubina, kterou pro vás vysíláme premiérově.
4: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený a nikdy se

0: Ten kluk má 110 cm, no, čili takový průměrný dítě, no, jo, ale věk má dobrý.
1: No, jo, jo.
2: A turisti v kempu jsou zajištěný?
3: No, byl velký oheň, darovačka. No. Pivo zdarma, jako vždycky, ne?
2: A co hloubinky? Mám je na pec?
1: Hloubinky přece dělá vždycky Magda.
3: No, a už mám zadělaný těsto. A budou po nich spát a ani je nenapadne, že by chtěli z kempu někam courat. No. Kde se už budou tuzí. No. Všichni.
0: A my ostatní budeme mít dost zábavy jinde, co?
1: Na
0: Lidi, no. A svině, rodiče, jo, tak
4: pozor. Tohle jsou Petr a Hana Holinští, rodiče malýho Vojty.
2: Jo, tak to jsou oni.
4: Dobrý večer. Vítejte.
5: Dobrý večer.
4: To smutný, sedněte si.
6: Dobrý večer.
5: Proč jsou všichni tady?
4: Honko.
5: Proč nikdo nehledá?
4: A tak to víš, že hledá.
5: Proč jsem nepřijeli posily z okresu? Proč tu nikde není ani jedno policejní auto?
0: Podívejme, paní Holinská. Tohle není film. No, nebo nějaká hra.
4: Nebojte se, prosím vás. My děláme všechno, co můžeme.
7: Jasně. Mm-hmm. Navíc, dokud nebude po slovách Dne hlubiny, tak sem z města stejně nikdo nepřijde.
8: Jasně, děláte, jako byste tu byla poprvý.
2: A Zbýtek říká, že sem jezdíte roky. No, já už je tady viděla. Vy jste dětkala.
1: Celnice jsou na konci srpna neprůjezdný.
7: Přesně, jasně. A dál jsem na ně kmeny.
1: Dobře,
7: se
1: zase
7: nikdo nedostane.
6: Cože?
8: Správně, taková je tradice, jenom my a pár turistů s kempu. Až do zítřejší noci.
6: Co je nám do nějakého Dne hlubiny?
0: No ale...
6: Máte přece tu botu, ne? Ztratilo se dítě!
1: Hele, já tady taky nemusím být, když na nás takhle žve.
2: Jasně, všichni jsme se tady sešli kvůli tomu děcku.
4: No tak klid, poslouchejte. Nebudeme se tu přece hádat. Všichni tady přece máme děti rádi. Jde nám o jejich bezpečí. No, třeba tamhle Tonda vede lesní školu. No, Alena má 3 děti. Jsou tu všichni. Všichni chápou, jak se cítíte, Petře, Hanko. Nesmíte jim to křivdit. A my zase musíme být asi vnímavější k vašemu stresu.
6: Mělo by to být obsypaný policajtama s pátracíma psama.
4: No bude.
0: Pozítří. Já vás ujišťuju, že všechno zvládneme z vlastních zdrojů. No. Tady pan Kalenda, pojď sem. Pan Kalenda, je kinolog.
9: Dobrý večer.
10: Kolik?
9: Kino, pozdrav.
5: Ještě trenu počapané její zevče.
1: Nejde, tak kde si to, jo?
9: Poslouchej. Ona teda jako má nějaký věk, ale jinak je šikovná. Je to slepá, vidíte, kino. Ale čuchá pořád dobře.
6: Čuchá.
5: Nám se ztratil syn.
2: Važte si toho jednoho, co ještě máte. Měli byste být víc spolu.
4: Hanko, Petře, opravdu každý si umí představit, jak strašný to musí být, když se mu ztratí dítě. Vždy jsme taky rodiče.
3: Jo, proto taky nepouštíme naše děti po setmění samotný, ve nestaráme se o
8: ně. Nikdy pětiletej kluk a už vám utek z domu, co se mu udělali.
5: Vojta neutek z domu. Vojta by nikdy neutek.
8: Zrovna tady všem vyprávěl, jaký byl Vojta fajn, hodnej kluk.
0: Jo, no, taky jsem říkal, jaký byl fanda do bagru, ne?
4: Vojta je největší odborník na bagry a je záby, co jsem kdy potkal.
0: A prosím vás, dohodli jsme se, že ráno uděláme rojnici.
1: Jo.
4: No. Hani, já si to vezmu na povel, abyste byli klidnější.
6: No, moment. Proč až ráno?

0: Ticho, ticho, ticho!
1: Ráno, protože v noci by v lese nikdo nic nenašel.
2: Tak, je tma, že?
3: Tak máte snad baterky, ne?
0: Mají baterky, ano, ale mohli bychom si znehodnotit těch pár stop, co máme. A než mi to tam ráno po dupe rojnice, tak se tam tady s panem Kalendou a Kikinou...
4: I Kikiško.
0: No, prostě ještě teď vyrazíme podívat se po dalších stopách. No, tak no. No, zrovna jsme se chystali. No,
4: fakt, tak jenom dopijeme, ví?
0: No, dopijeme, ano.
1: Já taky hned ráno znovu začnu pročesávat vodu. Tak i když máme tu botu, ještě není jistý, jestli se třeba...
5: Neutopil.
0: Paní Holínská, ubytovali jsme vaši rodinu v penzionu na náměstí, že jo? Se tam teď pěkně vraťte a odpočíte se.
4: A ještě něco. Nevycházejte. Není dobrý chodit v noci ven. Ví, Kikino?
1: Kdyby vás napadlo něco nového, že dáte mi vědět.
0: No?
1: A všechno je postaráno.
6: Můžete se udělat, co vám říkají. Mm-hmm. Pěkně zůstaňte v pokoji a počkejte se.
4: Jasně, my potom půjdeme po krvavý stopě, že jo, Kikino?
7: Já možná taky půjdu dneska ještě ven, že jo?
8: Já taky, co?
7: Já půjdu, já taky půjdu. Jo.
1: A Hanko, hlavně, ať ani Pavel nikam nechodí. Víte, jak to včera dopadlo?
9: Trhněte si.

0: Anežko! Anežko!
1: Co tady děláš?
0: Proč mi to nebereš? Pojď!
1: Mám vyplý zvonění.
0: No tak dělej, pojď!
1: Kam? Teď? Nikam nemůžu.
0: No kam asi? Hledat bráchu k jezeru.
1: Už je tma?
0: No a co jako? Máme baterky na mobilu.
1: Já fakt nemůžu. Já myslím, že bych neměla chodit, protože bych zklamala tátu. Ten včerejšek byla blbost. Já jsem mu slíbila, že nikam nepůjdu.
0: Než se vrátí, budeme zpátky. Chci se podívat za to pletivo, jestli Vojta nezalez tam.
1: Sakra, ať tě ani nenapadne jít do toho bývalýho lomu. Oni Vojtu najdou.
0: Chápeš, nikdo ho nehledá. Jenom sedějí v hospodě a mají plno řečí. Pojď, slez oknem.
1: Nemůžu. Pavle, já to slíbila. Fakt.
2: Jasně, jasně. Jo, stejně je to všechno tvoje vina. Kdybys mě nevytáhla v noci ven, jo, já jdu.
1: Pavle!

0: vy. Ty to má Aneška. Pletivo. Vojto! To bude dobrý. To bude dobrý, to bude dobrý.
1: Tady bys neměl být.
0: Ale já tady jenom...
1: Já bych tady taky neměla být. Vrať se do vesnice. Za ten plot nikdo nesmí.
0: Já jdu ale do kempu.
1: Ale, a to si špatně odbočil, co? Tady jsi na úplně druhé straně jezera. Poslechni mě. Jdi spát. Můžou být dnes v noci venku. Budou se tu rojit.
0: Kdo?
1: Lidi z vesnice přece.
0: Hledají mýho bráchu, Vojtu.

0: Avec tes seins, Manuel.
1: Pavel.
0: Pavlič. Tak poslouchej. Slyší.
1: No jo, Čáby. Aneška říkala.
0: Opravdu. Pavel. Pavlíčku. Zhasni si tu baterku, ať tě nenajdou tak snadno jako já.

0: Ty rodiče toho fracka jsou strašně otravní. Proč nemůžou odjet pryč s tím druhým klukem? Dokud ho mají.
1: Ztratili dítě. Víď, malá.
2: Řeky jsou taky vždycky šílené v Šňouštině.
0: Radši bych je zlikvidovala. Prostě odstranil z cesty.
1: Šéf je proti. Tak pojď, kikinko. Ale pomalučku, jo? Co tam máš?
0: Netahej. Vezmi si ji na ruku, ať neotravuje.
1: Teď ti stopu, chudák stará.
0: Jakou to zajímá? Hele, jestli se do toho budou moc motat, blbě skončej. Já si myslím, že už tu nikde nic není. Ta bota musela být jediná věc, co tady zůstala.
1: Taková školácká chyba. Víti, kino.
0: Šéf je slabý a dělá chyby. Já bych chyby nedělal.

0: zajícku už nebude vůbec nic, co by se dalo najít. Všechno bude v pořádku.
1: Hej, kikino. Tak, a půjdeš po svý. Co ty, moje malá stará čmuchno? Co mám?
2: Co to je?
1: Rafinčka. Podívej. Má otvírací dveře?
2: Tak seš blbej?
0: Kikino, nepovídej furt. Slepá blbá, viď? No, on strašně zval, když se mu to bral. Je na něj, ale úplně fixoval.
2: Musíš mu to vrátit.
0: Hele, je to normálně věrný model Valero R603. Já jsem ani nevěděl, že to dělá jako hračka. Hele, podívej, tady se to ovládá.
2: Povídám, vrať mu to. Ještě to zahlíde někdo, kdo to nemá vidět.
0: Malá trofej, že?
2: Nebuď netrpělivej. Hele, po zítřku budou další dny. No, a za rok zase přijedou další turisti do kempu. A taky budou mít hračky. No, naše budoucnost je plná hraček.
0: A tak je budoucnost v Lubině.
2: Ještě ne, ale zítra tam už bude.
0: Ty se chceš zbavit i zbytku té rodiny, co? Nedá mi to. Hejtky
2: pořádok, ty rodiče budou tam, kde jsou, tak ne. A ten jejich starší spratek nikoho nezajímá.

0: Hej, to jste vy, chlapi.
1: Dělej za ním.
2: Sakra. Stůj. To bude dobrý, to bude dobrý. Ažo, kde je?
3: Nevím.
2: Já si myslím, že to byl ten jejich druhý kluk.
3: Kikina ho najde. No, možná hledej. Hledej holka.
0: Tamhle! Rozdělíme se! Tady běhneme mu!

0: si to tu hraješ na schovávanou?
1: Pšt, ticho.
0: Proč si nezapneš baterku?
1: Pšt, co tady děláš?
0: Prostě jsem šla za tebou.
1: Ticho, musíme pryč, do města. Něco jsem zjistil, naši jsou v nebezpečí, mají Vojtu. Oni...
0: Co?
1: No, musíme se dostat zpátky na cestu.
0: Tak pojďme tudy. Co ti je?
1: Pojď, zdrám!
0: Proč?
1: Pojď. Tohle je jejich auto.
0: To je Kalendovo. Co se děje?
1: Měli ten jeho bakr.
2: Až pozmetka! Ne, za Čičinou. Čičinou jsme se.
1: Pojď, vez do toho auta.
0: Neblbni.
1: Dělej!
3: Já ho tu někde cítím. Myslím, že je tady.
4: Vylez, chlapečku.
3: V lese se nám neschováš. Běžím za tebou.
4: Tak jo, pojď kiky, pojď.
0: Co s ním proved?
1: Potřebuji, abys mi věřil. Přísahám. Viděl jsem je v lese. Mluvili o nějakém šéfovi, o tom, že mají Vojtu.
0: Kalenda?
1: A ten policajt.
0: Pavle.
1: Počkej, měli ten jeho bagr, přísahám. Říkali něco o tom, že by ublížili našim.
3: Kikino, hledaj. Nejdeme do auta, já vím, že chceš domů. Musíme ho najít.
0: Co to má být?
1: Ty zvuky dělali oni.
0: Jsi zblázni?
1: Přísahám.
0: Michal, tady kličky.
1: Jo.
5: No tak, vylez, Pavlíčku. My chceme jenom pomoct tvýmu bráškovi, víš?
6: A stejně se ho bude muset zbavit, buky to všechno slyšel. Spratek jeden.
5: Sklapni.
6: Kdyby tu nečmuchal, nemusel se teď schovávat. Víš, Kiki. Ty půjdeš za bráškou.
5: No, Pavle! Pavlíčku, my ti ukážem brášku.
6: No nic, ale zajdem do vesnice pro pár chlapů. Víc nás tu škodnou líp najde. Uspořádáme hon. Víš, Kikínko. Noční hon.
1: Asi jo. Hlavně, aby nic nenaprášil rodičům.
6: Ale řekne Magdě, aby na to dohlídla. Víš, Kikino. No tak, no tak, čekaj. A neprse se mnou.

0: Moje auto, pitome. No to nemohu se žít.
1: No, já bych tím považoval problém za vyřešený.
0: No, ty jsi nepřišel o auto, ty ne? Tohle se šéfovi líbit nebude.
2: Kašli na auto. Nakonec.
1: To byla docela zábava, ne?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Adélou. A je ten správný čas ukončit dnešní soutěžení. Tak my vás nebudeme dlouho napínat a prozradíme, že dneska se výhru zaslouží Martina Jílovská. A já jen dodám, že správná odpověď na otázku byla Spejblovi je 106 let. Martinko, my moc gratulujeme.
1: A posíláme ti CDčko Hurvínek a nezvaný host, kterou nám do soutěže věnoval Suprafon. Tak přátelé, a protože se naše první dvě hodinky chýlí ke konci a Adéla se s vámi loučí, dám jí prostor vám říct, co má na srdci a vyřídit třeba případné pozdravy.
0: Tak já jsem si to s vámi dneska moc užila, jsem opravdu nadšená. A chtěla bych pozdravit všechny moje kamarády, moje rodiče a brzy na viděnou doufám. Mějte se krásně, zdravím vás, ahoj kamarádi.
1: Adélo, moc děkuji za dnešní spolumoderování a budu se těšit na příští spolupráci. Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: No a holky a kluci, teď už vás zvu na rozhovor. Od 19 hodin si budu povídat s herečkou Sabinou Laurinovou a ředitelkou Mladoboleslavského filmového festivalu Dášou Zákouckou.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior a já jsem moc ráda, že můžu ve studiu Rádia Junior přivítat herečku Sabinu Laurinovou a ředitelku Mladoboleslavského filmového festivalu Dášu Zákouckou. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, hezký večer.
1: Dámy, mě by samozřejmě na start zajímalo, jak se festival zrodil, Dášo. Kde byl ten nápad, proč se to stalo?
2: Tak, byl rok 2011. My jsme se se Sabinkou seznámili hotelu Smaragd v Praze a seznámil nás tenkrát Jiří Valeš, úžasný malíř. A vlastně on přišel i s tou myšlenkou a začali jsme dělat festival ozvěny Zlínského filmového festivalu v Mladé Boleslavi. To byl náš začátek a první kontakt.
3: Náš první kontakt.
1: To znamená, když jste se poprvé setkali, tak byl zatím jenom hrubý nárys festivalu, nebo už bylo jasné, jak bude vypadat?
2: Byl hrubý nákres festivalu, jestli to takhle můžu říct, ale opravdu jenom hrubý. Já třeba osobně jsem měla určitou vizi, takový jakoby plán, ale vůbec jsem netušila, co mě čeká a jestli vůbec bude zrealizovatelný. Já mám vždycky nejprve velké plány, velké sny a velké vize a teprve pak hledám ty způsoby, jak toho dosáhnout. A povedlo se.
1: To znamená, že když Sabina přibyla do týmu jako prezidentka festivalu, tak též měla svoje slovo, jak by třeba mělo co vypadat, pomáhala při realizaci?
2: Určitě. Měla také nápady, myšlenky, které jsme potom realizovali a vlastně byla to naše taková velká můza v dobrém slova smyslu.
1: Sabino, jaké to je stavět festival od samého začátku a být i od samého začátku prezidentkou festivalu?
3: Velká zodpovědnost. Ale já, jak poslouchám Dášu, tak si velmi vzpomínám na to naše první setkání, kdy jsme se potkali a vlastně padla tam tehdy taková první otázka. Stala by se s prezidentkou festivalu? Já jsem se začala smát a říkala jsem prezidentka. Já znám samý prezidenty, ale prezidentka festivalu. A když mi řekli, že to je festival pro děti, kdy budeme podporovat dětskou tvorbu a vlastně radost dětskou, tak jsem měla velkou radost. A hlavně taky proto, že jsem se seznámila s Dášou a že takový festival vlastně stojí i na ženách, na takovém tom pohledu vyváženém nejenom ty dobré rady od mužů, ale že jsou tam i ty dvě vlastně maminky.
2: Krásně řečeno.
3: Které do toho přinášejí zase to srdce a takové ty nápady citlivé, humorné, prostě to, co si myslíme, že děti a holky, kluky bude bavit. No já jsem přijala tedy tu krásnou nabídku a máme letos 14. ročník, takže už jsme s Dášou zestárli.
1: Ale není to vidět.
3: O 14 let, ale s velkou radostí se každý rok vrháme právě do toho krásného týdne v červnu, kdy probíhá v Mladé Boleslavi filmový festival dětský.
1: Tak dámy, teď jsme si řekli 14. ročník a já bych tedy potřebovala, abychom se spolu za těmi 14 ročníky ohlédli. Byl nějaký výjimečný, nějaký zajímavý, nebo jak to probíhalo? Co by si řekla, když tě poprosím, aby si se ohlédla, Dášo?
2: Tak to je velmi těžká otázka, protože pro mě každý ročník je jedinečný, mimořádný a úplně jiný. Takže vypíchnout opravdu jeden jediný ročník bych asi opravdu nemohla.
3: Já bych si vzpomněla, promiň, že ti skáču do řeči, ano. Ale já bych si možná ještě vzpomněla na ten úplně první ročník, nebo jeden z prvních, kdy ještě mezi hosty byl Václav Vorlíček,
2: ano.
3: A pan Munzár, Luděk,
2: ano,
3: Munzár.
2: Děkuji, ano.
3: Vlastně pro naše mladé posluchače, to jsou osobnosti, které určitě znáte z filmů pana Luďka Munzara nebo pana Václava Vorlíčka, režiséra třeba nejslavnější pohádky Popelky. A my jsme byli šťastní, že i oni tehdy vlastně přijali naše pozvání a že se stali jako osobnostmi toho ročníku.
2: Myslím, a patrony, ano. Patrony. A přijeli podpořit náš Mladoboleslavský filmový festival. A tenkrát už vlastně to byl přímo Mladoboleslavský filmový festival. Nebyly to ozvěny, ale byl to přímo Mladoboleslavský filmový festival.
1: A Mladoboleslavský filmový festival má ještě jedno jméno, a tedy Kulfest. Jak se to stalo?
2: Kulfest je název spolku, který pořádá Mladoboleslavský filmový festival. A slovo Kulfest, to je tak trošku šalamounsky, je to psáno česky, nicméně cool je psáno zase pro mladé, cool, když je něco cool, tak pro ně, oni všichni vědí, co to je cool, ale je to psáno česky a pochází to ještě i z latiny, cool, jakoby kultura. A fest je festival. Takže v tom názvu je spojeno jakoby více možností, aby to vlastně působilo napříč vlastně těmi generacemi a všichni...
3: Zároveň je tam ta česká podstata.
2: Ano, to je důležité, protože my jsme český festival, takže proto Cool Fest.
1: Tak, prozradili jste známé osobnosti, které se objevily na jednom z prvních ročníků, a tedy Luďka Munzara a Václava Vodlíčka, ale mě by zajímaly i další známé osobnosti, které se prošly festivalem, které se tam objevily.
2: Takže můžeme jmenovat, Sabinko, když tak mě prosím tě, doplň určitě mezi významné návštěvníky, hosty, patrony a podporovatele patří Halina Pavlovská,
3: Zdeněk Troška, Simona Stašová,
2: Jiří Strach, Dan Pánek, Míša Kuklová,
3: Jasmína Houf, potom kdo tam byl z našich minule podpořil, Milan Peroutka, který zpíval.
2: Přesně tak, Iveta Blanarovičová.
1: Takže velká spousta slavných jmen.
3: Přesně. Určitě tak. Těch ročníků už bylo samozřejmě víc, tudíž nemůžeme teď vyjmenovat úplně všechny, ale vždycky vlastně to zahájení probíhá tak, že máme delegaci a tam je samozřejmě spousta osobností, které otvírají ten týden festivalu.
2: Přesně tak.
1: Dámy, ptám se na to, jak probíhaly první ročníky, známé osobnosti, a teď bych chtěla od vás, od obou, slyšet nějaké super setkání, které jste na festivalu zažili, a nemusí to být s někým slavným, může to být s někým úplně malým, třeba s někým z diváků. Kdo na vás zapůsobil? S kým, když jste se setkali, tak jste si řekli, wow, to bylo super.
2: Tak já se každý rok těším na jeden úžasný zážitek, který máme vždycky při zahájení festivalu v ten den, kde v sále, kde je zhruba 500 dětí, tak odpočítáváme nahlas od 10 do jedničky. A ty děti mají dovoleno křičet, dupat, vítat filmový festival a pohádku, kterou promítáme. Paní učitelky z toho nejsou nadšeny, ale myslím si, že za ty roky už si zvykly a já jim za to děkuji.
3: Trošku šílej, ale myslím, že s radostí.
2: Přesně tak. A to je, zvedá se vždycky taková vlna energie, kdy to je opravdu nezapomenutelný zážitek a dokonce už jsme slyšeli i chválu na náš festival, že to ještě nikde nezažili při zahájení festivalu takovou atmosféru a energii, která je ta u nás, na což jsem velmi hrdá a vážím si toho.
1: Takže Dášu nejvíc baví o super setkání, kdy se sejdou všichni ti první diváci. Sabino, jaký je tvůj případ? Co tebe třeba potěšilo? S kým setkání tě potěšilo?
3: Já souhlasím s tím, co říkala Dáša, protože to je opravdu krásná vlna radosti a vždycky si říkáme, a proto to děláme, pro tu radost, protože konečně děti mají taky možnost odhodit mobily, mají možnost vidět krásné filmy, ale nejenom to, mají spoustu besed s různými třeba spisovateli, objevují se tam malíři, je tam vlastně i výtvarná stránka, jsou tam různé
2: animační dílny. Workshopy.
3: Je to tvořivá záležitost, prostě ten týden. Kromě sázení stromu máme ještě jednu hezkou tradici, kterou vždycky, nebo s kterou otvíráme Mladoboleslavský filmový festival, a to je jízda na kočáru. Projíždíme celé město, zveme diváky, kteří nás sledují a vidí, zveme k tomu krásnému týdnu, k návštěvě různých filmových a kulturních produkcí.
1: Holky a kluci, tak říká prezidentka Mladoboleslavského filmového festivalu Sabina Laurinová. Vy si teď dejte písničku a po písničce už se budeme ptát na to, jak bude vypadat ten letošní ročník.

0: Holky a kluci, stále posloucháte středeční klub Rádia Junior s Denisou za mikrofonem moderátorským a u hostovských mikrofonů sedí herečka Sabina Laurinová a ředitelka Mladoboleslavského filmového festivalu Dáša Zákoucká. Dámy, tak od kdy do kdy běží letošní ročník?
1: Tak letos máme 14. ročník, jak jsme již zmiňovali, a začínáme 15.6. v pondělí a bude probíhat do pátku do 19.6. Takže celý týden, skoro celý týden se můžete těšit na různé akce, filmy, besedy, workshopy.
0: A teď bych chtěla trošičku blíž ty akce, besedy, workshopy, filmy.
1: Určitě, určitě.
0: Co třeba jsou takové highlighty, nebo na co určitě, o co určitě diváci Mladoboleslavského festivalu nepřijdou?
1: Tak zahajujeme, letos zahajujeme pohádkou Cukrkandl. Letos se mohou děti ještě těšit na další filmy a pohádky, například Velryby píseň.
2: A tam já jsem dabovala velrybu.
1: Ano, přesně tak.
2: Se ráda podívám
1: znova. A upřímně, to jsem vůbec nevěděla a zjistila jsem to až potom, když se připravovala ta filmová projekce pro děti, takže je vidět, jak jsme krásně napojené a jak jedeme v jednom duchu. Opravdu to nebylo úmyslné, ale byla jsem ale překvapená. Pak dále Mazlíčky v průšvihu. Pro starší děti máme připravený film Neporazitelní a Dream Team. A samozřejmě nesmím zapomenout na velké výročí, které letos slavíme, a to slavíme s Hurvínkem. A jestli pak děti víte, kolik let slaví letos Hurvínek?
0: Děti ví
2: a já taky.
1: Sabinko, ty to víš taky.
2: No je. Hurvínek je moje celoživotní láska. S tím jsem vyrůstala od malička, ale vy asi taky, že?
0: Ano, ano, přesně tak.
1: Dobře, takže děti ví, že letos slaví Hurvínek 100 let. A máme připraveno tady více projekcí, pohádky pro Hurvínka a také vlastně novou komedii s Hurvínkem, Hurvínkova cesta do Tramtárie. Letos se nám podařilo přivést do Mladé Boleslavy dvě předpremiéry pro rodiče. Takže děti, pokud vás rodiče doma zlobí, tak je pošlete na dvě úžasné předpremiéry. Jedna předpremiéra hlavně pro maminky, se jmenuje Bardotky.
2: Počkej, proč pro maminky? To může být i pro tatínky, ne?
1: Samozřejmě.
2: Jsou to Bardotky.
0: Přesně tak, tatínkové.
1: Samozřejmě, ano, dobře. Takže nejen pro maminky, máme Bardotky, které promítáme 15. v odpoledních nebo večerních hodinách ve Škoda muzeu Mladé Boleslavy. A druhou předpremiéru, na to už můžete děti jít také s rodiči, anebo je zase můžete poslat sami. A to je nová česká komedie Po večerce.
2: Jo, Po večerce, no tak to myslím, že bude i děti zajímat, co se děje po
1: myslím
2: večerce.
1: Myslím si, že ano, je to o prvních láskách, takže si myslím, že to je takové věčné téma, které se líbí nám i dětem. Aspoň
2: tak
1: teda doufám.
2: Na to dáš, můžou jít rodiče sami a děti potom taky sami, ne?
0: No, krásně to máte naplánované. Krásně to máte naplánované, něco pro děti, něco pro dospělé, bude tam jubilant Hurvínek a teďko holky a kluci slyšeli, co všechno chtějí vidět a na co všechno chtějí poslat rodiče. Ale pokud samozřejmě potřebují zjistit, kde přesně se to koná, od kolika hodin se hraje, tak kde se dá najít všechno potřebné? Kde jsou informace o Mladoboleslavském filmovém festivalu?
1: Tak, celý program Mladoboleslavského filmového festivalu je na webových stránkách www.kulfest.cz.
0: Jak to funguje? Můžu prostě si najít, kdy se hraje a přijít tam těsně před filmem a koupit si lístky? Nebo musím mít lístky dopředu, abych měla jistotu, že si sednu?
1: Já bych raději volala tu druhou možnost, jistotu, protože se nám opravdu ty filmové projekce plní. Takže pokud chcete opravdu ten film navštívit, tak raději volte druhou variantu, a to rezervace a koupě lístků dopředu. Jinak já bych ještě zmínila, samozřejmě to je také taková naše zvláštnost a já jsem na to velmi hrdá a tímto také děkuju všem partnerům a podporovatelům, a to je to, že můžeme nabídnout veškerý doprovodný program a filmové projekce pro děti zdarma. Jedná se tady hlavně o školní projekce.
0: To je naprosto úžasné a ťukla si na slova doprovodný program. Tak co bude?
1: Tak v letošním ročníku se děti mohou těšit na Máme novinku, Mentální aritmetika. To je taková novinka, kde si děti mohou vyzkoušet, jak funguje pravá a levá mozková hemisféra současně. Ve finále to vypadá tak, že ty děti vlastně umí počítat v uvozovkách jako kalkulačka. To není samozřejmě ten důležitý efekt. Důležitý efekt je to, že se jim zlepšuje, rychleji se učí, lépe počítají, učí se jim lépe jazyky, mají lepší výsledky.
2: Dášenko, promiň, že ti takhle ano. vstupuju do toho krásného popisu, té úžasné věci. Můžu se přihlásit i já, jako dospělý.
1: Sabinko, samozřejmě kurz můžou být i pro dospělé, ale v tuto chvíli tento program v rámci našeho festivalu nabízíme pouze pro děti, takže bohužel.
2: Je, tak vidíte, jak se máte.
1: Leda, že by se to šla zkusit s dětmi, ale dopředu podotýkám, že ty děti mají lepší výsledky.
2: Tak to radši půjdu později.
0: Tak, dámy, a krásně jsme si probrali, co všechno bude. Ještě nějaký další doprovodný program?
1: Ano, ještě máme besedu a přednášku o filmových tricích, která bude probíhat na školách, a krásný moderátorský kurz pro děti, který také bude probíhat na školách, kde se děti mohou vyzkoušet různé techniky moderování.
2: A to vím, že děti hodně baví moderovat.
1: Určitě.
2: A je spousta mladých talentů.
1: Takže se na to velmi, velmi těším. A nesmím zapomenout samozřejmě na velkou filmovou soutěž, která bude probíhat také na školách, a soutěž o Hurvínka nebo o cenu od Hurvínka. A to je vlastně všechny děti, kteří se budou chtít zúčastnit, namalují obrázek přání k narozeninám, a ten nejvtipnější a nejkreativnější bude potom vybrán odbornou porotou na podzim. A delegace potom za odměnu přijede do školy nebo do školky, do té vítězné třídy. Přijede delegace z Pejbla a Hurvínka a vlastně celá ta třída je bude mít celou dobu pro sebe, mohou se s ním vyfotografovat.
2: To je krásný. Ale další, my bychom měli říct, že se vlastně takhle můžou do té soutěže přihlásit i mimo boleslavští, ne?
1: Určitě můžou.
2: Vlastně z celé republiky, kdo bude u mě dobře odpovědět.
1: A... Ano, ano. Na tu filmovou, ano, určitě. Na ten filmový kvíz samozřejmě.
2: A ještě nesmíme zapomenout na takovou slavnostní věc, a to je taková tečka slavnostní, ta tečka probíhá vždycky v půlce nebo ke konci týdne, a to je závěrečný nebo slavnostní večer festivalu, kde přivítáme taky spoustu našich úžasných kolegů a osobností.
1: Ano.
2: A ten večer pravidelně moderuje náš skvělý kolega Mirek Šimůnek, ano. Filmový princ. A letos budeme mít vzácného hosta. Myslím, že posluchači Rádia Junior to velmi ocení, protože na závěrečném večeru bude hrát Petr Komínek, úžasný moderátor Rádia Junior, se svojí kapelou, a bude zpívat.
1: Moc se na to těšíme. Ladíme detaily, aby všecko klaplo tak, jak má.
0: Holky a kluci, dámy už několikrát zmínili, jak je všechno krásně propojené, takže teď se na pod to podepisuju také. Ano, je všechno krásně propojené. A my si teď zase dáme písničku a po písničce zjistím všechna filmová pohádková nej od mých dnešních hostů.
3: Noří se do moře sociálních sítí.
4: Myslíte si, že tam něco chytí?
3: YouTube, Instač, to je rajon její.
4: Loví perly, varuje i před zloději.
3: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
4: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
3: A v 17.30, jak v programu je psáno.
4: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
3: Rašová Terka, síťová reportérka.
4: To se na vás těší od středy až do úterka.
3: Rádio Junior.cz jsou webovky,
4: kde najdete všechny síťovky.
3: Můj rozhlas, to je aplikace,
4: kam se dá pro ně taky vracet.
3: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
4: To vám radí Delfín, Žralok, Tryska.
0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a mými hosty jsou dnes herečka Sabina Laurinová a ředitelka Mladoboleslavského filmového festivalu Dáša Zákoucká. Přátelé, a teď probereme potřebná nej. Tak dámy, nejoblíbenější pohádka?
1: Tak, mám začít, Sabinko?
2: Můžeš?
1: Z čerty nejsou žerty.
0: stejně je i moje nejoblíbenější.
2: Já jsem měla vždycky moc ráda malou mořskou vílu. Je melancholická, trošku smutná, ale něžná. A samozřejmě Popelka, to je hymna všech pohádek, to je jasný.
1: Ano, ano.
0: Nejoblíbenější film.
2: Sabina odpovídá, s tebou mě baví svět.
1: Já,
2: a jak se krotí krokodýly.
1: A můj postřižene.
0: Jaký byl váš nejoblíbenější ročník festivalu?
1: Tak já jsem na to už vlastně odpovídala. Pro mě každý ročník, a opravdu to není klišé, každý ročník výjimečný a velmi ráda na něj vzpomínám.
2: Já vzpomínám na všechny ročníky, ale jeden byl velmi originální, když Simona Stašová odjížděla s velkou radostí z festivalu se svým autem a na střeše měla kelímek s kávou a dojela s ním až do Prahy.
0: Tak to je ještě navíc úžasný rekord.
1: A já ještě doplním. Všichni lidi tam na ní mávali, aby zastavila, a Simona se cítila výborně, výsostně a myslela se, že všichni
2: mávají a loučej se.
1: Byla ráda, jak je oblíbená Mladé Boleslavy, ale bohužel samozřejmě ona je oblíbená Mladé Boleslavy, ale ten důvod byl poněkud jiný. Takže to byla taková humorná.
0: Krása, to je potřeba mít humorné zážitky na festivalu. Teď jedno nejvýhradně pro Sabinu. Jaká je tvoje nejoblíbenější pohádka nebo film, ve kterém jsi hrála?
2: No tak vzpomínám samozřejmě, protože jsme v rádiu pro mladé, tak si ráda vzpomenu na Čertovu nevěstu nebo Z pekla štěstí, ale pak je to samozřejmě spousta jiných inscenací, ve kterých jsem hrála. Mám hezké odezvy třeba na seriál Modrý kód, ve kterém jsem hrála vrchní sestru Mary, a říkám to proto, protože mě moc potěšilo, že Mary byla předlohou nebo inspirací pro řadu mladých slečen, vím to, opravdu vím, protože ty reakce mám, k tomu, aby začaly studovat střední školu, zdravotní, a už se dokonce z některých staly zdravotní sestřičky, tak z toho mám největší radost, že jsem mohla být inspirací.
0: To je úžasné. Dámy, dá se říct odpověď na největší zážitek?
2: Já mám spoustu hezkých vzpomínek, i takových veselých, i těch smutnějších, ale třeba to bylo v dětství setkání s mým idolem. Tehdy jsem milovala Michala Davida a měla jsem možnost se s ním sejít, a pamatuju si, že díky Michalovi Davidovi jsem přestala chodit na francouzštinu, protože jsem běžela na doučování z francouzštiny a měla jsem sebou peníze na tu hodinu a vzala jsem to přes tehdy prodejnu Suprafon, a protože vyšla nová deska Michala Davida, tak já jsem si tu desku koupila na tu francouzštinu. Už jsem neměla peníze, takže už jsem na ní nikdy nedošla. A dneska si to trochu vyčítám, protože sice bych neměla desku Michala Davida, ale možná bych uměla líp francouzsky. A pak si ještě vzpomenu na takový hezký zážitek, když se mi v roce 2002 narodila první dcera Valentína, tak jsem ležela po porodu v pražské porodnici v Podolí a najednou se nade mnou objevili dva muži v bílých pláštích. A já jsem si říkala, bože můj, oni jsou mi tak povědomí, já jsem asi mrtvá, to není možný, teď to je můj kolega Honza Hrušínský a Ivan Trojan, co dělají u mého porodu a nade mnou. A oni se na mě usmáli a říkají, ahoj, jak se máš, tak máš holčičku. Představte si, že oni na chodbě vedle mého porodního sálu točili film Želary.
1: Tak i takové situace můžete
2: zažít. Tak vidíš, tak prostě těch zážitků je spousta. Ale na tyhle si vzpomínám tedy velmi dobře.
0: Dášo, který přidáš ty?
1: Já teďka přemýšlím, já těch zážitků také hodně,

0: probudila, stály nade mnou sestřičky a říkali mi, že viděli u mé hlavy světlo. Takže to je pro mě opravdu asi největší zážitek. A takový vzkaz dětem, děti, věřte na anděly.
1: To je hezký.
2: To je krásný.
1: Vidíš, já jsem se lekla, jestli tam nestal Honza Hrušínský a Ivan
0: ne,
1: Trojan.
0: Ten by mě samozřejmě, tyto pánové by mě samozřejmě potěšili, ale ne, nebyli tam.
2: Dámy, a poslední nej je, jaký byl váš největší protiúkol?
0: Protiúkol.
2: Kdy jste šli proti své vlastní povaze? Sabina, si představuju, že to musela být nějaká opravdu jako zlá postava. A u Dáši bych to viděla, jako že musela někdy někomu vynadat.
0: jasně, děkuji. Taky to umím. No, kdy jsem šla proti sobě? Když jsem musela nastoupit do kurzu německého jazyka a musela jsem se učit němčinu. To jsem šla proti sobě a musela jsem se učit zpívat písničky v němčině, protože mě se ten jazyk vůbec nelíbil, připadal mi tvrdý, nezvučný a já jsem se musela učit ty písničky. Nemohla jsem si jí hrát s dětmi, dokud jsem se je nenaučila.
2: Mhm.
1: No, já o těch protiúkolech dost přemýšlím, ale abych řekla pravdu, samozřejmě taky jsem hrála role, které byly velmi složité a byla to postava třeba z divadelní hry Na východ od ráje, kde jsem hrála Kate, která patří opravdu k takovým jakoby nejvíc negativním postavám ženským světového románu. Ale já spíš vždycky i ve svém životě mám pocit, že člověk má ty svoje určité drobné cíle a překážky. A myslím, že i ty překážky jsou v životě důležité. I to, že se třeba člověk něčeho bojí a zvládne to, tak to si myslím, že je nejdůležitější. A to jsou právě zdolávání těch protiúkolů, že si člověk řekne, tohle bych asi nikdy nedokázala. A já jsem šťastná, že ty výzvy přicházejí a že vždycky, když člověk to zvládne, tak má ze sebe radost a udělá takovej krůček k tomu, aby se mu zase dařilo všechno líp. Takže moje taková rada, nebojte se těch protiúkolů, nebojte se těch drobných úkolů a těch výzev, protože vždycky je dobrý, když člověk někdy sám sebe trochu překoná.
2: Holky a kluci, teď vám Sabina Laurinová trobně prozradila, o čem bude řeč v příštím vstupu. Ano, budeme se ptát na dobré rady do života a samozřejmě i padnou vaše dotazy.

0: Holky a kluci, dozněla písnička a já si v klubu Rádia Junior stále povídám s herečkou Sabinou Laurinovou a ředitelkou Mladoboleslavského filmového festivalu Dášou Zákouckou. A jak jsem slíbila, teď se budu ptát na vaše dotazy, tedy dotazy posluchačů, a zeptám se i na dobré rady do života. Tak tedy začínáme dotazy našich posluchačů. Dámy, jaké zvíře máte nejraději a kterému zvířeti jste nejpodobnější?
1: No tak já mám nejraději kočky a samozřejmě, že jsem nejvíc podobná těm kočkám.
2: Mm-hmm. Říká Dáša. No já mám ráda králíčky, protože já jsem nikdy tak velké zvíře neměla, jako je pes nebo kočka. A poprvé máme doma větší kus, a to je Mufinka, naše králičí holka, protože jsem vždycky měla spíš andulky nebo křečky nebo želvičku, ale musím říct, že jsem nikdy s tou povahou králíčka se nepotkala a je to pro mě kočka, pes, surikata, veverka, všechno v jednom. Takže já mám doma tolik zvířátek a začínám být asi podobná tomu králíčkovi. Protože se přece říká, že majitelé zvířátek ano, se začínají tak podobat svým zvířátkům.
1: Ale Ouška máš ještě malý.
2: No, počkej za měsíc.
0: Tak dámy, další dotaz posluchačský. Zažili jste nějaký veselý trapas?
2: No je těch trapasů. Já myslím, že ty trapasy normálně přitahuju. Těch trapasů je spousta a vůbec nevím, jestli se dají všechny takhle rychle vyjádřit. Ale pamatuju si, takovej trapas byl, já jsem se hrozně styděla, když mě bylo třeba 12, 13, 14 a chodili za mnou kluci, jestli bych šla ven. A pamatuju si, že jednou za mnou přijeli kluci, to mi bylo asi 16 nebo 15, a přijeli za mnou autem, to už byli starší kluci, bylo jim asi 18 a přijeli se ukázat v tom autě. A já jsem přišla ven před dům a ten jeden kluk, jako byl hezký, vyšel z toho auta, podává mi ruku a říká: ahoj, ahoj, já jsem Petr. A já jsem byla tak konsternovaná a zmatená, že říkám: ahoj, já jsem Petr.
1: Krásno.
2: Tak hezký. Kluci se lekli a zase odjeli.
1: To je hezký.
0: Dášo, vzpomeneš si na nějaký tvůj veselý trapas?
1: Ano, je to několik let zpátky. Potkala jsem slečnu Janu. Myslela jsem si, že to je Jana, kamarádka kamarádky. Bavili jsme se spolu, domluvili jsme se spolu na všem a já jsem potom zjistila, že to byl někdo úplně jiný. A ten člověk byl asi tak konsternovaný, že na všechno mi odpověděl, na všem jsme se domluvili, dali jsme si telefonní čísla a je pravda, že pak jsme si už nezavolali, protože jsem si říkal, že jsem nějaký blázen, tak raději mi nebude odporovat, takže to asi
2: Dáš,
1: tak.
2: Ale tohle se mně stává taky často, teda musím říct, že takhle přepadávám lidi a říkám ahoj a pak ježiš, dobrý den. Oni taky jsou překvapení.
1: Takže to byl můj takový trapas.
0: Dámy, další otázka posluchačská je docela roztomilá, protože na ní můžu aktuálně odpovědět i já. Ta otázka zní, kdo vás naposledy rozesmál a čím? Inu, mě nejvíc rozesmály moje dnešní hostky Dáša a Sabina, protože si tady mezi písničkami krásně povídáme a padla i spousta historek. Ale abyste odpověděli, tak též vy. Dámy, kdo vás naposledy rozesmál a čím?
1: Tak naposledy opravdu musím říct, mě nejvíc rozesmála Sabinka a vlastně asi i já, protože jsme tady měli takovou debatu přesně o písničkách, takže před chvilkou my dvě.
2: Já se hrozně ráda směju a musím říct, že mě rozesměje, že možná si ten smích i přivoláváme, viď, pořád.
1: To je možný, ano.
2: Ale když se člověk, já nevím, co mě asi rozesmálo úplně, asi vy holky dneska tady za mikrofonem v Rádiu Junior.
1: Poslední největší rozesmání.
0: Krásně se máme na Rádiu Junior a teď je tady posluchačská otázka smíchaná s radou a míří na Sabinu. Jak být co nejlepší herečka? Kdy a jak se začít připravovat? A co se nejvíc vyplatí?
2: No, to je velmi obsáhlá otázka. No, kdy se připravovat? Tak především asi bych nejvíc poradila jednu věc. Na začátku musí být chuť a odvaha a radost z toho, co člověk dělá. Taky ten mladý člověk musí mít fantazii a musí si umět hrát. A rád si hraje, nebo musí si umět ráda hrát, protože takhle asi to začalo všechno u mě. A myslím si, že ta příprava potom je asi dobrá v tom zkusit třeba nějaký divadelní kroužek nebo dramaťák nebo nějaký sbor a buď se připravit na konzervatoř, anebo si to všechno ještě nechat rozmyslet v hlavě a vystudovat střední školu a přihlásit se potom třeba na DAMU, na divadelní akademii. A za tu dobu si to buď rozmyslíte, anebo se potvrdíte v tom, že divadlo a vůbec umění je vaše láska. No a jak být co nejlepší herečka? Já musím říct, že za těch strašně moc let, kterým se tomuto povolání věnuju, je asi jedna rada a to je dělat věci poctivě, opravdu dělat všechno na 100% a dělat to, co nejlíp, jak umím, umět se dobře připravit, protože říká se, že štěstí přeje připraveným. A být asi poctivý a mít nějakou pokoru k tomu zaměstnání nebo k té profesi.
3: Krásně odpovězeno a teďko mám další takový záludný dotaz. Dámy, vy jste obě více než zdárně vychovali děti. A teď by mě zajímalo, ne co jste je učili vy, ne co jste se jim pokoušeli předávat, ale zajímá mě, co vás naučili oni.
1: Tak mě můj syn, Bohoušek, ono má už tady 21 let, ale já mu pořád říkám Bohoušek, i když se zlobí, ale prostě pro mě to bude pořád Bohoušek nebo Bobísek. A můj syn mě naučil nebát se. A každý strach se dá překonat. Prostě se nebát, postavit se tomu strachu. Ono to možná ani neví, možná se to dneska dozví, když to uslyší, ale opravdu mě naučil nebát se. Mm-hmm.
2: A to máš pravdu, Dášo, já se k tobě připojuju, ano. Protože naše děti jsou vlastně naším zrcadlem a mají obrovskou odvahu ve svém věku. My jsme ji taky měli a já mám pocit, že když je člověk mladý, tak tu odvahu má daleko větší.
1: Určitě.
2: A čím je potom starší, tak přichází víc a víc odpovědnosti, která nás občas svazuje. Ano. Takže u mě bych řekla, že moje holky jsou pro mě obrovskou školou ve všem možným. Naučili mě taky vařit dokonce, musím říct.
1: Výborně.
2: A nebo aspoň orientovat se lépe ve všech možných kuchyních, protože oni rádi experimentují a dnes je tolik různých jako receptů. Naučili mě vlastně se dívat na věci. Já se možná i spohodlnila v některých věcech, jo? A oni mě vlastně udržují v takové pohotovosti. Jo? Naučili mě vlastně dívat se na věci stále mladejma očima.
1: Ano.
2: A taky mě naučili velké trpělivosti. To je pravda.
3: Holky a kluci, dáme si opět píseň a po písničce už se budeme pomalu loučit.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a nás čeká už jen závěrečná část povídání s herečkou Sabinou Laurinovou a taky ředitelkou Mladoboleslavského filmového festivalu Dášou Zákouckou. Tedy se ptám na budoucnost. Kdy a jak se začne chystat jubilejní 15. ročník festivalu?
1: Tak, abych pravdu řekla, tak nad 15. ročníkem už občas přemýšlím teď, ale nicméně začne se na něm tvořit nebo pracovat hned po skončení toho 14. To znamená už o prázdninách. A protože máme příští rok 15. ročník, tak ty přípravy budou ještě dvakrát tak náročné a pečlivé. Jestli to teda ještě vůbec jde.
0: Sabino, co právě natáčíš, chystáš, kam na tebe do divadla, kam pozveš děti a kam pozveš rodiče?
2: Tak já pozvu děti i rodiče dohromady, klidně přijďte společně, udělejte si někdy takovou společnou jízdu, protože si myslím, že i ten čas je vzácný, kdy se rodiče s dětmi setkají, protože každý má práci, děti jsou ve škole a tak dále. A někdy to je fajn. Tak já vás určitě ráda pozvu pod Žižkovskou věž, protože se blíží léto, kde budu hrát představení Návštěva na zabití. Dokonce s Péťou Komínkem, kterého znáte tady z Rádia Junior a hraje mi úžasného syna Péťa. Takže uvidíte nás oba. Dále bych vás pozvala na takový rodinný festival Den princezen a rytířů. Budeme na Slavkově, budeme na zámku Blatná a na zámku Karlova Koruna. To je zase festival pro ty úplně nejmenší až ty nejstarší děti a já ho budu celý den moderovat, každý ten den. A potom bych vás taky ráda v létě pozvala na muzikál Noc na Karlštejně, kde budeme hrát na různých krásných místech a tam stvárňuju Alenu, kdy si ji hrála ve filmu paní Kolářová a musím říct, že mě to představení nesmírně baví. Takže to je asi taková nabídka pozvánek na léto a přijďte, protože myslím, že budete mít volno a že ten zážitek, kdy budete sedět v teplém večeru pod nebem, kde uvidíte spoustu hvězdiček.
1: Na Karlštejně.
2: Tam zrovna nehrajeme na Karlštejně, ale hrajeme na spoustu krásných jiných na zámcích. Takže přijďte, ta atmosféra je tam vždycky nádherná.
0: Dámy, a co osobní plány a těšení se na léto? Těšíte se na léto jako naši posluchači, to znamená hrozně moc?
1: Hrozně moc se těším na sluníčko, teplo, na přírodu, ale musím se přiznat, že ještě třeba nemám vůbec naplánovanou dovolenou, vůbec nevím, co budu dělat, protože teďka mám prostě myšlenky jenom na, aby všechno dobře dopadlo na Mladoboleslavském filmovém festivalu, ale nejvíce těším na přírodu, výlety do přírody, sluníčko, klid, pohodu, tak na to se těším já.
2: Já myslím, že Dášenka bude ještě dlouho po festivalu odpočívat, že tu dovolenou bude potřebovat.
1: Je to tak.
2: A já se těším na to, že budu mít aspoň chvilku času se dostat do přírody. Těším se na chatu, kterou máme na Sázavě. Těším se na nějaké výlety, protože česká krajina je krásná v létě. Mám ráda Čechy a Moravu, kam jezdíme dost často třeba od natáčení pohádky Čertva nevěsta na zámku Buchlovice, tak jezdíme přímo do toho místa, kde už máme spoustu přátel. Takže těch míst tady je nádherných a já jsem právě ráda, že i spojím příjemné s užitečným, že se letos prostě dostanu na spoustu krásných míst. A Dášo, doufám, že se někam podíváme i spolu.
1: Doufám třeba, také.
2: Aby jsme si mohli...
1: Něco vymyslíme, abychom se mohli odpočinout a popovídat si o dalším ročníku.
2: O dalším ročníku.
0: Krásná tečka za úžasným rozhovorem. Já vám moc krát děkuji, že jste přišli na Rádio Junior. Přeju, ať se festival vydaří a těším se zase někdy na Junioru. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Doufám, že už se těšíte na další případ ze seriálu Detektivové ze Zelňáku. Ten dnešní má název Kam zmizela voda. Krásná barokní kašna Parnas vévodí celému náměstí. A v létě jsou všichni na trhu vděční, když se u ní můžou ochladit. Jenže jednoho dne z ní zmizí voda a je tu další případ pro Johanku a Filipa.

0: Dobrý večer, milá děcka. Zdravím vás z Brna a mám pro vás další detektivní případ ze Zelňáku. Tak poslouchejte. Opravdu teplému počasí se v Hantecu tajné řeči Brňanů říká hicna. A v Brně v tyto dny byla hicna. Bylo takové vedro, že i na Zelňáku všichni raději hledali stín a osvěžení, než aby nakupovali na trhu. Filip, Johanka a několik jejich kamarádů na celé odpoledne obsadili mohutnou parnasovou kašnu. Ta je ozdobou celého zelného rinku a její voda poskytuje v horku parádní osvěžení. Hráli si kolem ní, dokud se nezačalo stmívat. A ani pak se jim nechtělo domů. Už musíme jít, řekl smutně šestiletý Filip, když ho volala bábi Svobodová, aby jí šel pomoct zbalit stánek se zeleninou. To nevá, zítra zás, pozbuzovala ho sedmiletá Johanka a taky šla svému tátovi pomáhat k jeho stánku s keramikou. Jenže druhý den bylo všecko jinak. Od rozbřesku stál kolem Parnasovy kašny hrozen brblajících a lamentujících lidí. Co blázní ty, zas tak moc se nestalo, mručel obtloustlý padesátník. Nestalo? Vy neznáte pověst o vodě v Parnasově kašně? Obracela oči v sloup stejně stará paní. Jo, voda v téhle kašně musí bejt, jinak čeká Brno 100 roků neštěstí, milej pane, doplnila její kamarádka. Teďka je voda fuč, neštěstí, tragédie. Panika z toho, že Brno čeká 100 let neštěstí, se rychle šířila celým městem. Ale Johanka s Filipem se snažili zachovat chladnou hlavu. Musíme se podívat pod kašnu, navrhl Filip. A jeho kamarádka souhlasila. Včera si kolem kašny hráli celý den. Určitě nebude těžké najít vstup, kudy se dostat pod zem. Asi to bude nějaký poklop, říkali si. A skutečně brzy jeden našli. Dokonce byl otevřený a jakoby čekal, až někdo sestoupí dolů. Jenomže přístup hlídal strážmistr Filc. Moc tej nevokoně, ty děcka? Už jsem zavolal technickou zprávu. Brzo se na to někdo donde podívat, odháněl Filc zvědavé detektivy. Filc vypadá jak žaba na prameniu, jak se přes něj dostanem, krčel rameny Filip. Johanka se rozhlížela po Zelňáku. Všimla si zmrzlináře. Podívala se na strážmistra Filce, který se na horkém slunci potil, jak vrata od chlíva. Mám to, jdeme, zavelela směrem ke svému kamarádovi. Od zmrzlináře si Filip s Johankou koupili každý pořádný kopeček ledové zmrzliny. S kornouty pak děti zamířili přímo k Filcovi.
1: To je hic, co, pane Filci, usmála se Johanka.
0: Naštěstí mají tamhle zmrzku, s tou je to hned lepší, doplnil ji Filip. Strážmistr Filc na děti upřeně hleděl a nic neříkal, ale sem tam se mlsně olízl. Nakonec už to nevydržel.
1: Pohlídejte mi to chvílu, musím si odskočit,
0: řekl a vyrazil ke stánku se zmrzlinou. Rozkaz strážmistře, zasalutoval Filip. Jakmile byl Béda Filc z dohledu, děti rychle dolízali zmrzlinu, schroupli kornouty a opatrně se rozhlédli kolem. Nikdo si jich nevšímal. Teď je ta pravá chvíle. Filip s Johankou blesku rychle zmizeli v podzemí. Tam byla zima a tma jak v pytli. Měli jsme vzít baterky, ozval se Filip. A bylo slyšet, že má ze tmy trochu strach. Počkej, mám mobil. Hned rožnu, zaradovala se Johanka. A skutečně, za chvíli z její ruky vycházel kužel světla. Pojď! Podíváme se, kde se ta voda ztrácí, zavolala Johanka a odvážně vykročila do tmy. Jenže brněnské podzemí je veliké a má hromadu různých chodeb. I dospělý by v něm zabloudil, natož dvě malá děcka, co si na cestu svítí jen mobilem.
1: Za chvilku bylo jasné, že detektivové nedovedou najít ani ztracenou vodu, ani cestu zpátky. Filip začínal cítit, že se mu drou slzy do očí. Ale Johanka nestrácela hlavu. Zavolám tátovi, sice bude hartusit, ale lepší, než do konce života bloudit tady v tom bludišťu.
0: No jo, jenže telefon, jako by to slyšel, zablikal a zhasl. Baterka mu došla v tu nejméně vhodnou chvíli.
1: Babi, tati, volali děti z plných plic, aby je někdo zachránil. Nic jiného jim už nezbývalo a skutečně to zabralo. Babi, tati, slyšel strážmistr Filc slabý hlásek, když si při hlídání vstupu do podzemí vychutnával zmrzlinu. Co to je? Odkud to? Ale ne, že by ti dva tam vlezli a teď zabloudili? Filc odhodil kornout a rychle zorganizoval pátrací skupinu, ve které samozřejmě nechyběli pan Hrabal a bábi Svobodová. Naštěstí byli Johanka s Filipem natolik rozumní, že ve tmě zůstali stát a jen volali o pomoc. Stačilo jít po zvuku a brzo byla ztracená děcka zase nalezená. Všem se ulevilo, hlavně bábi Svobodové a tátovi Hrabalovi spadl obří šutrák ze srdce. No jo, ale co ta chybějící voda? Údržbáři, co přišli odpoledne z technické správy, odešli zase s nepořízenou. Na žádnou závadu nepřišli, ani na zemi, ani pod zemí. Že by opravdu prokletí? Filip s Johankou se nudili, tak se jen tak potloukali po zelňáku. Museli se držet na dohled, bylo vedro a voda fuč. Otráveně koukali do výloh a čekali, až bude večer a oni půjdou domů. To nepodařené dobrodružství v podzemí jim vzalo náladu. Hele, tady si někdo staví vlastní bazén, ukázal najednou Filip do výlohy jednoho ze zavřených obchodů. A opravdu, prostory prázdného obchodu byly skoro do jedné třetiny pod vodou. Bylo vidět, jak voda tryská ze zdi. Hladina už dosahovala několik centimetrů nad spodní okraj výlohy. Detektivové usoudili, že to nebude jen tak. Tryskem letěli za strážmistrem Filcem. Tak se stalo, že detektivové ze zelňáku skutečně rozluštili záhadu prázdné Parnasovy kašny. Zavřený obchod totiž právě procházel rekonstrukcí a dělníci omylem prokopli trubky s vodou. Byl víkend, a tak na stavbě nikdo nepracoval a voda mohla vesele plnit prázdný obchod jako bazén. Technici uzavřeli přívod vody, pak přijeli hasiči, vypumpovali vodu a opraváři následně mohli dát všechno do pořádku. Ještě v podvečer začala do Parnasovy kašny zase téct voda a děti se tak ještě stihli osvěžit. To je pro dnešek všecko. Dobrou noc a krásné sny.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: Poslechněte si příběh o tajemném přízraku, který přivodí trápení mlynáři Toníkovi i jeho nevěstě Teresce. Pohádku o zrádné paně ze Stříbrného luhu napsal Jiří Kafka. Režie se v roce 1999 ujal Karel Weinlich. Účinkují Svatopluk Skopal, Linda Rybová, Jiřina Jirásková a další.
5: O zrádné paně ze Stříbrného luhu. Pro rozhlas napsal Jiří Kafka. Dramaturg Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel. Mlynář Toník Čámský, Svatopluk Skopal, jeho nevěsta Tereska, Linda Rybová, její matka Klásková, Jiřina Jirásková, mlynářský krajánek Kloubek, Josef Somr, hospodář Kouklík, Antonín Molčík, pana ze Stříbrného luhu, Věra Hučínová. Asistentka režie Hana Dudová, zvukový mistr inženýr Tomáš Kselhofer, záznam a střih Jitka Kundrumová, zvukové efekty Petr Šplíchal. Nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Slyšíte? Kmotříčku. Slyšíte?
1: Jak pak bych neslyšel takový andělský troubení, Teresko?
0: To vyhrává Toní.
2: No, taky vidíte, krajánku, je celá poblázněná do toho svýho Toníka.
1: Ale vždyť my byli taky mladí, klásková.
2: Že ten její Toník si víc hledí trubky, než Mlejna. Kdy tam bylo vidět naposledy Mleče?
3: Co pak může za to, maminko, že se hospodářům nechce drkotat po cestě k Mlejnu? Je samý plazivý kořen a kámen, voskům na ní cvakají zuby a koně se plaší.
2: A podívejme, proč pak teda nepopadne motyku a cestu Mlečům neusnadní? Vodeť by hospodáři chtěli chromit Valachům nohy.
3: Však on to nik nezahálí. 4 roky sloužil v červeném suknu císařpánu. Neboštíku mlenáři se už stářím třásli ruce, na nic nesáh. A loni ještě k tomu velká voda. V Mlejnu je práce, že neví kam dřív.
2: A máš zaslepený oči.
1: Tak to chodí, klásková, když se dívčice zakouká do pohledného chasníka.
2: No, jen se jí zastávejte. Zrovna vykloubku.
1: Bum. Až se komín zakymácel.
2: A jestli jdete do Mlejna, můžete mlynáři kliďánko povědět, co jste tu slyšel.
1: Takhle práskat dveřmi, to je paráda. Ale že má ta tvoje máma mladýho mlynáře pěkně v žaludku.
3: Ale kdeže k motříčku, to jen když já ho chválím. To maminka musí zrovinka naopak.
1: V tomhle pádu jsou asi všechny mámy stejný.
3: Když už máte cestu do Mlejna, krajánku, povězte Toníkovi, že večer přijdu na stříbrnou paseku. Povíte?
1: Ale to víš, že povím. Proč pak bych nepověděl, co rád uslyší? Ale nevím, s jakou mě přivítá, když mlýnský kolo stojí.
3: Však se pro vás práce najde. Slyšel jste maminku?
1: No, nechám se překvapit. A povídala jsi, že půjdeš na stříbrnou paseku?
3: Aha. Hned jak vyjde měsíc.
1: No jo, ale to se tam bude na vás dívat.
3: No ať. A může závidět. Víte, k motříčku, co mi tuhle Toník říkal?
1: No jistotně to, co já špitával děvčatům, než mi čas už vejkal vlasy.
3: Že jsem ze všech ta nejhezčí. Jo. A že prej se taková krása nenajde od toho místa, kde se po dešti narodí sluníčku duha, až tam, kde jí mlhy obalí do plínek.
1: Jo, ať jsem trajcem. Jak může obyčejnský mlynářský sypat ze sebe takovýhle blejskavý slovíčka?
3: K motříčku, podívejte se na mě. No, má Toník pravdu?
1: Má. Hezká jsi jako v obrázek. V oči máš hluboký, že se musí každému hlava zatočit, když se do nich podívá. A tváříčky hebčejší, než je voda ve Vltavě.
3: Tak mi to nik nelže.
1: Ne, v tomhle jistotně ne.
2: A pozavírej kurníka chlívek, Terezo.
3: Už letím, maminko. Ale vy taky nezapomeňte. Krajánku.
1: No, to by mi ke cti nesloužilo, dušinko. Prej, podívejte se na mě, k motříčku. Kdy já takhle zblízka koukal děvčatům do očí naposled? Jojo, tenkrát mě chodilky ještě nebolívaly. A ta, za kterou jsem šlapával přes 3 kopce a 2 háje, ta nebejvala o nic nepohlednější než Tereska. Baže nebejvala.
4: Pozdrav vám, bublináři. Krajáne Chloubek se poslušně hlásí do služby na svý cestě od Mlejna k Mlejnu.
5: I vás pozdrav vám, Bukloubku. Už jste se tu na luhu notně dlouho neukázal.
4: Od pařeza k pařezu, od potoka k potoku, od Mlejna k Mlejnu. než je všechny obšlápnu, podívej, škrpáli rozdrbaný.
5: No, nějaký se tu po neboštíkovi panu otci najdou.
4: I to zaplet pánu do předotoníku. Tak on je pan otec v pánu. A jak pak, Kníčko, ty, když si namletí sám?
5: Ale těch pár pytlů, co mi sem sedláci dovezou, ty mi tu zem mozolu nenadělají.
4: A cože? Vždyť neboštík pan otec nikdy nevěděl, komu sem lít dřív.
5: Však taky 20 let neklapal pod Radiskej mlén. Jenže předloni ho koupil nějaký rambousek od někud z Horní Vltavy. Je to tam pro všechny blíž. A ke všemu cesta z doliny luhem až k mýmu mlejnu zrovna před očima zarůstá. Však jste sám viděl.
4: Viděl. A taky se divil, že to tak necháváš.
5: A kdo má cestu srovnávat, když i mlejn chce svoje? Mám jenom jedné ruce a kapsu prázdnou.
4: A času jistě taky není na zbyt. S trubkou na pohřby, na svatby, k tancovačkám.
5: I kdybyste mi nepověděl, že jste se zastavoval u Kláskových, poznal bych to. Jako by z vás mluvila paní máma.
4: To víš, že povídala. Ale ženský mají vždycky řeči, mě to jde jedním uchem dovnitř, druhým ven. Ja? Jenomže je to taky Tereska, Toníku. Neměl bys marnit čas a čekat, až se jí nadělají kolem očí vrásky. Nečekej, chlapče, až chleba vokorá.
5: Svatba neboštíka pana otce byla prej náramně slavná. A kdyby ta moje měla být tichá, to říkám rovnou. Radši zatluču okna i dveře a půjdu s trubkou po vsích za živobytím.
4: Těm, co vedou takovýhle řeči, mlynáři, těm se říká furianti.
5: Takže, já jsem pro vás furiant. Mlejnu dávat, co potřebuje, střechu přerovnat, aby nezatejkalo, cestu planírovat a vejdělek žádnej. Krajánku, podívejte se na tohle všechno mýma očima.
4: I když koukám, co vidím, panenka čeká.
5: Jako by vám hůčela doucha Klásková.
4: Jo, že si tak starý plavajzník nechá hůče douši. Ale v tvý kůži by mi asi taky dobře nebylo. Ono na světě není nic tak, jak by si jeden psal. A že tohle moc dobře vím a že mi ruce od nic nedělá ani zrovna svrběj. A kdybys nebyl proti tomu, pár týdenků bych se zdržel.
5: Tak tohle, Kloubku, abychom spečetili pravou mlýnskou pálenkou. Na zdraví.
4: Ostrá je jak ty skály pod svatým Janem. A teď, Toníku, obuj sedmimílový boty a upaluj na stříbrnou paseku, aby tam Tereska na tebe dlouho nečekala.

0: Nebudeš se na mě hněvat, Toníku, když ti teď něco povím?
1: Když se přitom nebudu muset kousat do jazyku?
0: Víš, co mi říkal krajánek?
1: No, co říká všem ženským, plavaj z nich stará. Že jsi hezká?
0: Až prej ho u srdce píchlo.
1: A že máš hluboký oči?
0: Až prej se mu hlava zatočila, jak ty víry v řece pod Svatojánskou skálou.
1: A že máš hladký tvář.
0: Jenom voda je prej sametovější.
1: Ani hedvábí není tak jemný.
0: Pusť, Toníku. Pusť mě.
1: Pustím a ty utečeš.
0: Kam pak bych ti mohla utíct?
1: Co já vím? Na konec světa bych za tebou šel, Teresko. Na každým lánu země tě přivolával svou trubkou. Až bych tě našel.
0: Toňku, bude půlnoc. Co kdyby tě uslyšela ta očarovaná pana Zluhu? Vždyť je zrovinka úplňková noc a to se prej tady prochází.
1: Ale až po půlnočním otroubení ponocnýho, aspoň se to povídá.
0: No já nevím. Moje babička vyprávěla, že se prej jednou o půlnoci vracel domů košíkář Zvoníček. No i už mu nesloužili, tak se tady někde v luhu posadil na pařez. A jak odpočívá, někdo mu šeptá do ucha. Kdo z dobrých lidí pomůže mně, tomu pomůžu já.
1: Jo. A Zvoníček vyskočil a zastavil se až doma. A každý mu pak hned vykládal, že to byla ta očarovaná pana. Jenže kolik toho tenkrát vypil? A komu už ta pana pomohla? Nebo tu snad nejsou dobrý lidi?
0: Kdo pak by se odvážil o půlnoci dolů?
1: No, třeba já?
0: Toníku.
1: Jsem dobrý člověk nebo nejsem?
0: Takhle nemluv.
1: A potřebuju pomoct? Potřebuju.
0: Na práci máš teď kloubka.
1: Jo. Dvoje ruce na práci a dva krky na obživu. Klidně bych tý paně pověděl, jak můj mlejn chátrá a cesta k němu zarůstá.
0: Toníku, neměl jsi o tý paně začínat. Vůbec neusnu. Celou noc budu myslet na to, jestli tě neslyšela.
1: A křiknu ještě víc. Jen ať mě slyší a pomůže dobrýmu člověku. A když pomůže, pěkněji za to zatroubím. Jako u muziky.

0: Co, když jíme mlejný dou.
1: Že nám to spolu notuje, krajánku.
0: Však nám tak jde práce od rukou.
1: Od mlinářských rukou.
0: A nebude trvat dlouho, budou zas od mouky. Jen co mlejn začne klapat. A když mlejnice neklapají, tak mlináři nic nemají. Jsou mlináři, jsou, když jim mlejny jdou. A jdou, a jdou.
2: Hej, no, co vy dva tam na té střeše tak vyvádíte? Chcete sletět?
0: Hopsáme, zpíváme, radujem se. Seka je napůl hotová, Klásková.
2: No však. Kdybyste nebyl přiložil ruce k dílu, taky vy, Kloubku?
1: No, taky slyšíte, krajánku.
0: Ha, je na tebe nabroušená. Ale nediv se, dcera se chce vdávat a ženich se k tomu nemá.
1: Ani nemůže. Aspoň do té doby ne, dokud voda v náhonu nezačne zase hučet a mlýnskej kámen drtit zrno.
2: No tak slezte konečně. Oba, přinesla jsem vám zelňačku a placky.
0: Jazyku pokoji nedá, ale starost má, to se musí nechat.
2: Tu máte, berte se.
0: Oh, děkujem.
1: Díky.
2: Stavěl se u nás Vachulka.
1: Kapelník.
2: Že se to v sobotu roztáčí na Homoli, v neděli Velhodce. A ve středu je ten pohřeb v Mokřině.
1: Však bych i bez vzkázání nezapomněl.
2: No, to jsem mu taky řekla. Ale přidala jsem, že tenhlekrát ti to nevíde, poněvadž je tu krajánek a budete zarovnávat cestu k mlejnu.
1: Nemůžu si nechat utíct tvé děle.
2: No. Hlady neumíráš.
1: Brambory ještě mám, pravda, ale jestli si je chci omastit, tak si musím pro máslo chodit s trubkou.
2: Hospodáři ať jezdí se zrnem do podhradišského mlejna, dokud nebude cesta v pořádku, tvýmu se vyhnou.
1: Však to není jen tou cestou.
2: Ale je. Venkoncem po ní povezeš Teresku k oltáři. A měl bys co nejdřív. Víš, jak se říká nevěstám, co na ženicha dlouho čekají? Čekanky.
1: Čekanky?
2: No. A taková čekanka, aby se pak styděla vytáhnout z chalupy paty pro oušklepky. A to bys chtěl, aby se Teresce kde kdo posmíval.
1: Tak... to ne.
2: Proto se drž krajánka, dokud je tady, a ne trubky. Ať to tu máš do léta v richtiku.
0: Sapriš, mlináři, na mou duši ti nezávidím, ale pro dobrou vůli ti radím, schovej na pární trubku do truhlí, ať se to tu pohne.
1: Pohne, pohne. Ale do léta, aby bylo hotovo, kdo ví, jestli do příštího.
0: Pravda, všecínko schátralo za tu dobu, co odešel starý mlinář a ty se spotil ve vojenským suknu.
1: Ale Teresku mi předhazovat nebude.
0: Ale.
1: Kloubku. Jak tu před vámi stojím, tak vám říkám, já se teda postarám, aby bylo podle paň maminky.

0: U půlnočním ostroubení. Teď je ten pravý čas. Hej! Panenko ze Stříbrného luhu. Mlynář z Čelínského mlýna ti rád pomůže. Jestli potřebuješ prokázat dobrodění, pověs mi.
1: Slyším tě, mlynáři, jsem tu.
0: Kdo? Kdo je tu?
1: Stín, který taje v mlze. Jsem ozvěna tvého srdce, mlynáři.
0: Tomu nerozumím.
1: Nabídl jsi mi svoji pomoc a žádáš o mou. Nepřišel jsi snad za mnou, protože tvůj mlýn chátrá a hospodáři jezdí se zrnem jinam.
0: No to jo, ale snad bude líp, když zase odejdu.
1: Odejdi, ale nikdy mne už nezaslechne.
0: Jsi jen hlas?
1: Jen hlas.
0: A zítra?
1: Chtěl jsi odejít a ptáš se na zítře.
0: Mnozí slyšeli tvá slova, tvoji tvář však nikdo nespatřil.
1: Co záleží na tváři?
0: Kdo jsi?
1: Dozvíš se zítra.
0: A jestli zítra nepřijdu?
1: Dal si svůj slib.

0: Co pak si usnul na věky, Tondo? Romajs, probuď se. Kohouti už dávno odkokrhali, husy jsem vyhnal na louku, slepice pustil z hřadu, zatopil jsem.
1: To jste vy, klubku?
0: No, radši bys, aby tě budila Tereska, co? A kde pak se to v noci toulala?
1: No, ale...
0: To jste byli s Tereskou na stříbrný pasece až přes půlnoc? Mlináři, jestli je to tak, co nevidět tu bude Klásková, tak už konečně vyskoč z postele.
1: Říkáte, krajanku, že jsem se vrátil z luhu až po půlnoci?
0: Jo, snad ještě pozdějc.
1: Slyšel jste, kloubku?
0: No však. Někdo se sem hrncá po té strašné cestě a poněvadž se kobylkám podlamujou nohy, hladí je po hřbetech bičem.
1: Kouklík z čeliny.
0: A jak tak koukám, nejmín 10 pytlů se zrnem na voze.
1: Ale kouklík byl jedním z prvních, co jel předloni s úrodou na Podhradišťák.
0: Na Podhradišťák bylo chválí na tři vály a nejčkon asi hospodáři poznávají, že se na luhu přece jen semílá jemnější mouka.
2: No, stůj, dětko, no tak. Máš tu někde po ruce špalek, mlináři? Abych mohl podložit kola, ono je to přece jen z vršku, aby už nesjel. Tak stůj konečně klidně, čarte.
3: Jen hnědku přidržte, podložím kolo sám. No, a je po starostech.
2: Tak šťastný dobrý den, mlináři.
3: Pěkně vás vítám, hospodáři.
0: Když jsem jel okolo fary, kolečka mě mrňoukali.
2: No ne.
0: Pan farář se na ně kouká. Co ti to, chlape, mrňouká?
2: Co? No tohle! Ty pichlavý oči, ta zakouřená maršánka, naseknutý ucho. Koukám, jak Příbram na Svatou horu, jestli tohle není plavajzník Kloubek.
0: Mrňouka jí to kolečka, že mě nechce má Ančička. Já kola zaleju vodou, namluvím si holku jinou.
2: Kloubku, kamaráde. Spíš bych se tu nadal Barnabáše, nežli tebe.
0: Vltava se už párkrát vylila ze břehu od toho času, kdy jsme spolu válčili. Kouklíku.
2: Válčili? S 32 loupežníkama v rukou. Ve všech hospodách na povodí.
0: A dařilo se nám. Jo, Lenku, to nám ještě ani brada hustě nezarůstala. Tak co, vezeš, mletí, vezeš?
2: Vezu. A co ty, Toníku, se meleš? 2 roky jsem tu nebyl.
3: Že se ptáte, hospodáři?
2: No, ta cesta sem není zrovna, jak by měla. Však jistě sám víš. Měl jsem na Podhradišťák namířeno i dnes, pravda. Ale dojedu na rozcestí ke Kapličce a ta moje mrška se zčista jasna zastavila. A kouká po mně kam jako nenčkon. Rozhlídnu se a jak by mě sem něco zrovna táhlo, tak křiknu na kobylku, moc nekoukej, však víš, která cesta vede k luhu. A tak nás tu máš.
0: No, mlináři, co tu stojíš jako zařezaný svatý Jan pod skálou?
3: No, starý přítel neboštíka Pantatinka k nám zase našel cestu. Tak vyskládáme pytle z vozu a rovnou s nima do zanášky, krajanku.
0: Jo, a ještě dnes bude voda stříkat a mlýnský kolo skřípat, jako tenkrát u fary, kouklíku. A mrňouka jí to kolečka, že mě nechce má Ančička, já kola zaleju vodou, nemluvím.

0: A teď, mlináři, když jsme zase sami, nechtěl bys mi něco povědět? Třeba o té svý noční vycházce do luhu.
1: Není o čem povídat.
0: A že na rozcestí u kapličky Kouklíka něco nutilo zajet sem?
1: Staral bych se o svý krajánku.
0: A to já se zase rád starám o cizí, když vidím, že oslepli a rozum se jim zastavil.
1: To je moje věc.
0: Chlapče nešťastná, co si ty očarovaný paně slíbil, že ti jsem poslala tak z čista jasna mleče.
1: Ale ani jsem jí nezahlíd, jen jsem jí slyšel, nic po mně nechtěla. Vykládat jí, co všechno mleň potřebuje, aby zase klapal, jsem nemusel. Slyší mě, když do lesa vykřikuju tu svou bídu.
0: Jenže zahnat bídu musí každý člověk sám a nesí na to zvát nadpřirozený bytosti.
1: Pánbu mi dal jenom dvě ruce a peněz ještě méně.
0: Dal ti taky, přátelé, Toníku. A já udělám všechno pro to, abych ti nuzotu ulehčil.
1: Za to vám pěkně děkuju, krajánku. Ale jak dlouho potrvá, nežli čelínský mlejn bude zase takovým mlejnem, jako bejval za neboštíka pan tatínka. A já se chci ženit. Slyšel jste Kláskovou, prej do léta.
0: A víš, jaký výkupný bude na tobě chtít ta dobrodějka za svou pomoc?
1: Ani slovem se nezmínila.
0: Zapomeň na ní. Myslí si, že se ti všechno jen zdálo.
1: Tady těch 10 pytlů zrnak sem letí. Ty se mi taky jen zdají.
0: Hlavo tvrdá. Mám mu s tebou i s Tereskou, jestli za tou lesní panou ještě půjdeš. A je mi ovlku a Tereska za humny.
2: Pozdrav, pán Bůh.
0: Přišlo k nám poupátko.
2: Toňkovo poupátko, krajánku. Jenom Toňkovo. Vám už všechna poupátka odkvetla.
0: Ty hádě jedno. Člověk ji nemůže ani slovem pohladit.
1: Na pohlazení jsem tu já, krajánku.
2: Tak to mě budeš muset doprovodit domů.
1: To víš, že tě nenechám jít samotnou. A cože máš tak horký dlaně?
2: Běžela jsem.
1: Oči se ti bleskají.
2: Radostí, Toníku, že se mlýnský kolo zase otáčí.
0: Tváře ti zrovna hořej. Měla bys co nejdřív hupsnout do postele a dát si studený na hlavu.
1: Krajánek má pravdu, Teresko. Aspoň mě paní maminka taky jednou pochválí, že jsem tě přived včas.
0: No, jenom jestli to bude včas. Cesta domů od milýho je vždycky tuze dlouhá. A zvlášť když vykukuje ze tmy měsíc.
2: Vy nedáte puse na chvíli odpočinout, kloubku. Závidí nám Toníku.
1: Ale kdeže? Jen si připomíná, co mu odnesla voda.
2: Toníku, proč je tak hezké mít někoho rád?
1: To víš, láska očaruje, omámí a k svatbě dotlačí.
2: A kdy bude ta naše?
1: Pošeptám ti to o pouti, až mi doneseš perníkový srdce.
2: To největší. A na něm bude bílým cukrem vymalováno z lásky. Už se peče.
1: V hospodě vydrhnou podlahu pí.

0: půlnočním luhu.
1: Vítáš mě docela jinak.
0: Jsi první člověk, který před mým hlasem neprchá. Proto se ti svěřím se svým osudem. Už mnohá léta přešla a voda v Čelinském potoce vyhladila hodně kamenů od chvíle, kdy jsem měla lidskou tvář. V čase, kdy chlapci hledají nevěsty a dívky ženichy, zaklepal u nás ten, jemuž jsem se zalíbila. Spolu s mým otcem jsme mu dali slovo a chystali svatbu. 3 dny a 3 noci zbývaly k té radostné chvíli, když osud zavedl k našemu prahu jiného. Jen jedinkrát jsem pohlédla do jeho očí a zatočila se mi hlava. V tu chvíli jsem zapomněla na slib svému ženichovi a podala ruku neznámému. Tajně, bez rozloučení jsme spolu odešli. Nešťastný a zoufalý můj otec za mnou poslal prokletí.
2: Když člověk zradí člověka, promění se v stín, co taje v mlze, a zůstane mu pouhý lidský hlas.
0: Jenom ten, mlynáři, kdo najde v mém hlase zalíbení a v dobrotě svého srdce mi nabídne pomoc, jen ten mi může přinést vysvobození.
1: A já? Co mohu udělat?
0: Je v tvé moci sejmout ze mě otcovo prokletí.
1: A nepošpiním svou duši?
0: Dobrodiní duši neublíží. Nebo snad pochybuješ o mé vděčnosti?
1: Ne, ne. Zavedla si k mlýnu hospodáře s mletím. Ale co bude dál? Cesta k mlýnu je zlá. Kdo přijede bez tvé pomoci?
0: I jiní přijedou. Dočkáš se.
1: Pak i já splním, co jsem slíbil.
0: Slib dodržíš a budeš litovat. Couvneš a zajásáš.
1: Nechápu, ale mlynáři z Čelinského mlýna vždycky stáli za svým slovem.
0: Zítra se dozvíš, jak můžeš tu, jež zradila, zbavit prokletí.

0: Kdybych aspoň věděla, co by ti pomohlo, děvenko. Zkusila jsem přesličku, meduňku i řebříček. A pořád si jako omámená s očí ti kouká ousko.
1: Snad jsem se jen nachladila na večerní rose.
0: No, co se ti naříkám, aby ses nebrouzdala bosá?
1: Když rosa tak hladí, maminko.
0: No, jako ten tvůj toník.
1: Slíbil, že se ráno zastaví. Jestli pak teď, když přijel Kouklík, najdou cestu do mlýna i jiní hospodáři.
0: Měli by. Už kvůli neboštíku mlináři.
1: Zajdu do vsi a u všech hospodářů se přimluvím.
0: Nikam nepůjdeš. Vždyť zrovna hoříš.
1: Kolem srdce se mi jakoby obruč stahuje. A když trochu zdřímnu, hned se mi zdají ošklivé sny. Toníku! Toníku!
2: Želická bystřina.

0: Krajánku, to jste horní, že jste se zastavil. Kdo ví, jestli ta duše zakletá nepřivodila i nemoc Teresky?
1: Taky mě to napadlo, Klásková. Kudy chodím, tudy přemýšlím, jak to zahonačit.
0: A vydumal jste něco příhodného?
1: Máte v chalupě modlitební knížku?
0: Pod kterou pak střechou by nebyla.
1: Tak to bych si ji vyžádal pro dnešní noc. Podstrčím ji Toníkovi do kapsy, aby nešel za tou bezbožnou duší jen tak bezbranej.
0: Já uchovávám něco mocnějšího, Kloubku. Zůstal mi po nebožce mamince růženec Klokočí a ten je posvěcený samotným arcibiskupem, když na Svatý hoře sloužil po procesí velkou mši.
1: No to jste pustila tu pravou vodu na mlýnský kolo, Klásková. Podle mýho rozumu mlináře z ty šlamastiky vytáhneme.
0: Dejš to, pánbu, krajánku.
1: Ty si zkrátka a dobře namlouváš, že tě ta noční můra nechá na pokoji.
2: A co by nenechala, Kloubku? Jenom ještě vyčistí studnu a...
1: Mlináři... Dech se mi krátí nad tvou chytristikou. Co pak si tak zhonzovatěl, že nevidíš, kam tě to mámení postrkává? Už dvakrát udělala po tvým a teď ještě studna. Vždyť ty vůbec nevíš, co na tobě bude chtít.
2: Jistě to nebude nic špatného.
1: Tak až se z luhu vrátíš a povíš mi, že na tobě ta panenka chce něco nekalýho, tak v té chvíli se otočím a budeš schlížet jenom na moje záda.

0: půlnočním luhu, mlynáři. Po třetí a naposledy. Proč mlčíš?
1: Nemyslíš si nic zlýho, to ne. Upravila si cestu luhem, poslala mléče do mlýna.
0: Také voda v mlýnské studánce je opět průzračná.
1: Zaslechla jsme přání.
0: Slyším i slova, která se ostýcháš vyslovit.
1: Chci vrátit čelínskému mlýnu jeho slávu. Chci, aby se mlýnský kolo nepřestalo nikdy otáčet.
0: To všechno můžeš mít. Stačí dodržet svůj slib.
2: Jestli potřebuješ prokázat dobrodiní, panenko ze Stříbrného luhu, mlynář z čelínského mlýna ti rád pomůže.
0: To byla tvá slova.
1: Ano, vím. A ty jsi řekla, za tvou pomoc čekej mou.
0: Příběh mého nešťastného života si slyšel. Je teď na tobě ulehčit mému osudu?
1: Ano, chci slib splnit.
0: Staň se mým mužem, mlynáři. Zbývá málo času. Až se měsíc nad Stříbrnou pasekou skryje za sosny, bude pozdě.
1: Počkej. Často jsem žehral, ty jsi mi pomohla, dala naději do života, ale co pak by se všechno obešlo bez utrpení a bez bolesti, kdybych s tebou odešel? Mám snad ke tvé zradě přidat svou? Pošlapat svou vlastní duši a oklamat Terezčinu?
0: Tvá duše zůstane čistá. Nebo je snad zrada v tom, že vyhledáme lásku jinou, když opláčeme mrtvou?
1: Proboha, o čem to mluvíš?
0: Terezka ochořela a není v lidské moci zachovat ji při životě.
1: Co to říkáš?
0: Kdo ti pak bude moci vyčítat zradu?
1: Mlč už, mlč! Rozorej cestu luhem. Varuj hospodáře před mým mlýnem. Zasyp studnu kamením, ať třeba mlýn sežehne oheň.
0: Stromy už zakrývají měsíc. Můj čas uplynul.
3: Toníku! Toníku!
1: Slyšela jsi? Terezka. Žije. Oklamala jsi mě. Jako kdysi svého ženicha. Jak jinak ti mám odpovědět? Ne! Ne! Stokrát ne!

0: Nemluv o zradě, mlynáři. Nevzpomínáš, co jsem ti včerejší noci předpověděla? Slib dodržíš a budeš litovat? Couvneš a zajásáš? Ty jsi nerozuměl.
1: Ani teď nerozumím.
0: Otcovi kletby mě mohl zbavit jenom ten, kdo by se vzepřel vykoupit moji zradu zradou svou. A ty jsi tak učinil. Děkuji ti, mlynáři, za tvoje ne. Už nejsem stín, co taje v mlze. Loučím se navždy se stříbrným luhem.

0: Klásková, ukážeme těm mladým, jak to roztáčíme?
1: Vrcholo jeden.
0: Ještě nikdy mi žádná taneček neodřekla. I s bludičkama jsem už tancoval.
1: Tak jste si se měl nějakou pozvat.
0: Ha, ta jediná, co tu v luhu byla, ta na dobro zmizela a o jiný nevím.
1: Díky nebesům a mýmu posvěcenému růženci, který Toníka před ní ochránil.
0: A to se mýlíte, Klásková. Já mu ho strčil do kapsy všední kacabajky a on si vám jako najust navlíkl na sebe sváteční kabát.
1: No z toho vidíte, jak zvlášť byl ten růženec posvěcený. Oh. Pomohl i nadal.
0: No já jsem spíš toho mínění, že minář v poslední chvíli dostal rozum.
1: Všiml jste si, že všechny oči jsou na Teresce a na Toníkovi. Že jim to ale sluší.
0: Však nám by to v kole taky slušelo.
1: A vy si nedáte pokoj.
0: Toho bude habaděj až v posvěcený hlíně. A navíc musíte si to tancování trochu prubnout, když za pár dní vdáváte dceru. Taníku! Solo pro paní maminku Kláskovou a mlinářskýho krajánka Kloubka.
2: Čelinská Bystřina vodu má.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Hlubina, tak se jmenuje pětidílný seriál, který si právě teď v premiéře poslechneme. Letní idyla se mění v horor a něco dávno zapomenutého znovu vyplouvá na povrch. Jezero Tichá voda je díky své mimořádné průzračnosti oblíbeným místem rekreačních potápěčů i rodin, které tu tráví klidné prázdniny. Každý srpen navíc celé místo doslova ožije. Krajina stichne a z podvodních hloubek se ozve pravidelný hluboký dunivý zvuk, jako by hlubina dýchala. Geologové toto dunění vysvětlují jako běžný projev tektonického napětí a úniku plynů v krasovém podloží. Ale zdá se, že místní vědí něco víc. A pak se ztratil malý Vojta. Ostatně každý rok se na jezeře tu a tam někdo utopí. Tichá voda, místo, kde se tajemství drží u dna, a pořád si něco žádá. V seriálu Hlubina účinkuje Martin Myšička, Marie Anna Myšičková, Viktor Krčmář, Gabriela Míčová, Jan Teplý mladší, Ivana Uhlířová, Václav Neužil, Leoš Noh a další. Napsala Tereza Verecká, režie Tereza Verecká, dramaturgie a kreativní produkce Lenka Veverková. Vyrobeno v roce 2026.
2: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený a nikdy se nestal.

0: Ten kluk má 110 cm, čili takový průměrný dítě, no, jo. Ale věk má dobrý.
1: No, jo.
2: A turisti v kempu jsou zajištěný?
3: To byl velký oheň, velovačka. No. Pivo zdarma, jako vždycky, ne?
2: A co hlubinky? Mám je na pec?
1: Hlubinky přece dělá vždycky Magda.
3: A už mám zadělaný těsto. Budou po nich spát a ani je nenapadne, že by chtěli z kempu někam courat. Kde se už budou tuzí. No. Všichni.
0: A my ostatní budeme mít dost zábavy jinde, co? Lidi, no. Až zvině, rodiče, jo, tak pozor, aby se...
4: Tohle jsou Petr a Hana Holinští, rodiče malýho Vojty.
2: Jo, tak to jsou oni.
5: Dobrý večer.
6: Vítejte.
2: Dobrý večer.
5: To smutný, sedněte si.
6: Dobrý večer.
7: Proč jsou všichni tady?
4: Honko.
7: Proč nikdo nehledá?
4: A tak to víš, že hledá.
7: Proč jsem nepřijeli posily z okresu? Proč tu nikde není ani jedno policejní auto?
0: Podívejte se, filme paní Holinská. Tohle není film. No, nebo nějaká hra.
5: Nebojte se, prosím vás. My děláme všechno, co můžeme.
8: Jasně. Mm-hmm. Navíc, dokud nebude po oslavách dne hlubiny, tak sem z města stejně nikdo nepřijel.
9: Jasně, děláte, jako byste tu byla poprvý.
2: Zbýtek říkal, že sem jezdíte roky. No, já už je tady viděla. Jo? S dětkama.
10: Celnice jsou na konci srpna neprůjezdný.
8: Přesně, jasně. Natáhl jsem na ně kmeny.
10: Dobře,
8: se
10: jasně.
8: Nikdo nedostane.
6: Cože?
9: Správně, taková je tradice, jenom my a pár turistů z kempu. Až do zítřejší noci.
6: Co je nám do nějakýho dne hlubiny?
10: No ale...
6: Máte přece tu botu, ne? Ztratilo se dítě!
10: Hele, já tady taky nemusím být, když na nás takhle zve.
2: Jasně,
11: jsme tady sešli kvůli tomu děcku.
4: No tak klid, poslouchejte. Nebudeme se tu přece hádat. Všichni tady přece máme děti rádi. Je nám o jejich bezpečí. No, třeba tamhle Tonda vede lesní školu. No, Alena má 3 děti. No. Jsou tu všichni. Všichni chápou, jak se cítíte, Petře, Hanko. Nesmíte jim to křivdit. A my zase musíme být asi vnímavější k vašemu stresu.
6: Mělo by to být obsypaný policajtama s pátracíma psama.
4: No bude.
0: Pořící. Já vás ujišťuju, že všechno zvládneme z vlastních zdrojů. No. Tady pan Kalenda, pojď sem. Pan Kalenda, je kinolog.
12: Dobrý večer.
7: Kino pozdrav. Prostě počapané je nic nevčí.
10: Nechte si to, jo.
12: Jste poslouchli. Ale ona teda jako má nějaký věk. Ale jinak je šikovná. Je to slepá. Vidíte v kino. Ale čuchá pořád dobře.
6: Čuchá.
2: Nám se ztratil syn! Važte si toho jednoho, co ještě máte. Měli byste být víc spolu.
4: Hanko, Petře, opravdu každý si umí představit, jak strašný to musí být, když se mu ztratí dítě. Vždy jsme taky rodiče.
3: Jo, proto taky nepouštíme naše děti posetnění samotný, ve nestaráme se o
9: ně. Kde těletej kluk a už vám utek z domu? Co jste mu udělali?
2: Vojta neutek z domu! Vojta by nikdy neutek!
0: Zrovna tady všem vyprávěl, jaký byl Vojta fajn, hodnej kluk.
10: Že jo, taky jsem říkal, jaký byl fanda do bagru, ne?
4: Vojta je největší odborník na bagry a je záby, co jsem kdy potkal. No.
0: A prosím vás, dohodli jsme se, že ráno uděláme rojnici.
10: Že jo?
4: No. Hani, já si to vezmu na povel, abyste byli klidnější.
6: No, moment, proč až ráno?

0: Ticho.
1: Ráno, protože v noci by v lese nikdo nic nenašel.
2: Tak, teď má, že?
3: Tak máte snad baterky, ne?
0: Mají baterky, ano, ale mohli bychom si znehodnotit těch pár stop, co máme. A než mi to tam ráno podupe rojnice, tak se tam tady s panem Kalendou a Kikinou...
4: Kikiško.
0: No, prostě ještě teď vyrazíme podívat se po dalších stopách, mám bude v klidu. No, zrovna jsme se chystali.
4: No, fakt, jenom dopijeme, víš?
0: No, dopijeme, ano.
1: Já taky hned ráno znovu začnu pročesávat vodu. Tak když máme tu botu, ještě není jistý, jestli se třeba...
5: Neutopil.
0: Paní Holínská, ubytovali jsme vaši rodinu v penzionu na náměstí, že jo? Se tam teď pěkně vraťte a odpočíte se.
4: A ještě něco. Nevycházejte. Není dobrý chodit v noci ven. Ty, Kikino?
1: Padlo. Kdyby vás napadlo něco nového, že dáte mi vědět.
0: No.
1: A všechno je postaráno.
6: Někdo se udělat, co vám říkají. Pěkně zůstaňte v pokoji a počkejte se.
4: Jasně, my potom půjdeme po krvavý stopě, že jo, Kino?
7: Já možná taky půjdu dneska ještě ven, že jo?
8: Já taky, co?
7: Já taky půjdu.
1: A Hanko, hlavně, ať ani Pavel nikam nechodí. Víte, jak to včera dopadlo.
9: Trhněte si.

0: Anežko! Anežko!
1: Co tady děláš?
0: Proč mi to nebereš? Pojď!
1: Mám vyplý zvonění.
0: No tak dělej, pojď!
1: Kam? Teď? Nikam nemůžu.
0: No kam asi? Hledat bráku k jezeru.
1: Už je tma?
0: No a co jako? Máme baterky na mobilu.
1: Já fakt nemůžu. Já myslím, že bych neměla chodit, protože bych zklamala tátu. Ten včerejšek byla blbost. Já jsem mu slíbila, že nikam nepůjdu.
0: Než se vrátí, budeme zpátky. Chci se podívat za to pletivo, jestli Vojta nezalez tam.
1: Sakra, ať tě ani nenapadne jít do toho bývalýho lomu. Oni Vojtu najdou.
0: Chápeš, nikdo ho nehledá. Jenom sedějí v hospodě a mají plno řečí. Pojď, slez oknem.
1: Nemůžu. Pavle, já to slíbila. Fakt.
2: Jasně, jasně. Jo, stejně je to všechno tvoje vina. Kdybys mě nevytáhla v noci ven, jo, já jdu.
1: Pavle!

0: si vy. Vy to má Aneška. Pletivo. Vojto! To bude dobrý. To bude dobrý, to bude dobrý.
1: Co tady děláš? Tady bys neměl být.
0: Ale já tady jenom...
1: Já bych tady taky neměla být. Vrať se do vesnice. Za ten plot nikdo nesmí.
0: Já jdu ale do kempu.
1: Ale, a to jsi špatně odbočil, co? Tady jsi na úplně druhé straně jezera. Poslechni mě. Jdi spát. Můžou být dnes v noci venku. Budou se tu rojit.
0: Kdo?
1: Lidi z vesnice přece.
0: Hledají mýho bráchu, Vojtu.

0: Tu sei Manuel.
1: Pavel.
0: Pavlič. Tak poslouchej. Slyším.
1: No jo. Čáby. Aneška říkala.
0: Opravdu. Pavel. Pavlíčku. Zhasni si tu baterku, ať tě nenajdou tak snadno jako já.

0: Ty rodiče toho fratka jsou strašně otravní. Proč nemůžou odjet pryč s tím druhým klukem? Dokud doma je.
1: Ztratili dítě. Víď, malá.
2: Řeky jsou taky vždycky šílené v sněhuštině.
0: Radši bych je zlikvidovala. Prostě odstranil z cesty.
1: Šéf je proti. Tak pojď, kikinko. Ale pomalučku, jo? Co tam máš?
0: Netahej. Vezmi si ji na ruku, ať neotravuje.
1: Teď ti stopu, chudák stará.
0: Jakou to zajímá? Hele, jestli se do toho budou moc motat, blbě skončej. Já si myslím, že už tu nikde nic není. Ta bota musela být jediná věc, co tady zůstala.
1: Taková školácká chyba. Víte, kino.
0: Šéf je slabý a dělá chyby. Já bych chyby nedělal.

0: zítřku už nebude vůbec nic, co by se dalo najít. Všechno bude v pořádku.
1: Hej, kikino. Tak, a půjdeš po svých. Co ty moje malá stará čmuchno? Čum, co mám?
2: Co to je?
0: Fíčka. Podívej. Má otvírací dveře?
2: Tak seš blbej?
0: Kikino, nepovídej furt. Slepá blbá, viď? No, ale on strašně zval, když se mu to bral. Je na něj ale úplně fixoval.
2: Musíš mu to vrátit.
0: Ale je to normálně věrný model Valero R603. Já jsem ani nevěděl, že se to dělá jako hračka. Hele, podívej, tady se to ovládá.
2: Povídám, vrať mu to. Co to zahlíde někdo, kdo to nemá vidět.
0: Malá trofej, že?
2: Nebuď netrpělivej. Hele, po zítřku budou další dny. No, a za rok zase přijedou další turisti do kempu. A taky budou mít hračky. No, naše budoucnost je plná hraček.
0: A tak je budoucnost v Lubině.
2: Ještě ne, ale zítra tam už bude.
0: Ty se chceš zbavit i zbytku té rodiny, co? Nedá mi to. Hejtky
2: kouši. Já, dokud ty rodiče budou tam, kde jsou, tak ne. A ten jejich starší spratek nikoho nezajímá.

0: jste vy, chlapi?
1: Dělej za ním!
2: Sakra! Stůj! To bude dobrý, to bude dobrý.
1: Máš ho? Kde je?
3: Nevím.
1: Já si myslím, že to byl ten jejich druhej kluk.
3: Kikina ho najde. No, pořád hledej. Hledej holka.
0: Tamhle! Rozdělíme se! Tady běhneme mu!

0: co tu hraješ na schovávanou?
1: Pšt, ticho.
0: Proč si nezapneš baterku?
1: Pšt, co tady děláš?
0: Prostě jsem šla za tebou.
1: Ticho, musíme pryč, do města. Něco jsem zjistil. Naši jsou v nebezpečí. Mají Vojtu. Oni...
0: Co?
1: Oni... No, musíme se dostat zpátky na cestu.
0: Tak pojďme tudy. Co ti je?
1: Pojď, zdrhám!
0: Proč?
1: Tohle je jejich auto.
0: To je Kalendovo. Co se děje?
1: Měli ten jeho bakr.
2: Našlo jsme to!
3: Ne, řekni.
1: Pojď, vez do toho auta!
0: Neblbni!
1: Dělej!
2: Kiki, já ho tu někde cítí! Myslím, že je tady!
4: Vylez, chlapečku.
2: V lese se nám neschováš. Běžím za tebou!
4: Pojď,
5: potřebuji, abys mu věřil. Přísahám, viděl jsem je v lese. Mluvili o nějakém šéfovi, o tom, že mají Vojtu.
0: Kalenda?
5: A ten policajt.
0: Pavle.
5: Počkej, měli ten jeho bagr, přísahám. Říkali něco o tom, že by ublížili našim.
2: Kikino, hledaj. Nejdeme do auta, já vím, že chceš domů. Musíme ho najít.
0: Co to má být?
5: Ty zvuky dělali oni.
0: Jsi zblázni?
5: Přísám.
0: Ale nechal tady kličky.
5: Jo.
6: No tak, vylez, Pavlíčku. My chceme jenom pomoct tvýmu bráškovi, víš?
7: A stejně se ho bude muset zbavit, buky to všechno slyšel. Spratek jeden.
6: Sklapni.
7: Kdyby tu nečmuchal, nemusel se teď schovávat. Víš, Kiki? Ty půjdeš za bráškou.
6: No, Pavle! Pavlíčku! My ti ukážem brášku.
7: No nic, ale zajdem do vesnice pro pár chlapů. Víc nás tu škodnou líp najde. Uspořádáme hon. Víš, Kikínko? Noční hon.
5: Asi jo. Hlavně, aby nic nenavrášil rodičům.
7: Ale tak nemá kdy, aby na to dohlídla. Víš, Kikino? No tak, no tak, nešekej. A neper se mnou.

0: Moje auto, pitomec. A to nemohu přežít.
1: No, já bych tím považoval problém za vyřešený.
0: To ty jsi nepřišel v auto, ty ne? Tohle se šéfovi líbit nebude.
1: Kašli na auto. Nakonec. To byla docela zábava, ne?

Posloucháš Rádio Junior.

zkušení spojení. Však někdo přetrhl drát, mám tušení, že jsem se přestal ptát snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli s

seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám.

0: ptakopiska jmenuje se
1: Ptakopisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježíšek.

0: jmenuje se
1: Koňátko, Štěňátko, Jaguára.

0: pryskátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže pryskátor.
1: Ježulátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě pryskátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor.
1: Ne, ne, ne.
0: Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říkám.
1: A teď je to má.

skuten. Lou, peřníci svou volání to, jsou páni to, jsou páni Lou. Peřníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

kovy chytrá kloubí dej. Jsem cukr, dej sem krouby seď. Formáku na houni pře, padli tě v ráhouni lou. Pešník je nesmlouvavý lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

mne škrábe a jazyk má bílý, nemôžu povedať.

zataženou cévu a nervový tik.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů. Jsem